0: 1-0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel. Otroci se tak v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku. Slovanu se vzdálili na rozdíl 7 bodů a skončí nejhůře pátí. Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži v součtu s federální ligou pak o nejvydařenější výsledek od páté pozice ze sezóny 1962-63.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci ještě místy můžou přijít přízemní mrazíky, ve čtvrtek potom čekáme teploty kolem 13 až 17 stupňů Celsia, opět se nevyhneme ani dešti, postupně přijde také na Moravu a do Slezska, a to především od jihu. Teploty budou na horách opět o něco nižší než ve zbytku Česka, ve vyšších polohách tak přehánky můžou být také sněhové. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Česká policie začala vyšetřovat výrobce kojeneckého mléka. Ministr sportu chce rejstřík problémových sportovních fanoušků. A teploty budou ve čtvrtek kolem 13 až 17 stupňů Celsia. Opět bude i pršet. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Česká policie začala vyšetřovat, jestli se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Uvedl to server Seznam zpráv. Státní zemědělská a potravinářská inspekce u části šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistila nadlimitní obsah nebezpečného toxinu cereulit. Státní veterinární správa koncem března zakázala v Česku prodávat 120 šarží mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z Evropské unie. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kam by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Řekl to ministr pro sport Boris Šťastný. Na jeho slova v presklubu částečně reagoval senátor a místopředseda ODS Martin Červíček. Ten i jako bývalý policejní prezident vidí problém hlavně v tom, že se pravidla soustavně porušují. Podle něj tak nepomůžou nové paragrafy, pokud se nebudou dodržovat stávající.
2: Představitelé významných klubů říkají například, že chtějí ohňostroje, pyro a podobně. Protože policie dlouhodobě upozorňuje, že tohleto na stadionu na trávníku nemá co dělat, ohrožuje to bezpečnost z mnoha důvodů. Jestliže tady dochází k podceňování toho, co se čas od času děje v hledištích, se slovy místo s těma fanouškama nějak vyřídíme a nebuďte tak přísní a nechtějte všechno a podobně, tak se nedivme, že vlastně opadne taková nějaká ostražitost, že všichni si najednou myslí, že to nějak jako dopadne.
1: Celý pořad si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Narušování vzdušného prostoru zemí východního křídla Severoatlantické aliance Ruskem ukazuje na potřebu posílit protivzdušnou obranu této části Severoatlantické aliance. Uvádí to společné prohlášení z dnešního summitu lídrů zemí Bukureštské devítky. Elitní obránce Filip Hronek absolvoval bez potíží i druhý trénink hokejistů v dějišti mistrovství světa a natěšený vyhlíží úvodní zápas. V tom národní tým vstoupí v pátek do turnaje večerním soubojem s Dánskem. Jak ale řekl v rozhovoru, v prvních okamžicích po zranění při utkání proti Finům na konci dubna možnosti, že si zahraje i na druhém vrcholu reprezentační sezóny, příliš nevěřil.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A teploty se ve čtvrtek budou po nočních přízemních mrazících pohybovat kolem 13 až 17 stupňů Celsia. Na západě bude o něco chladněji. Ve vyšších polohách čekáme přehánky sněhové. Ve zbytku Česka opět bude pršet. Postupně odpoledne dorazí srážky také na Moravu a do Slezska. Tolik zprávy v další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Spotřebitelské ceny opět stoupají kvůli válce v Iránu. Obce by mohly více mluvit do umístění větrných elektráren. Čtvrtek bude opět zatažený, místy opět zaprší. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Za zdražování mohla hlavně paliva. Cenovky ale budou vyšší i u potravin. Řekl to Frekvenci 1 hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
2: Už nebude zlevňování potravin tlumit tu celkovou inflaci, ale bude k ní přispívat. No a také přetrvají vysoké nebo poměrně vysoké ceny služeb. Nyní vlastně v dubnu jsme registrovali nárůst cen rekreace v porovnání s březnem, takže právě i tam se promítne zejména tedy dražší doprava, vyšší ceny paliv.
1: V závěru roku by se inflace mohla dostat podle analytiků až ke 3%. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Úprava podle zdůvodnění reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Maďarské ministerstvo zahraničí si ve čtvrtek předvolá ruského velvyslance v Budapešti kvůli náletu ruských dronů na Zakarpatí na západě Ukrajiny, kde žije maďarská menšina. Oznámil to podle tiskových agentur nový maďarský premiér Péter Maďar. Odsouzení ruského útoku ocenil i ukrajinský prezident Zelenský. Podle něj na Ukrajinu vyslalo Rusko minimálně 800 dronů a další střely, které na několik hodin uzavřely i blízkou hranici se Slovenskem. Fotbalisté Hradce Králové ve třetím z pěti kol prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0. Zápas rozhodl ve 33. minutě Martin Suchomel. Votroci se tak v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku. Slovanu se vzdálili na rozdíl 7 bodů a skončí nejhůře pátí. Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži v součtu s federální ligou. V součtu s federální ligou pak o nejvydařenější výsledek od páté pozice ze sezóny 1962-63.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci ještě místy můžou přijít přízemní mrazíky, ve čtvrtek potom čekáme teploty kolem 13 až 17 stupňů Celsia, opět se nevyhneme ani dešti. Postupně přijde také na Moravu a do Slezska, a to především od jihu. Teploty budou na horách opět o něco nižší než ve zbytku Česka, ve vyšších polohách tak přehánky můžou být také sněhové. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Česká policie začala vyšetřovat výrobce kojeneckého mléka. Ministr sportu chce rejstřík problémových sportovních fanoušků. A teploty budou ve čtvrtek kolem 13 až 17 stupňů Celsia. Opět bude i pršet. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Česká policie začala vyšetřovat, jestli se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Uvedl to server Seznam zpráv. Státní zemědělská a potravinářská inspekce u části šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistila nadlimitní obsah nebezpečného toxinu cereulit. Státní veterinární správa koncem března zakázala v Česku prodávat 120 šarží mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z Evropské unie. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kam by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Řekl to ministr pro sport Boris Šťastný. Na jeho slova v presklubu částečně reagoval senátor a místopředseda ODS Martin Červíček. Ten i jako bývalý policejní prezident vidí problém hlavně v tom, že se pravidla soustavně porušují. Podle něj tak nepomůžou nové paragrafy, pokud se nebudou dodržovat stávající.
2: Představitelé významných klubů říkají například, že chtějí ohňostroje, pyro a podobně. Protože policie dlouhodobě upozorňuje, že tohleto na stadionu na trávníku nemá co dělat, ohrožuje to bezpečnost z mnoha důvodů. Jestliže tady dochází k podceňování toho, co se čas od času děje v hledištích, se slovy místo s těma fanouškama nějak vyřídíme a nebuďte tak přísní a nechtějte všechno a podobně, tak se nedivme, že vlastně opadne taková nějaká ostražitost, že všichni si najednou myslí, že to nějak jako dopadne.
1: Celý pořad si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Narušování vzdušného prostoru zemí východního křídla Severoatlantické aliance Ruskem ukazuje na potřebu posílit protivzdušnou obranu této části Severoatlantické aliance. Uvádí to společné prohlášení z dnešního summitu lídrů zemí Bukureštské devítky. Elitní obránce Filip Hronek absolvoval bez potíží i druhý trénink hokejistů v dějišti mistrovství světa a natěšený vyhlíží úvodní zápas. V tom národní tým vstoupí v pátek do turnaje večerním soubojem s Dánskem. Jak ale řekl v rozhovoru, v prvních okamžicích po zranění při utkání proti Finům na konci dubna možnosti, že si zahraje i na druhém vrcholu reprezentační sezóny, příliš nevěřil.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A teploty se ve čtvrtek budou po nočních přízemních mrazících pohybovat kolem 13 až 17 stupňů Celsia. Na západě bude o něco chladněji. Ve vyšších polohách čekáme přehánky sněhové. Ve zbytku Česka opět bude pršet. Postupně odpoledne dorazí srážky také na Moravu a do Slezska. Tolik zprávy v další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče už jim.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Přátelé, hezké ráno přejeme.
6: Krásné ráno, jsou tady zprávy a Lucie Černá.
7: Dobré ráno, Schillerová dnes představí opětovné spuštění dluhopisu republiky. Bytová nouze se týká stále více dětí. Slavia porazila v prázdném Edenu Jablonec a slaví titul. Ministryně financí Alena Schillerová na dnešní tiskové konferenci představí opětovné spuštění dluhopisu republiky. Státní dluhopisy jsou jistou investicí, jsou typické spíš pro starší investory, řekl pro Frekvenci 1 hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
8: Samozřejmě mladší investoři pak těm dluhopisům přikládají menší váhu a spíše investují dynamicky třeba do akcí. Ale určitě je dobře, že stát nabízí svým občanům možnost vyvázat jenom z těch bankovních produktů a velice jistě se zajímavým výnosem investovat i přímo do státních aktiv.
7: Jistější investice je to podle Křečka proto, že na rozdíl například od bank je minimální předpoklad, že by stát zkrachoval. Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudoněmeckého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Bytová nouze se týká stále více dětí. Bez stálého domova žije přes 60 tisíc z nich. V azylových domech navíc končí už i celé rodiny anebo prarodiče s vnoučaty. Podle armády asi to má vliv na zdraví, vzdělávání i celkovou budoucnost dětí. Právě proto spustila novou kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Můžete se do ní zapojit i vy. Vybrané peníze půjdou na podporu služeb, které pomáhají dětem vyrůstat v bezpečném prostředí, zvládat náročné situace i udržet je ve škole. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce. Xi na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a že stabilita jejich vztahu je dobrá pro svět. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve. Jejich jednání se má týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla. Poté se ale v říjnu oba lídry shodli na příměří. Fotbalová Slavia slaví zisk titulu v první fotbalové lize. Po průšvihu v derby musela hrát na prázdném stadionu, ale to jí nevykolejilo. A ve třetím kole nadstavby porazila Jablonec 5-1. Více v události kola dodává fotbalový komentátor Aleš Svoboda.
9: Slavia začala velmi dobře. Pomohl jí brzký gol Chaloupka ze 14. minuty a také skutečnost, že branka Allegriho na 1-1 o 4 minuty později neplatila po zásahu varu kvůli ruce Java. Slávisté byli i v dalším průběhu prvního poločasu jasně lepší, což ještě před změnou stran potrhli dalšími góly Isife a Chytil. A když to bylo v 56. minutě už 5-0, mohla Slavia už začít myslet na oslavy. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
7: Slavia tak obhájila titul z minulé sezóny a celkově získala svůj už 23. ligový primát.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: Čtvrtek bude převážně zatažený, jen na Moravě a ve Slezsku může být zpočátku oblačnosti méně. Od severozápadu budou během dne postupně přibývat přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak dorazí i na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Teď po ránu se nám teploty drží nejčastěji u 7 stupňů, přes den pak vystoupí na 11 až 16 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
7: A s kolonami už počítejte na D1.
5: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po poujíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 173. kilometru a pomalu se jede až do dopravního omezení na 196. kilometr. Zdržení pro osobní vozidla do 15 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
7: A je po zprávách 6, to znamená jediné, na frekvenci 1 se můžete těšit, žádná změna nenastala.
10: No, nastane asi brzo, dneska se mi tak blbě vstávalo. Tato, našel jsem krásnou zprávu, jo, bacha, to se vám bude líbit. Studie tvrdí, že nejsilnější přátelství vznikají, když nesnášíte stejné věci a lidi.
2: Jo.
10: Tak proto jsou tak v práci jako takový ty skupinky, víš?
7: Proto my si nikdy nebudeme rozumět.
10: Nikdy vůbec.
7: Nemáme stejný přátelé, nemáme stejný zájmy.
10: Ale nesnášíme stejný lidi.
7: To je pravda.
10: Právě, o to jde.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: s vámi v 6 hodin 10 minut, než se vrhneme na horoskopy, tak si pojďme taky připomenout, že v posledním slově už jsme překročili tento týden hranici 10 000 korun. Už to začíná být zajímavý.
1: Přesně tak, je tam 12 pro dnešní ráno a možná taková malinkatá nápověda, slova, která padala včera. Čaj, mapy, data, informace. Tak to dneska neskoušejte, držíme palce přibližně za hoďku.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné čtvrteční ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes je na nebe vstoupení páně. Svatoslaví Bonifác a Dina. Blahopřejeme. Slunce v Býku a Luna v Beranu se spoléhají na své znalosti a schopnosti. Osud je nakloněn píli, originálním nápadům a zajímavým myšlenkám. No a co čeká Býky? Dobrovolně uděláte lecos, ale nutit se do ničeho nebudete. Máte svou hlavu a své plány. Blíženci, pozor na sklony všech posuzovat z materiální stránky. To by se partnerovi nemuselo zamlouvat. Radci, zdá se, že aktuální naladění vás může v myšlenkách často vracet do minulosti. Žijte dneškem přítomností. Lvi, mírná rozladěnost se vám nedá upřít, co si vám přelétlo přes nos. Obecně však můžete očekávat dobré zprávy. Pany, nové vztahy vychází na jedničku. Starší páry se musí více snažit. Zkuste to a uvidíte, že se budete cítit lépe. Váhy, do městného života mohou vstoupit rušivé vibrace. Jednejte klidně, minulost nechte spát. Štíři, čekají vás velké výdaje. Budete si muset sáhnout do skrytých rezerv. Patrně budou souviset s exotickou dovolenou. Střelci, hřejete se na výsluní štěstí. Zkuste si vsadit či koupit los. Nevylučuje se výhra. Kozorozi, zkrotit sebe sama dnes nebude vůbec jednoduché. Poradit i pomoc umíte, ale také se umíte parádně rozčílit. Buďte nad věcí, ať vás netrefí šlak. Vodnáři, snažte se nepodléhat podrážděnosti, která zřejmě bude narůstat již od samého rána. Uklidněte si tím, že nikdo není bez problémů. Ryby, rozhodujete-li se v něčem, ještě vyčkejte. Unáhleným jednáním věci spíš pokazíte. Váš čas přijde. Berani, na vašem znamení jste přitahováni vším, co vám připomíná dálky. Listujete katalogy cestovních kanceláří, plánujete dovolenou. Milí přátelé, i přes trochu nervozity, která bude v vašem okolí téměř hmatatelná, fyzická činnost a náravný apetit vás neopustí. Večer při skleničce vína odhalíte víc, než si můžete připustit. Přeji vám úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: tématem, že lidi v práci třeba spojuje to, že někoho nenávidí, jo, a to vytváří opravdu pevná přátelství, ta nenávist k někomu jako dalšímu.
1: Je silnější, jako samozřejmě.
0: Tak tady mám v rámci 1+1 jeden taky takovej z práce a myslím, že i v tom najdete některého ze svých kolegů.
1: Dobře.
0: Jo, i nám by se asi povedlo. Takové zamyšlení.
1: Ano, ano.
0: U nás v práci jsem v podstatě bohem. Každý ví, že existuju, ale ještě mě nikdo nikdy neviděl. Jo? Jsou takový lidi, kteří jako chodí do práce, to byl i nějaký článek, že jo, že zjistili
1: jo.
0: u někoho, že tam prostě vlastně není dlouhý roky.
1: No, dlouhý roky nebyl, nikomu nechyběl.
0: Prostě tam nechodil, no, zašitej někde.
1: Prostě výborný.
0: Tak pokračujeme za chvilku, pokud byste měli nějaký dobrý for, tak klidně posílejte.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřeby ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema, jde to i bez banky.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1, 1 plus 1, jeden fórek aktuální, který právě dorazil. Díky moc za něj, Tomáši. Tak, teď říkali ve zprávách, aby se naše ekonomika znovu rozjela, budou muset lidi utrácet. A já se ptám, budou to dělat obvoďáci nebo rovnou veterina?
1: Musí se utrát. Strašně dobrý. Tomáši, děkujem.
2: Ráno frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: To jsem zvědav, jakým počasím na ní navážeš.
1: Jakým počasím asi. Třetí ze zmrzlíků dneska u toho užezla. Přinese nejvíc deště, v podstatě už jako předzvěste počurané žovky, která bude zítra.
0: Ano.
1: Hlavně na Moravě a ve Slezsku, ale také na východě Čech bude hodně, hodně pršet. Na horách dopoledne ještě sněžení, odpoledne přejde sněžení do deště i tady. Teploty spíš nižší na to, že je květen, maxima jen mezi 12 a 16 stupni.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
4: Teď se fotím já.
5: Řekni Epet.
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
5: Vždyť se mu sjedná jistě než do 3 minut.
6: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
0: Teď je přesně minuta po 6:30. Přejeme hezké ráno. Krátké zprávy má Lucie Černá.
7: Hezké ráno. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat ceny pohonných hmot až na 12 měsíců. Zákon vyšel ve sbírce a začal platit. Třetí největší tuzemské letiště v Mošnově na Novojičínsku má od Moravskoslezského kraje převzít armáda. Po pondělním jednání vlády to řekl premiér Babiš. Ministerstvo obrany, kraj ani vedení letiště možný převod nechtějí komentovat. Všechny tři subjekty ale potvrdili, že se o změně vlastníka jedná. Na pražském výstavišti dnes začíná 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Letošní novinkou je koncept tematické země. Tou je letos Rumunsko. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu.
3: Frekvence 1.
0: Doprava.
7: A ještě se podíváme na silnice.
8: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po poušti na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 167. kilometru a pomalu se jede až do zúžení na 196. kilometr. Zdržení pro osobní vozidla okolo 10 minut. A s dopravním omezením počítíte na dálnici D1 z Ostravy na Olomouc. Na 318. kilometru probíhá oprava vozovky a silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh. Aktuálně je provoz plynulý a nezdrží. Se. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: 3 minuty po 6:30, pojďme prolistovat dnešní noviny. Co tam máme zajímavého? Jeden nadpis už jsem viděl.
1: Hezké ráno. Viděl bodky?
0: Jo, bodky jsem viděl přesně. Právě. No.
1: Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je už nabízejí za vyšší cenu.
0: Což ale se dalo asi trošičku čekat. To jsou taky ty barevný, předpokládám.
1: No, ale jsou to vlastně opravdu, je to klasická botaska. Vlastně jasně. Lidl ten jako oslovil firmu Botas. Jasně. Ta to pro ně udělala.
0: V těch barvách.
1: V těch barvách a já teda musím říct, že jsme byli, teda, že odpočuju, se omlouvám. To jsme byli na Sicílii s rodinou a byli jsme tam nakupovat právě v tomhle tom obchoďáku a měli tam plavky. Mm-hmm. Jako jejich.
0: Taky v té barvě.
1: Taky v té barvě. A teď mě ta Tonička říká, to by se taťkovi líbilo. A já říkám, no to by se taťkovi nelíbilo. Normálně jsme jako videohovor, jako z toho obchoďáku, tatínek totiž jako nechodil, že jo, proč by chodil nakupovat, když může odpočívat a má klid, holky jsou pryč. A on normálně, jo, to mi vemte. A přijeli jsme sem a on normálně v tom tady dělá parádu, protože to zase nebylo tady u nás, jasný, že jo. Jasný, no ale jako chceš chodit jako v obchoďáku, to je jak ta taška z té IKEA, že jo. Vznikl z toho prostě fenomén. No nic, pojďme dál.
0: Ano, přichází, přátelé, déšť. Pršet bude několik dní, intenzivního deště se tentokrát dočkají hlavně na Moravě a ve Slezsku. O víkendu tam může místy spadnout až kolem 50 mm deště. Příští týden se začne oteplovat a deště postupně ubude.
1: Vidíš, já u toho počasí možná zůstanu. Teplota světových moří se totiž blíží rekordům, což může vypadat jako, že je to hezký, že budeme mít dovču a teplý moříčku a tak. No ale ono to není úplně dobrý.
0: Jasný.
1: El Niño teprve začíná. Duben byl globálně třetím nejteplejším v historii měření a rekordy právě hlásí i světová moře.
0: Tak oteplování neexistuje přece.
1: Jasně.
0: Ukaž mi důkaz.
1: Jasně.
0: A vychází, přátelé, nový reflex, tentokrát na téma Izrael. I v Česku přibývá lidí znepokojených operací v Gaze.
1: A taky jedno lehčí téma, fenomén osamělých hrdinů. Sociolog na stránkách Reflexu varuje, že česká touha dělat si vše po svém paradoxně rozleptává naši společnost a pozor, poškozuje i osobní štěstí.
0: Tak toliko z dnešních novin, hezké ráno.
3: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Domluvili jsme se na 8.30. Prezident Pavel pokáral premiéra Babiše za zpoždění a ten reagoval slovy, tak nějak to nevyšlo, no.
2: Já vím, tak já jsem člověk, který lpí na přesnosti, protože celý život chodím včas a někdo chodí pozdě, ale tohle mě rozesmálo, když jsem to zahlíd. To je taková jebačka od šprta. No tak, ono, když jste premiér, tak máte docela honičku, samozřejmě nechápu, že se má chodit včas, ale nevím, já mám obavy, že moje podezření nejsou příliš objektivní, protože, jak už jsem vysvětlil, jak lidem, kteří šli k armádě v období, kdy tam šel pan Pavel, jsou pro mě jako nepochopitelní lidi, protože já 8 let bojoval, abych tam nešel. Když jsem zahlídl tu fotku s tou kárabou větou a do toho babi říkal, že se snažil dovolat, že by přišel později, že se nedovolal. Bylo to takový jako z kuchyně pionýrského tábora. A já jsem alergický na táborový počínání. Od vstupu organizace až po opuštění. Tábory, s tím máme v naší rodině strašnou zkušenost.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Tak přátelé, dnes je v kalendáři Bonifác. A my využijeme Bonifáce k tomu, abychom zjistili, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Bonifác byl jeden ze tří veteránů. A já se tě ptám, jak se jmenovali další dva.
1: Jseš si jistý, že byl Bonifác?
0: Ano.
1: Já myslím, že nebyl. Míro. Dobře, no, tak to rozlouskneme za chvilku.
0: Dobře. Počkej, máš pravdu. Já jsem blbej. To je jedno. Prostě Bonifác mě navedl na otázku.
1: Jak se jmenovali tři veteráni, dobře.
0: To jsem nebyl, ale já to pak vysvětlím. No, takže jak, víš to?
1: Nechme to být.
0: Dobře, tak chvilku, jo?
1: Jo, jo.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.
3: Lepší.

0: položil takhle, myslel jsem to jinak, než jsem to řekl, že využiju dnešního Bonifáce, ano. Abych se tě zeptal, jak se jmenovali tři veteráni. A měl jsem říct, že Bonifáce je jediný, který tam naopak není. Jo, a řekl jsem, že to je jediný, který tam je, což byla samozřejmě moje blbost, ale ta otázka je jasná. Jak se jmenovali tři veteráni?
1: No, a správná odpověď je Pankrác, Servác a Bimbác.
0: Bimbác, právě.
1: Bimbác byl Čepek, ne, myslím.
0: To měl být chyták, kdybych ho neskopal. Jo, protože ona se samozřejmě nabízí, že se jmenovali Pankrác, Servác, Bonifác.
1: No, jasně.
0: Ale není to pravda, Bimbác byl voják, proto Bimbác.
1: Jasně.
0: No, tak ty jsi to věděla, uhodla, zasloužíš si potlesk, zatímco já si zasloužím takovýto bučení.
1: Ne, hele. Vlastně, jak se to říká, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.
0: No, tak to nějak bylo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: Hello, darling.
1: Hello, hello, darling. Máme pro vás 12 000 darlingové.
0: To by šlo.
1: Darling, nebyl to nějaký průtokač?
0: Darling?
1: Noho.
0: Ne, to je přece ten vědec s tou evolucí. Darling. Co? Nebo ne? Bylo to jinak?
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
11: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
12: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
13: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
14: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Právě nachystala
1: Lucie Černá.
0: Hezké ráno.
15: Schillerová dnes představí opětovné spuštění dluhopisu republiky. Zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu českých domácností. Čerstvou nehodu hlásí D1 na Prahu. Na dnešní tiskové konferenci představí ministryně financí Alena Schillerová znovu spuštění dluhopisu republiky. Státní dluhopisy jsou obecně nejméně rizikové. Konkrétní podmínky se ale teprve dozvíme, řekl Frekvenci 1 hlavní ekonom firmy Investika Vít Hradil.
16: Tím, že jsou to české dluhopisy, to znamená v českých korunách, tak tam neexistuje ani žádné kurzové riziko. Takže je to opravdu úplně ta nejbezpečnější investice, jakou si vlastně člověk dovede představit. Tomu ale samozřejmě odpovídá obvykle i relativně nízký výnos, protože kde je malé riziko, tam většinou ani nebývá velký výdělek. Těžko říct, jak štědré ministerstvo nakonec bude, ale aktuální české dluhopisy na běžném volném trhu se prodávají s výnosem nějakých 4,5% ty pětileté.
15: Jistější investice je to podle ekonoma Štěpána Křečka i proto, že na rozdíl například od bank je minimální předpoklad, že by stát zkrachoval. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problém mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem anebo šetřením v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z 5 výluk, které budou do 27. května na v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Přestavba Hradeckého nádraží za 10 miliard korun by měla být hotová na konci roku 2031. Hradecké nádraží patří mezi nejfrekventovanější stanice v Česku. Denně jim projde na 20 000 cestujících a využije ho více než 200 vlaků. Rusko schválilo zákon, který rozšiřuje pravomoci prezidenta nasazovat ozbrojené síly k ochraně Rusů zatčených, uvězněných anebo trestně stíhaných v zahraničí. Cílem je umožnit armádě zasahovat v případech, kdy jsou Rusové stíháni zahraničními nebo mezinárodními soudy mimo ruskou jurisdikci. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Domácí trenér Jindřich Trpišovský po zápase zhodnotil sezonu.
10: Teď mě jako první napadá, že to možná byl nebo asi nejsložitější titul. Je jakoby jednoznačně ohledně náročnosti na to zvládat zápasy, dělat body a dělat vítězství. Když se to říká samozřejmě vždycky, já vzpomínám na ten první, když jsem říkal, jak těžký to je, ale jako v té kombinaci obhajovat, v kombinaci s Champions League, která vám vlastně každý kolo veme obrovský kusek vědomí a musíte se vracet vlastně zpátky, v kombinaci s kvalitou, která prostě v lize je, tak je to náročně to složitý. Chtěl bych poděkovat vlastně všem týmu, všem trenérům, všem soupeřům za tu sezonu, protože to byly fakt těžký zápasy a odvádí vlastně skvělou práci, což je vidět prostě na té lize.
14: Frekvence 1. Počasí.
15: Čtvrtek bude převážně zatažený, jen na Moravě a ve Slezsku může být zpočátku oblačnosti méně. Od severozápadu budou během dne postupně přibývat přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak dorazí na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Teď po ránu se nám teploty venku drží kolem 7 stupňů, přes den vystoupí na 11 až 16 stupňů.
2: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: A kolony i nehodu hlásí D1.
17: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Do první kolony zpomalují kamiony už na 160. kilometru a pomalu se jede až do zúžení na 196. kilometr. Zdržení pro osobní vozidla okolo 20 minut. Pozor si dejte na 196. kilometru ve směru na Prahu. Došlo tady k nehodě nákladního auta s osobákem v pravém jízdním pruhu. I tady se tvoří kolona. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
18: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
15: A po zprávách v 7 už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: A hezké ráno přejeme.
15: Krásné ráno. Ahoj Lubko a Míro. Čerpadlo z nádrží, čerpání vody ze studny Milan. Přišla SMSka, je to samozřejmě
0: to ten darling,
15: reakce
0: jo.
15: Na ten darling.
0: Aha, tak to asi nepamatuju, člověče. Čerpadlo to bylo teda, jo,
15: no,
0: darling.
15: No, asi to byla nějaká přečerpávačka, no. Mm-hmm. To měli lidi, co měli studny, no, to my jsme neměli.
0: My jsme měli studnu, ale na ruční pohon.
15: Počkej, vy jste tahali večberu vodu?
0: Ne, takovou tu hejbací.
15: Myslím, že jste měli takový, co to je rumpál, nebo jak to bylo. Víš, jak se to točí, jako, že jsi šel s kýblem pro vodu.
0: Oh, darling. Jo, takhle.
15: Jo, tak vidíš.
0: To se pouštěli právě.
15: Pýpas mají taky studnu.
0: To jsme si pouštěli, jsme táhli tu vodu nahoru, víš, tam jsi musela nahoru nejdřív nalejit dovnitř vodu, do té pumpy,
15: pumpa, no.
0: Aby se to chytlo.
15: Je pravda, že se muselo párkrát na prázdno, že jo, a pak teprve tekla.
0: No, ono to jako vytáhnu, když jsi měla třeba 20 metrů hlubokou studnu, tak to nebylo tak jednoduchý to tam, jako já jsem se o ní jednou praštil do hlavy, od té doby jsem jí neměl rád.
2: Míra Michálek
14: a Lubka Ponížilová.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Takže 257, 400 a 3 devítky. Číslo, na které teď voláte.
3: A já přidám ještě jedno číslo a to je 12 000. To jsou peníze, o které hrajete.
2: Tak koho bychom asi tak si vybrali?
3: No někoho vyber, já jenom řeknu, že tady máme Dagmar Honcovou, která nám tady nechala větu. A otázka je, kdo tu větu zkusí doplnit.
2: Tak jo, tak tady Míra s Lubkou, kdo pak tam? Hezké ráno.
4: Hezké ráno, tady Petra.
2: A Peťo, moc vás zdravíme, odkud voláte, sever, jih, západ.
4: Upršená Morava.
3: Upršená Morava.
2: Už vám tam leje.
3: No, jo. Já vím, že babička si stěžovala, že na Moravě pořád neprší, tak už prší.
4: Ano, je tak.
2: Tak třeba vám budou pršet i prachy. Uvidíme. Tady je věta od Dagmar Honcové.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak Peťo, co myslíte?
4: Internet.
3: Prověříme internet.
2: Zkusme internet.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Ne. Peťo, ani tohle ani, slovo není správně.
3: Ani internet to není. Každopádně zdravíme na uplakanou Moravu.
2: Papa, mějte se hezké ráno, naslyšenou. Tak, my přihodíme 500.
3: Takže je tam 12 500. My připomínáme, že hrajeme ještě jednou dneska ráno, tak s náma rozhodně vydržte.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1. Dnešní ráno bude, přátelé, herecké. Škoda, že jsme vlastně v rádiu.
1: Jo.
0: Že našeho hosta nevidíte, pač je to velký fešák.
1: To vidíš,
0: což,
1: jo.
0: Což vidím i já.
2: No, nápodobně se to dělo.
1: A tak si tady, pánové, udělejte komplimenty.
0: A taky to je potřeba.
2: To je umění sama o sobě, když muži si dávají komplimenty.
1: Nevypadám já v Jeruzlém, musím já se pochválit.
2: Tak takhle snad to není, ale...
1: Se vstáváním nemáš problém?
2: Ne, nemám. Je radost vstávat ráno ještě s východem slunce. Já se učím vždycky stávat na ten východ slunce. Ne, že se mi to povede, ale když se to povede, tak je to opravdu zážitek.
0: Mm-hmm.
1: Klikat padla dveře, letí.
2: Děkujeme
0: všechno,
2: moc.
0: Všechno, co se
2: sporučí. Já jsem to bral vám. Že tady je kafe pro tebe, Míro.
1: Čaj pro mě. Cukříky pro tebe.
0: Tato, my jsme neřekli, kdo je tu s námi, všimli jste si.
1: No, neřekli, tak třeba jste to poznali, anebo ne.
0: Je tu s námi herec a muzikant Šimon Bylina.
1: Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
3: Velké hlavy na frekvenci 1?
4: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
5: Mami, rozešla se se mnou holka.
3: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
6: A vrátila nám všechny plastový dozy?
4: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
3: Co vás baví? Velké hlavy.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 6.

0: které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Dnes s námi na Frekvenci jedna herec, muzikant Šimon Bylina. Když jsme tady zmiňovali to tvoje vstávání raně, já jsem tě dokonce viděl teďka nedávno zpívat ve snídani s Novou.
1: Je tak, je
0: jo,
1: tak.
0: Jo.
2: Jako ani zpívat nemáš ráno problémy, jo?
1: No, ne, tak člověk musí stát aspoň o 2 hodiny dřív,

0: aby to aspoň k něčemu bylo, jako aby ten hlas byl trošku rozezněnej, no.
1: Mm-hmm. Všim si zase, že tady máme kytaru rozladěnou lehce. Zahraješ nám něco v závěru, vládáš?
0: No rád, rád, klidně. Vy máte v každý místnosti kytaru, skoro jsem koukal tady.
2: No, Bíra ji stěhuje. Podle toho, kde
1: bude. Šéfa, ty jsou už zamčený.
2: Kde bude host.
1: No tak jo, tak si zahrajem na konci. Těšíme se, připomínáme herec, muzikant Šimon Bílina s námi.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: tom, že v podstatě až do neděle bude tak nějak deštivo, tentokrát si víc vody užije Morava a Slezsko. Každopádně odbornice na počasí je tady Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Dáša mi nějak ulítla někam.
0: Uletěli.
5: Ale už je tady zase. Jo, hele, pojďme na ní.
6: Krásné ráno. Třetí z ledových mužů Bonifác bude na srážky nejbohatším a na vrcholcích hor to budou z počátku dne opět i srážky sněhové. Postupně ale očekáváme déšť i na vrcholcích hor a na Moravě a ve Slezsku a také ve východních Čechách i trvalejší srážky. Takže deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. Převládat bude po většinu dne velká oblačnost, zataženo až oblačno, a pokud se ptáte na teploty, tak ty i nadále budou zůstávat podprůměrné a připomínat budou spíše polovinu dubna. V odpoledních maximech nejčastěji naměříme 12 až 16 stupňů Celsia. A víte, kdy naposledy tyto dny přinášely tropická maxima? Bylo to před 8 lety.
5: Teď už ale čas na krátké zprávy, je tu Lucie Černá.
7: Hezké ráno. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat ceny pohonných hmot až na 12 měsíců. Zákon vyšel ve sbírce a začal tak platit. Máme před sebou deštivý a chladný víkend. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Poslanecká sněmovna loni utratila o 174 milionů korun méně, než jí dělal schválený rozpočet. Ušetřila hlavně na provozu. Celkově vydala 1,54 miliardy korun. Proti roku 2024 to ale byl nárůst výdajů o téměř 117 milionů. Stojí to ve státním závěrečném účtu, který vláda předložila sněmovně. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko vyhlásil střídavou mobilizaci. Bude zahrnovat střídavé povolávání jednotek do intenzivních bojových výcvikových táborů. Cílem je podle Lukašenka zemi připravit na válku, která může už brzy nastat. Zároveň ale přiznal, že by se jí nejraději vyhnul. Hokejisté Colorado slaví postup do finále západní konference Playoff NHL. Rozhodl o tom noční obrat z 0-3 na 4-3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4-1 na zápasy. Klíčovou roli u obratu skóre hrál český útočník Martin Nečas, který v 59. minutě asistoval u vyrovnávací a v 64. minutě i u vítězné trefy z prodloužení.
8: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: A nehodu i velmi dlouhé kolony teď hlásí D1.
9: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna. Na 197. kilometru došlo k dopravním omezení, k dopravní nehodě dvou osobních vozidel s nákladním a zdržíte se zde okolo 10 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 146. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této dlouhé koloně popojíždět více než 2 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
5: 4 minuty po půl osmé, dneska se mi tady teda daří, musím říct, kdyby mám dneska truhláš, tak už nemám dva prsty.
0: No nic, pojďme do Maďarska na takový malý výlet.
5: Langoš,
0: no, nový maďarský premiér pohrdl Orbánovými limuzínami. Mm-hmm. Maďar zůstane věrný Škodovce.
5: Škodovku bude mít.
0: Jo, jako služebák. Mm-hmm. Dokonce, prosím tě, nebude ani kupovat nové auto, ale jako služebák asi nechá ten svůj modrý Superb, s kterým během předvolební kampaně projel celé Maďarsko. Mm-hmm. Takže to už má něco nalítáno.
5: To má vysazený na svůj zadek.
0: Přesně. Takhle se dělá politika, podle mě. Jako když se chceš přiblížit lidem, tohle je dobrá cesta, musím říct, si myslím.
5: Samozřejmě, ono to je taky populistický, no, jasně, to je jasný, jasně, že se chce tím zalíbit, jako,
0: víš,
5: ale vlastně jako to nejde udělat pak už jinak, že?
0: No, ono v podstatě jako tady má docela dobrou jako startovní pozici, si myslím, že vlastně se to dá docela dobře porovnat, že odmítneš ten luxus. No, protože nejenom, že odmítl ty limuzíny, on odmítl i vládní rezidenci a říkal, že bude dál bydlet ve svém domě v Budíně s rodinou, takže se nikam stěhovat nebude.
5: No, ta vládní rezidence připomínala trošku jako zámek v Dubaji.
0: Ty poko, viděl jsi to? Luxusní křesla, no... Ty jo.
5: Křeslo v ceně mého bytu.
0: Přesně.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Slávističtí fotbalisté byli v sobotu 3 minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště a napadli golmana soupeře. Zápas se nedohrál. Co vy na to?
2: No tak ono se to všude už víceméně zhodnotilo, jakože to je odporný, víceméně jednoznačně, což tak je. A napadení toho brankáře je vrchol hnusu teda. Ale myslím si, že je to hnusný. Na druhou stranu třeba ta reakce už na tom stadionu, když se to stalo od pana Tvrdíka jako představitele Slávie, byla dobrá, jako kdyby on řekl zcela jasně, že to je nepřijatelný a že to je chyba vlastně i Slávie, že se nevěnovali těmhle fanouškům a tak. A zároveň je to taková věc, která trošku signalizuje to, že ta míra té nenávistné zloby a tak dále, ona se tak zvětšila obecně a zřejmě i v tom sportu a do toho některý z těch zasvěcenců, ale zasvěcenců s otazníkem nebo v úzovkách, říkají, že to vlastně tyhle ty fotbaloví chuligáni udělali schválně, aby byli viditelní. Mě tam zaujal ten pojem, aby byli zviditelněný vůči těm ostatním, protože to je vlastně hlavní valuta současnosti, to zviditelnění. A často to vede i směrem za jakoukoliv cenu, tak možná na tom taky něco je. Že? Protože vlastně celá společnost lidská dneska se ze své velké většiny snaží zviditelnit.
1: Vy jste velký hráč, velký trenér na PlayStation.
2: Na PlayStation. Já s tím nemám nic společného.
1: Já jenom, co kdyby se to stalo takhle u vás, jako, co byste s tím týmem dělal?
2: Mně stačí jako drobný keci hráčů, to třeba má teďko Real Madrid, má problém, že se mu perou hráči v šatně, a tak jsem si říkal, byste viděli u mě, jak by to klapalo. A druhá věc je, já je hned prodávám, ale všim jsem si, že Madrid kopíruje moje metody některý. Asi slyšeli o způsobu mýho vedení mužstva.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 s vámi, hezké ráno, s datem 14. května i dneska vyrazíme někam do ulic. Samozřejmě se velmi pečlivě teďka věnujeme motorkám, to jste asi zaregistrovali, je tu kampaň Hele motorka. Moc hezky vymyšlená vlastně kampaň, která je důležitá právě takhle na startu sezóny.
1: Ano, ono jde o to, aby jsme si vůbec všimli, že potkáváme motorku, protože kolikrát ji prostě přehlídneme. A není to o tom, že bychom byli nepozorní, ale je to o tom, že náš mozek filtruje věci, na které prostě není zvyklý. No a protože je motorka menší a rychlejší, tak i náš mozek snadno vymaže.
0: Tak, z toho důvodu vyrazil náš kolega Tomáš Fíla do terénu právě.
1: Do ulic?
0: S motorkou do terénu vyrazil a my ho tímto zdravíme, snad se slyšíme dobře, Tome, hezké ráno.
1: Ahoj Tome, krásné ranko.
2: Hezké ráno, slyšíme se naprosto perfektně, zdravím i naše posluchače, tak dnes jsem vyrazil na Plzeňsko a projíždím to tady takovýma okreskama, zastavil jsem na jedné pumpě, na které jsem narazil i na jednoho z řidičů. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jak se jmenujete?
3: Já se jmenuji Ctirad.
2: Tak já vás zdravím, Ctirad, vy máte očividně dobrou náladu, takže jako nejdete do práce.
3: Nejdu do práce, no. A rád vás vidím, pane Tomáši.
2: No tak...
3: Poprvé naživo.
2: No.
3: Jste takový výrazný v tom éteru.
2: Tak to já jsem samozřejmě rád, že se vám to líbí. Nicméně, já už jsem vám trošku přiblížil projekt Hele motorka. Jak je důležité, aby prostě řidiči v autech brali ohled na motorkáře, protože ty jsou opravdu hodně rychlí a většinou se odstnou najednou z ničeho nic tam, kde bychom nejméně čekali. Tady je spoustu krásných rovinek, které svádí k předjíždění. Máte nějaké zkušenosti s motorkářem?
3: Jo, tak oni jsou hrozně rychlí, no. Tyhle rovinky je to vždycky vemou a jsou pryč. Trapu.
2: A právě u těch motorkářů je velmi nebezpečné to zrychlení, že my třeba chceme odbočovat a vidíme v dálce motorku a vlastně než ten úkon zahájíme, tak najednou ta motorka je před námi a může dojít k neštěstí. Je to tak?
3: Jo, je to tak, no, už se mi to stalo.
2: Už se vám to stalo, ale nedopadlo to špatně.
3: Dopadlo to dobře.
2: A já bych pro vás měl jeden takový fígl, jak si ten obraz, který naše oči vidí, propojit s mozkem. Je to takové velmi jednoduché cvičení, které může udělat každý z nás. A to pokaždé, když uvidíte motorku, kdekoliv je, za vámi, před vámi, vedle vás, je to úplně jedno. Tak si nahlas řeknete takové jednoduché heslo. To zní Hele motorka. Zkusili byste si ho říct se mnou?
3: Na to.
2: Tak, já to odpočítám. 3, 2, 1.
4: Hele motorka.
2: No a pokaždé, když si to řeknete, tak právě se upevňuje ta vazba mezi tím, co vidíte a samozřejmě těmi reakcemi mozku. Já vám mnohokrát děkuji, že jste byl ochoten si se mnou takhle o tom popovídat. Kdybyste chtěl zjistit víc, mrkněte na www.helemotorka.cz. Já už vám teď jenom popřeju krásný zbytek dne. Mějte se úžasně a naschledanou.
3: Vy se taky mějte úžasně. Naschle.
0: Tak zdravíme vás samozřejmě oba. Dneska to trošku znělo, jak kdyby pánové stáli uprostřed jízdních pruhů.
1: Přesně.
0: Tam bylo hluk. Takže ještě jednou heslo za volantem zní, přátelé, Hele motorka. Taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: Víc na www.helemotorka.cz.

0: Vince a muzikant Šimon Bylina je tady dneska s námi na Frekvenci 1. Jestli můžeme, prosím tě, k tvému příjmení. Počkej, tohle dělá Patrik Hartl, ne?
1: Je to tak, no.
0: Hele, já se omlouvám, jo, za to, ale vznikla nějaká chyba. Je to
2: prokletí mého rodu. Ne, nevím, já opravdu nevím.
0: Fakt nevíš.
2: Bylina s měkkým a krátkým, většinou to píšou s dlouhým íčkem.
0: Bílina, že jo?
2: Což je chyba, jako, ale chápu, že je to napadá. Já si z toho občas dělám prdel, že tam nám to tvrdí, ale opravdu je to měkký a krátký. Kdyby to někdo zjistil, budu rád. Nevím. Jestli to je nějaká bylina, nevím, jestli Belíny, můj táta tvrdí, jako, že to je něco italského. Někdo zase, že jsou to nějaký ty ruský jako hrdiný eposy, nějaký byliny, že tam je císařský prostě rody tam něco dělají. Já fakt nevím.
0: No, měli jsme kolegyni, která taky byla vlastně jako gramaticky špatně, a ta říkala, že normálně vznikla chyba v matrice, že prostě matrikářka udělala chybu, že neznala prostě vyjmenovaný slova.
2: Nebo se prostě přivožrali, když to tam jako vyplňovali při narození. Že jak to byly tak malý ty vesnice, ale jako je fakt, že nemám tak jako zvláštní rodokmen, který nemám ještě jako prozkoumaný, ale vím, že třeba můj pradědeček jeden byl sirotek v Užhorodu na Zakarpatský Rusy, což je kousíček od hranice Slovenskem.
0: Takže tam by to možná, ale mohly být ty byliny, ale ty jsou taky s tvrdým i nejsou, nebo jsou
2: ty jsou podle mě s měkkým.
1: No, se tam říká bylina.
0: Ale... Bylina.
1: Takže s krátkým, s měkkým.
2: No.
0: Šimon.
1: Já bych si to nechal předělat na dlouhý, tvrdý. Už to nechme. Šimon Bylina s námi dnes na Frekvenci 1.
2: Ten Míra je dobrý, co? Frekvence 1.

0: na 12,5 tisíce jsme přihodili v posledním slově. O peníze hrajeme už v téhle hodině, tak s námi rozhodně zůstaňte. Dál vás trápí nedokončená věta meteoroložky Dagmar Honcové.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Nachystala je velmi pečlivě Lucie Černá. Aha. Je tu hezké ráno.
9: Hezké ráno. Schillerová dnes představí opětovné spuštění dluhopisu republiky. Bytová nouze se týká stále více dětí. Nehody i velmi dlouhé kolony teď hlásí D1. Ministryně financí Alena Schillerová na dnešní tiskové konferenci představí opětovné spuštění dluhopisu republiky. Státní dluhopisy jsou jistou investicí, jsou typické spíš pro starší investory. To řekl Frekvenci 1 hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
10: Samozřejmě mladší investoři pak těm dluhopisům přikládají menší váhu a spíše investují dynamicky třeba do akcí. Ale určitě je dobře, že stát nabízí svým občanům možnost vyvážení se jenom z těch bankovních produktů a velice jistě se zajímavým výnosem investovat i přímo do státních aktiv.
9: Bytová nouze se týká stále více dětí. Bez stálého domova žije přes 60 tisíc z nich. V azylových domech navíc končí už i celé rodiny anebo prarodiče z vnoučaty. Podle armády spásy to má vliv na zdraví, vzdělávání i celkovou budoucnost dětí. Právě proto spustila novou kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Může se do ní zapojit i veřejnost. Vybrané peníze půjdou na podporu služeb, které pomáhají dětem vyrůstat v bezpečném prostředí, zvládat náročné situace i udržet je ve škole. Máme před sebou deštivý a chladný víkend. Výrazně pršet bude zejména na východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Pravděpodobně od úterka. Energetická skupina ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělala 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13%, a to vzhledem k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaný windfall tax. Provozní výnosy se naopak o 9% snížily, dosáhly 85 miliard korun. Spolu s vyhlášenými poutěmi se blíží také dopravní problémy ve východních Čechách. Na komplikace se připravte už dnes, třeba v Počtejně na Rychnovsku.
11: Právě dnes tady startuje jedna ze největších poutí v regionu a potrvá až do neděle. Krom uzavírek a dopravních omezení akce mění také harmonogram autobusových spojů. Zítra pak podobné problémy začínají v Letohradě v souvislosti se startem oblíbené kopečkové pouti. Mezi oběma místy bude jezdit v neděli parní vlak. S komplikacemi počítejte až do 17. kvůli historickým slavnostem také v centru Jičína. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Zhruba 2 hodiny dnes za zavřenými dveřmi jednal v Pekingu čínský vůdce Xi Jinping s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a USA by měly být partnery, nikoli rivaly, a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tajvanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že americko-čínské vztahy budou lepší než kdy dříve. Čeští házenkáři vstoupili do dvojzápasu play-off kvalifikace o mistrovství světa porážkou. V Brně byli proti historicky nejúspěšnějšímu týmu šampionátu Francii jasným outsiderem a prohráli o 11 gólů 26-37. Odveta se hraje v neděli ve Francii.
7: Frekvence 1.
9: Počasí. I dnes bude zataženo, v západní polovině Česka by mělo napršet maximálně 5 mm srážek, na horách ale až 10 a na Moravě a ve Slezsku i 15 mm. Zpočátku se vyskytnou přeháníky, které budou během dne přibývat. Není vyloučena ani bouřka. Večer pak čekáme od jihu na Moravě a ve Slezsku déšť. Uvedli to meteorologové. Nejvyšší teploty podle nich dnes nepřekročí 16 stupňů.
7: Frekvence 1. Doprava.
9: A nehodu i dlouhé kolony hlásí D1.
12: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy, kde na 52. kilometru blokuje střední jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 141. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této dlouhé koloně popojíždět více než 3 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: vedle. Tak, hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ranko.
0: Tak, přátelé, chystá se další velkofilm, který bude o vlastně jedné hudební ikoně světové.
1: Legenda. Zválně
0: můžete zkusit přemýšlet, o kom by to asi tak mohlo být. Máme tady, že jo, Queeny, ty jsou jasný, teďka Jackson válcuje návštěvnosti samozřejmě.
1: Byl Elton John,
0: rakťák, jasně, Bill Beatles. Asi toho bylo víc, ale tohle jsou ty opravdu velkofilmy,
1: který... Na který se koukalo dobře.
0: Tak koho si typujete, že by teďka
1: potom mohli... Jacksonovi mohli jako vytáhnout.
0: Já vám dám malou nápovědu. Aha. Je to moje nejoblíbenější písnička.
1: Od něj?
0: Od něj, jo. Co? Myslím, že modří už vědí.
1: Modří už vědí.
0: Tak pojďte, teď budete vědět. Yes. Hrozně rád ten nástup. Ta písnička má 5,5 minuty, jo, ale...
1: Super. Taky dám nápovědu. Nosil Lenonky a nebyl to Lenon.
0: Ozzy Osbourne, přátelé, jasně, že jo. Ozzy Osbourne, o něm ten film si myslím, že bude velmi zajímavý, protože ten člověk si prošel vším, čím se dá na téhle planetě projít. Otázkou, koho vyberou do té role. Já ho mám teďka zrovna na tričku, když byl mladý, jestli vidíš. To jsem zvědav, jako no, na koho vsaděj teda.
1: No, každopádně se těším. Michael jsem ještě neviděla, jsem ti chtěla říct.
0: Já
1: ty,
0: si
1: jo?
0: To nechám, až tam nebude tak natřískáno.
1: Já myslím, že už není natřískáno, ale...
0: Nemluv to. Na tenhle film se těším jak malej, teda musím říct.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Pojďme proplatit další z účtenek.
3: Dneska je tam speciální dieta pro jedno zvířátko.
2: Vladujeme do Krupky.
3: Do Krupky, to je u Teplic.
2: No, to je moc hezký místo, zajímavý.
3: Jo, posílala jsem tam dopisy jeden čas.
2: Jak to? Nějakýmu chlapci.
3: Tak, voláme do Krupky.
2: Já kontrolu číslo. Jo. Tak, voláme Zdeňku, prosím, pěkně.
3: Tu Zdeňku.
2: Tu Zdeňku, no. Nevoláme Zdeňku.
3: Já jsem si právě myslela Zdeňku nebo Zdeňkovi, že jo? Takže voláme komu?
2: Komu čemu Zdeňku?
3: Tak, dieta pro mého pejska.
2: Aj, to bývá drahý. To bývá drahý, tak to by mě mrzelo, kdyby to Zdeňka nevzala. Ale uvidíme. Necháme se překvapit.
3: 706 korun.
4: Dobrý den.
2: Zdeni, dobré ráno, tady Míra z Lubkou, zdravíme vás.
4: Dobrý den.
3: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
2: Tak jo, Zdeni. My se známe, že jo? Teď přemýšlím. Co?
3: Vy se znáte?
2: Já přemýšlím, jestli jsme se nemohli potkat někde na radiokempech. Úplně teď se mi to tak jakoby vybavilo. Ale to je jedno.
3: Tak je to jiná Zdenka.
2: Tak, Steplit. Ale každopádně k nám dorazila účtenka, že byste chtěla od nás proplatit dietu pro vašeho pejska.
4: Jo, ano. To jste posílala. A teď ho zrovna benčím, lumpika.
2: Fakt? A co to je za dogu?
4: To není doga, to je čínský kochlatý pejsek labuť.
3: Jo, a má dietu?
4: Má, protože on prostě netrávil tuk, tak má dietu, kterou nemá rád, no ale kupuju to.
3: Jasně.
2: A nakonec to sní, jo?
3: No, když je hlad, je i dieta dobrá.
4: Třikrát denně to do něj láduju a vždycky tam přidám něco, co má rád. Je to takový hajzlíček.
2: A má chlupy nebo nemá? Já koukám, že to jsou takový ty naháči.
4: Má bílý, je takovej jakoby v závěji, víte co? Takovej. Chlupatý jak medvídek.
2: Dobře, no tak jo, tak ho pozdravujte si Čáka.
3: Zdravíme do Krupky. Mějte se krásně a za chvíli čekejte peníze.
4: Děkuji, to jsem vůbec nečekala. Děkuji, udělejte mi
2: radost. Mějte se krásně, mějte se naslyšenou a omlouvám se, že jsem si vás spletl s jinou.
0: Frekvence 1.

0: Spolu s námi dnes na frekvenci jedna herec, muzikant Šimon Bylina. Ty jsi samozřejmě mluvil o tom, že teďka jdeš tím hudebním směrem a tak, ale byla doba, kdy jsi býval pravidelně v zoo, teda v seriálu samozřejmě.
1: Co jsi hrál v zoo? Který jsi zvířat?
0: Lachtana.
2: To jsem rád. Takhle, no. Ne, no, zjistil, že mám podobný smích, teda jako Hartl, to jste říkali.
0: No.
2: Byl na JAMU, na škole, na herectví, tak jsem šel prostě po Jakubáku a najednou slyším tady tenhle ten podivnej prostě skřek z nějaký

0: podobný uvažování, ale ty jeho záchvěvy štěstí, to mám taky. Že prostě já si jednou začnu tak jako tetelit prostě jako blahem, nebo jako takovým jako radostí ze života. A to nemám, neberu jako drogy, neberu nic, nepiju skoro vůbec. Takže se tak jako a vidím, že on to má taky, no. No, ale pardon, my jste se ptali na hudbu, ne?
1: Ne, na zoo.
0: Na zoo vlastně. Já jsem to chtěl se zlomit na hudbu.
2: Patrik, hezká historka samozřejmě.
1: Patrik, super historka,
2: Patrik, no. Podle mě má takový to teď a tady.
0: Jo.
2: Když někde je a něco ho prostě baví, tak má všechno okolo vypnuto a žije v tu chvíli. Proto to takhle působí z něj. No.
1: Já si teda myslím, že máte společného ještě jednu věc a to je ty výrazný oblečení. On vždycky taky přijde. Fakt, no, jo.
2: A kudrnatý vlasy.
1: A vlastně
2: to. Jste fakt příbuzný.
1: Jako zapátej v tom rodokmenu. Nikdy jste se nepotkali?
0: Ne.
1: Fakt nikdy.
0: Já byl jsem kousek o to, abych namluval jeho knížku, ale to jsem tehdy teprve nějak nastupoval do Suprafonu, ale ne. Ne, on se vybral nějakou, myslím, že starší, nevím, ale nepotkali jsme se nikdy, ale mám ho moc rád a to se neznáme.
2: Já bych u toho chtěl být.
1: Já taky. Až se potkáte a něčemu se zasmějete.
0: Já bych taky chtěl být.
1: No a ta zoo teda. Ještě je nebo není vlastně?
0: Ne, skončila před půl rokem a bylo to super. No, já jsem 5 let hrál prostě hlavní ošetřovatele Plazu, který ho povýšili pak na ředitele. Oni to pak jako nahodili na ten denní rozměr, tak to prostě jako divácky postupně začalo klesat, ale 3 roky to byl jako nejsledovanější pořad v Čechách. Krásný a já doteďka prostě potkávám lidi na ulicích různě prostě v obchodech a proklábosím s nimi a vyprávím jim o tom, jak jsem otáčel velbloudy skrze právě tady tenhle ten zvuk, že nám nechtěli jako do záběru, tak jsem takhle jako zpíval tady tímhletím hartlovským zpěvem a oni se fakt jako, oni to pochopili, nebo mě, jak mě kousnul had a tak dále, to bylo to krásná zkušenost.
2: Když ti tu roli nabízeli, ptali se tě, jestli nemáš strach za
0: ne.
2: No logicky se to nabízí, jako. Podepíšej smlouvu a pak zjistíš, že máš hladit
1: hada. Tak.
0: Já si myslím, že každý má respekt s hadou. Já jsem nejsem toho výjimkou, ale když pak člověk jako je s těma více a více, já jsem hrál s 95-kilovou prostě krajtou královskou a tam bylo tak nádherný, že já jsem se jako musel sklidnit. Musel. Jinak prostě bych věděl, že dostanu prostě výprask. A to se stalo a pak najednou mě vlastně učilo takovému klidu. A já mám pocit, že klid se rovná štěstí v tom životě. Že prostě čím my umíme být klidnější, tak tím jsme šťastnější jako lidi. A to vlastně možná asi s tím bych tady, to bych tady možná zanechal.
1: Šimone, kolik tě?
0: Mně je 30. Prostě.
1: Já totiž mám normálně pocit, že fakt jako lidi do těch 30, jako současná, víš, jako mladá generace, že fakt jako se vydávají tou cestou toho klidu. Jako nevnímáš to třeba na svý generaci, že to mají hodně? Jako...
0: Vnímám a jako i když občas tápeme, tak cítím tu, jako, že mezi náma je velká potřeba jít klidnou cestou, tolik jako neřešit nějaký jako paradigmata, který nám jako ta 90-ková společnost a dejme tomu Husákovi děti nic proti jako předestlali. Myslím si, že zjišťujeme, že prostě svět není o penězích, ale o vzájemnosti, nějaké lidskosti a prostě člověčině. A kdo ví, teda myslím, že ty věci nejdou úplně říct, protože jsou za slovama, ale zároveň nemáme ty zkušenosti. My si to musíme prožít a to proto jsme tady a čerpáme prostě od té starší generace. My sice jako máme některé věci možná jako rychleji, ale nemáme ty zkušenosti a musíme si nabít držku někdy a je to zákonitý prostě, no.
2: Společně s námi dnes na Frekvenci 1 herec Šimon Bylina. A filozof taky.
1: Filozof.
2: A brácha Patrika. Stačí, ne?
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: ty. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Hezké ráno přejeme, za chvilku 8:30, jak to bude s počasím, to je zásadní otázka, na Moravě prší, to už jsme zjistili.
1: A pršet bude. No. On se ten déšť vlastně na Moravu a do Slezska přesunul, dneska bude docela dost pršet i na východě Čech. Jinak na horách dopoledne ještě sněžení, odpoledne ten sníh přejde do deště a nejvyšší odpolední teploty na to, že je květen docela nízko, mezi 12 a 16 stupni.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Teď je přesně 8:30, to znamená čas na krátké. Čas na krátké zprávy.
1: Písní na rtu.
0: Které budou dneska zpívané. Včera byly v angličtině, dnes budou zpívané.
4: No, radši ne. Tak jestli něco neumím, tak je zpívání.
0: A teď to bylo hezký, ten tón byl čistý.
4: Jakoby mě se to líbí, proto se zpívám, ale nikdo to neumí ocenit a docenit.
1: Já to oceňuju. Já tomu rozumím v podstatě, tady tomu zpěvu. Já to beru i jako zpěv.
0: Dobře.
1: Víš, jako je to dobrý.
0: I tak si myslím, že je lepší na ty zprávy. Tak...
4: Budu raději recitovat.
0: Pojďme.
4: Ano. Sněmovna se dnes odpoledne vrátí k debatě o postoji ke sjezdu sudeto německého krajanského sdružení, který proběhne příští týden v Brně. Opozice s iniciativou vládního tábora nesouhlasí. Její předáci mluví o ostudě, která nepřispěje ke smíření. Opoziční poslanci na dnešní mimořádnou schůzi na protest nedorazí. Třetí největší tuzemské letiště v Mošnově na Čínsku má od Moravskoslezského kraje převzít armáda. Po pondělním jednání vlády to řekl premiér Babiš. Ministerstvo obrany, kraj ani vedení letiště možný převod nechtějí komentovat. Všechny tři subjekty ale potvrdili, že se o změně vlastníka jedná. Plzeň skoncovala s hazardem. Ve městě zavřelo poslední kasíno, které tam ještě fungovalo. Šlo o to na Borech. Zásadní regulaci hazardu schválili zastupitelé v prosinci roku 2023. Fotbalisté Slavie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě míříme na silnice.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 134. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této dlouhé koloně popojíždět více než 3 hodiny. A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 26. až 18. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 10. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 3/4 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
1: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1 o tom, že se světová moře oteplují, o tom jsme mluvili.
0: Ano.
1: Není to moc příjemná zpráva a mám tady jednu konkrétní zprávu. Netýká se teda toho oteplení, ale týká se barvy moře a to taky není úplně dobrá zpráva.
0: Taky se mění?
1: No, ale jenom někde. V oblíbeném chorvatském letovisku změnilo moře barvu. Objevil se tam hnědý pruh.
0: Ježíš, za kým?
1: No, za kým?
0: No.
1: Oni se bojí toho, že tam právě někdo jako něco konkrétního vypouští.
0: Jo, tak. No. Jako, že prostě, jo.
1: A nemůžou přijít na to, kdo to je. Je to ve Splitu, takže je to vlastně docela vyhledávaný letovisko. A když se podíváš na tu fotku, tak je vlastně krásný modrý moře a uprostřed, já nevím, jestli to vidíš na dálku, je takovej hnědej
0: pruh. To, no.
1: Tam si myslím, že bude volno.
0: A myslím, že anglicky split znamená oddělit. Jo, tak ono... Jestli tu někdo prostě to chtěl, nomen, nomen, prostě oddělit moře.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Maxi Pesfík dnes oslaví 50. narozeniny. Večerníček s poněkud přerostným chundelatým psem se během následujícího půlstoletí zařadil mezi stálice dětského vysílání. Co vy na to?
2: Dobře, ale já nejsem odchovanec Maxi Pesfíka. Já ho znám jako pojem samozřejmě, to je jednoznačný. Ale není to žádná moje ikona, jak si... A myslím si, že Maxi Pesfík začal v době, kdy už jsem byl dost dospělý.
1: 76. No, to je fakt, co už toho...
2: No tak to ne, se díval na Maxi psa, hele, mě zajímaly Maxi sukně.
1: A tak byla tam Aja, že jo, ale to zase byla malá. To je ta holčička, co má toho Maxi psa.
2: No to neznám ani. Já znám Maxi psa Fíka jenom protože vím, že to je velký pojem, všude byl a milovaný dětma a tak dále, ale 76. tak to vůbec jako mě nepřichází v úvahu.
1: Naprosto geniálně ho namluvil Josef Dvořák.
2: Ano.
1: Já teď vlastně přemýšlím, namluvil jste nějakou animovanou figurku?
2: Ne, ne.
1: Ale to je hrozná škoda.
2: Toto ale Ivanka je namlouvá a dobře.
1: Jo, to Ivanka. Jo, ano. Paní Ivanku znám.
2: No, tu to baví.
1: Českýho rozhlasu.
2: Ale mě, já nevím, mě by to asi moc nebavilo.
1: Taku.
2: Nevím, no tak muselo by to být. Ne. Víte, já jsem dubbing vlastně dělal mnoho let.
1: Aha.
2: A jsem za to vděčný, vždycky to opakuju s pokorou mě vlastní. Bylo to někdy strašně zajímavý a zábavný, ale jaksi jsem vydabovaný, tak nějak bych řekl. A jakmile byla doba, kdy už to nebylo tak nezbytný, tak jsem od toho nenápadně odplul.
1: Vydabovaný je hezký slovo. Já už jsem prostě tomu dubbingu jsem vydabovaný.
2: Ale on dubbing končí, takže já k tomu mám takový sentimentální vztah teďko, že končí, protože byl to jeden z mých prvních úspěchů v 6 letech, že mě takhle vybrali. Pak jsem dlouho žádný úspěchy neměl. Pak byl druhý v 13, nebo v kolika, když mě vybrala Věra Plíková, a pak jsem měl asi 35 let přestávku. Čili tam jsou takový různý období, kdy člověk vlastně zpětně vidí, to nebo jaký úspěch, z toho se chvíli dalo žít jako dítě, ovšem to jsem byl dítě, tak jsem si to tak neuvědomoval, protože velmi brzo mě ta práce prudila, že jo, ve tmě kluci lítali po parku, hele, a já stál ve tmě a tam 1, 2, 3 začím mluvit, hele, ale měl jsem za to honorář, který zdaňovala rodina brutálním způsobem, to bylo vykořisťování podle moderních dnešních kritérií, ale já jsem pak zase vytíral tu rodinu, že jsem se tvářil, že jsme s otcem 2 hlavy rodiny tam, že oba nosíme peníze. Takže když jsem se vrdně pohádal, tak je slavnej můj výrok, když jsem na něj křičel a už ode mě nedostanete ani korunu. Ano, ale já nosím těch 20.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 s vámi, Šimon Bylina, herec a muzikant se za námi zastavil. Teď máme za sebou tři zmrzlý, čeho, pan Krácer Vác.
1: Bonifác.
0: Jak seš na tom se zimou? Těšíš se na léto? Přece podle vzhledu seš takový spíš jižanský typ než Švéd, i když na druhou stranu písničku Jon Snow máš, což je ústřední postava z Hry o trůny a seš mu teda hodně podobný, Johnovi.
2: Ty taky. Že zase další komplimenty, pardon. To byl skvělý oslý můstek.
0: Zrovna Johnovi úplně ne, ale tak někdo by se tam našel. Ve Hře o trůny určitě by se
2: jeden z těch divokej bych byl. No.
1: Ty anebo Míra?
2: No on Míra, že by byl jeden divokej.
1: Jo, Míra by byl divokej.
2: No. Ty bys byl divokej, no.
0: No tak jak zvládáš zimu?
2: No já se 5 let odužuju, už asi nebo 6 let a rád se právě jako málo oblíkám. Dneska je docela jako fresh, no. Jsem si vzal jen tak jako jednu košili a právě jsem byl rád, že tam můžu vlastně promrznout dole, pak si teda dát čaj a tak jako nějak se odměnit, ale já když jako cítím, že mám takový nějaký třeba úplně jako nevysvětlitelný úzkosti nebo nějaký jako hovadiny mě napadají, tak třeba fakt si dám tu studenou vodu a ono tě to vrátí do středu, no.
1: Vidíš, tak já chodím jako běhat, když mám takovýhle stavy, tak je to docela dobrý. Je pravda, že poslední dobou hodně běhám.
0: Tak chodím do hospody, když mám takový stav. Je mi v podstatě vždycky hůř.
1: Taky tě to stojí nejvíc peněz.
2: Ale chvilku tě je líp.
0: Chvilku je mě líp, jako vykoupení. Tak než se rozloučíme, dáme kus té kytary.
2: Jo, klidně.
0: No, tak, jo.
1: Tak počkej, podej.
0: Ale naposled na to hrál Malátnej.
1: Jo.
2: Já můžu zkusit písničku, která byla napsaná v největším stresu, který jsem kdy v životě zažil. Tak možná je pro všechny, kteří to třeba zažívají.
1: Aha.

0: celý album najdete na všech streamovacích platformách. Jmenuje se Severní album.
1: Šimon Bylina s námi na Frekvenci 1.
2: Jsi to někdy dělal, viď? S tou kytarou takhle. Šimone, moc díky, jestli jsi udělal čas, bylo to příjemný.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Frekvence 1.

0: kdy jako zapneš mikrofon a zaspíváš něco, on ti řekne, jaká je to písnička.
1: Jo, myslíš, že by to fungovalo i mně?
0: No právě ani mně to nefunguje. Já fakt jsem se snažil to zaspívat dobře a napsalo mi to. Taková píseň není.
1: Song nenalezen.
0: Ale můžeme si někdy udělat jako, teď třeba frčí Jackson, tak si vyjet jakoby seznam nejznámějších písní od Jacksona a vždycky zkusit kousek zaspívat, jestli to pozná nebo ne.
1: To bychom možná mohli, no. Tak to vyzkoušíme.
0: Tak třeba příští týden to zkusím. Dobrá. Už je tady Miloš.
2: Ano,
0: Miloš
2: ano.
0: Jeskera. Tebe zkoušet nebudem, protože ty jsi profesionální zpěvák. No, celý život se tím živíš.
2: Ano, no. Nepřeháněj.
0: No, hele, my jsme zapomněli na poslední slovo, jsem ti chtěl říct.
2: Tak ahoj.
1: Ale využijem toho, že seš tady, pojď do toho s náma.
0: Když si vzal kafe, nebo jak...
1: Dobře, tak si uvaž kafe.
2: Já si počkám.
3: To za celebritu.
1: Já mám času dost. 12 500 na čísle 257-400-999.
0: Tak uvidíme, koho tam máme. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Dobré ráno, tady Štefan.
0: Štefane, moc vás zdravíme, tak máme tu větu od Dagmar Honcové. Zní takto.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
1: Tak, co myslíte?
4: Modely.
0: Pojďme
1: to zkusit. Prověříme modely.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Není to tak. Chápu, že jste myslel meteorologické
1: a ne,
0: modely.
1: A ne manekýny.
0: No, dám si nějaký model a pak udělám předpověď počasí. Tak ne. Nevadí, mějte se krásně. Naslyšenou, děkujeme.
4: Také, naslyšenou. Naslyšenou.
1: Tak, my přihodíme 500.
0: No, tak jo, je tam.
1: A jsme na 13.
0: A za chvilku Miloš.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
10: V Penininí najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
13: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Černá připravila zprávy, možná jim přečte, ne?
1: Krásné ráno.
0: Hezké ráno,
1: zdravotnické rukavice a kondomy mohutně zdražují. Ukrajinský soud poslal ex-šéfa prezidentské kanceláře do vazby. Do dlouhých kolon vyjedete na D1, D5 i Pražském okruhu. Ceny zdravotnických rukavic a kondomů se výrazně zvyšují. Za zdražení může podle veřejnoprávní televize konflikt na Blízkém východě.
14: Někteří ambulantní specialisté evidují taky méně dodaných kusů, než si objednali. Ceny jsou podle lékařů oproti začátku roku na dvojnásobku. Dodavatelé limitují rozsah objednávek, aby rovnoměrně pokryli zásobování nemocnic. Na konci dubna navýšil ceny taky světový výrobce kondomů. Od začátku konfliktu na Blízkém východě 28. února se zvýšily náklady prakticky na všechno. Od syntetického kaučuku po nitril. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z pěti výluk, které budou do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Přestavba Hradeckého nádraží za 10 miliard korun by měla být hotová na konci roku 2031. Hradecké hlavní nádraží patří mezi nejfrektovanější stanice v Česku. Denně jim projde na 20 tisíc cestujících a využije ho více než 200 vlaků. Jičín ode dneška ovládají valdštejnské slavnosti. Pro město je to největší historická akce roku.
3: Centrum zaplní slavnosti s historickým programem až do 17. května. Chybět tak nebudou rytíři, tržiště ani koncerty. Hlavní část akce připadá na sobotu, kdy městem projde slavnostní průvod Albrechta z Valaštejna a představí se vojenské oddíly, divadelní soubory i historická řemesla. Součástí programu jsou také workshopy, deskové hry, dobová hudba nebo ležení valštejnských vojsk. Vrcholem sobotního večera bude od 21 hodin barokní zahradní slavnost s benátským ohňostrojem v zámeckém parku. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiben, tedy v přepočtu 66 milionů korun. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny v úterý uvedl, že Zelenský není předmětem žádného vyšetřování. Hokejisté Colorado slaví postup do finále západní konference playoff NHL. Rozhodl o tom noční obrat z 0-3 na 4-3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4-1 na zápasy. Klíčovou roli u obratu skóre hrál český útočník Martin Nečas, který v 59. minutě asistoval u vyrovnávací a v 64. minutě i u vítězné trefy z prodloužení.
13: Frekvence 1.
1: Počasí. Dneska bude oblačno až zataženo. V západní polovině Česka by mělo napršet maximálně 5 mm srážek na horách, ale až 10 a na Moravě a ve Slezsku i 15 mm. Nejsou vyloučené ani bouřky. Teploty zůstanou jen mezi 12 a 16 stupni.
13: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě se podíváme na silnice.
15: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 129. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této dlouhé koloně popojíždět více než 3 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 26. až 18. kilometrem, ve které budete pojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 16. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 3/4 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: Se můžete na frekvenci jedna těšit.
0: Já to miluju.
1: Já tebe taky miluju.
0: Jo, ty předávky, jo. Já úplně...
1: Já opravdu, já jsem úplně... natěšená od rána. Ale já se vlastně těším každou celou, že můžu předávat prostě slovo. Tak ano. Tentokrát předáváme Miloši Pokornému.
0: Ano, já ti za to hrozně moc děkuju.
1: Jo, nemaj zač.
0: Přátelé, máme 14. května, máme čtvrtek, Bonifác. Má dneska svátek, ale pozor. Za chvíli si připomeneme jedny významné narozeniny a jenom napovím. Ani herec, ani herečka, ani sportovec, ani žádná jiná hvězda zpěvák. Ne. Za chvilku si řekneme, kdo dneska slaví padesátiny. Velmi výrazná osobnost české kultury, popkultury a to je jedno, jak to nazveme. Hezké ráno.
13: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: říkal, že dneska slaví 50. jedna výrazná osobnost české kultury. Říkal jsem, ani zpěvačka, ani herečka, ani herec, ani her. Prostě ne. Prostě. Ani kdybychom fušovali do sportu, ne. Míro, typnul bys, kdo má dneska takzvané Páďo.
1: Já to vím.
0: No, tak to řekni.
1: Já to vím.
0: Tak to řekni.
1: Je to kadaňský rodák Maxi Pespík.
0: Je to kadaňský rodák. Ano, tuto figuru dali dohromady dva pánové, spisovatel Rudolf Čechura a kreslíř Jiří Šalamoun a samozřejmě hlas mu propůjčil Josef Dvořák, který říkal, že se vlastně tetel štěstím, když tuto nabídku dostal, protože to je taková ta životní, jedna z životních rolí, kterou vám už nikdy v dobrým slova smyslu neodpáře. Takže Fík má dneska pade a já se vás chci zeptat, jestli byste mi zavolali nebo napsali, jestli zrovna Maxi Pesvík nebo jiná kreslená postava, figura prostě formovaly vaše dětství nebo třeba dětství vašich dětí, to, co máte prostě spojen s takzvanou animovanou postavou, já bych tam možná do toho přibral i nějaký loutky, protože víme, že u nás ty loutky mají tradici, ale v každém případě ty animované pohádky u nás taky prostě vévodí a vévodily. Tak by mě zajímalo, jestli zrovna to byl Maxi Pesvík, který má dneska 50 děry, anebo jiná postava, o kterých si říkáte, jo, to jsem byla mladá. To byly časy, na to ráda vzpomínám a do dneška se na to ráda podívám nebo rádi podíváme. Takže telefon do studia je jasný, 257-400-999, po případě taky SMSky 736-300-444 nebo apka Frekvence 1, kde nám namluvíte svůj vzkaz nebo můj Instagram. Tak budu rád, když se ozvete, protože kreslené pohádky k české kultuře, ale můžeme říct i popkultuře, prostě patří a říkám klidně tam zahrňte i ty loutky, protože to je taky pro nás jako taková tradice. Hezké ráno.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Tak už začaly chodit vaše zprávy a vaše názory na téma Maxi Pesvík a jeho 50. Po případě jiné postavy, které vás nějakým způsobem oslovily v dětství nebo vaše děti. Tak tady píše Pavel. Ahoj, Maxi Pesvík byla moje první knížka, co jsem přečetl. Pavel, ročník 76. No jasně. To tak vychází. Píše mi tady Jana. Ahoj, Maxi Pesvíka jsme měli a máme rádi, celá rodina, neskutečně vtipný a český, což je důležitý. Ano, přestože ta rasa nebyla úplně česká, podle které byl Maxi Pesvík nakreslen, tak nebo animován, tak ano, je to prostě, je to česká záležitost. Tady píše Karla, těch pohádek jsme měli, nebo těch postav jsme měli oblíbených doma víc, nicméně Maxi Pesvík patří mezi ty top, všechno nejlepší. Výborně. Honza píše tady, úplně na animáče nejsem, ale tohle je opravdu vtipný a vždycky, když jsme se na to s dětmi dívali, tak jsem u toho vydržel. Přesně tak. Takže přátelé, můžete volat, můžete psát, jaké kreslené postavy vám ovlivnily v uvozovkách váš život, protože to prostě k tomu patří. A Maxi Pesvík bez pochyby. Všechno nejlepší. Frekvence 1.

0: Tak už tady máme malé zprávy na Frekvenci 1 s Lucí Černou a já si ji musím zeptat, že ona sice jsme Černá má dneska nádherný fialový sako, přátelé, jako je přijela z Florencie, neuvěřitelný. Co ty, tvoje rodina a Maxi bez fíka? Máte to rádi?
1: Teď jsme ho dlouho neviděli.
0: Aha.
1: Ale když byla Johanka malá, tak jo. Já ho milovala v dětství. No,
0: hrozně vtipný, že jo?
1: Strašně vtipný.
0: Strašně vtipný, jako milý, vtipný hlavně. Mm-hmm. Já vždycky u těch pohádek kreslených mám rád, když to má nějaký for. A Maxi Pes jednoznačně. Mm-hmm. Samozřejmě skvělý výkon z Dvořáka do toho. Jako fajn.
1: No a proč se na to ptáš?
0: Protože mám dneska Páďu, víš?
1: A tak všechno nejlepší.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: O automobilové značce Cupra.
5: Už dnes v 16.40.
3: Jen na Frekvenci 1.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
1: Hezké dopoledne, letošní konec jara a léta budou mimořádně horké. Shodují se na tom hlavní meteorologické modely, které sleduje Světová meteorologická organizace. Způsobí to letos zvláště silný klimatický jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Díky němu bude rok 2026 patřit mezi nejteplejší v historii měření. Na pražském výstavišti začíná 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Potrvá do 17. května a letošní novinkou je koncept tematické země. Tou je letos Rumunsko. Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 66 milionů korun. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Vinu odmítá. Čeští házenkáři vstoupili do dvojzápasu play-off kvalifikace o mistrovství světa porážkou. V Brně byli proti historicky nejúspěšnějšímu týmu šampionátu Francii jasný outsiderem a prohráli o 11 gólů 26-37. Odveta se hraje v neděli ve Francii.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A ještě míříme na hlavní tahy.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 129. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 45 minut a nákladní doprava bude v této dlouhé koloně popojíždět více než 3 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 26. až 18. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 16. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 3/4 hodiny. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plaťka.
3: Frekvence.

0: Já si myslím, že Maxi Pesvík si nezaslouží lepší song než tento od Michaela Jacksona. You're not alone. No, přátelé, tak je vidět, že Maxi Pesvík u vás buduje, ne? Protože má Páďo, čeli padesátiny. Ahoj Miloši, Maxi Pesvík a Aja byl můj oblíbený animovaný večerníček i vzhledem k tomu, že Fík je stejně starý jako já. Všechno nejlepší. Páďo. Ale můj opravdu top večerníček byly Krakonošovy pohádky z celé té super, se super Tautenberkem a tak dále. Alena, skvělý. Další tady krátká zpráva. Mistr světa ve skoku pro něco, to je prostě bomba. Zdraví Vlaďka, taky hezký. Já tady mám na Instagramu, píše mi Martin. Od malička jsem tenhle ten večerníček měl rád a pak ho měli stejně rádi moje děti, protože je to prostě strašně vtipný. Souhlas bez diskuze. Ano, už to tam padlo, je to typicky český a přitom ten humor je, řekněme, univerzální bez rozdílu věku. Souhlas, ano. Petr tady píše, jsem skoro stejně starý jako Maxi Pesvík, takže k sobě máme blízko a tím pádem je to můj top, je to moje top kreslená záležitost. Skvělý. Takže přátelé, ještě nám můžete zavolat, můžete nám napsat, protože dneska máme tohleto významné výročí a já se nebojím říct významné výročí české kultury. Pánové, to se vám opravdu povedlo.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.

0: Si Pesvík u mě jednoznačně Z na všechno nejlepší k 50. narozeninám, provází mě od mých útlých let. Tak, a je tady Martička, Martičko.
1: Krásné dopoledne.
0: Maxi Pesvík má dneska 50.
1: Já ho miluju.
0: No, tady to jedu celý ráno, protože prostě podle mě to je jedna z nejlepších českých.
1: Maxi Pes je můj absolutně nejoblíbenější večerníček, hned potom je Macha Šebestová. Mm. Ale musím říct, že Maxi Psafíka jsem ukazovala všem v Německu. Mm. Teďko už to asi nedám dohromady. Ale první tři díly jsem uměla nazpaměť.
0: Fakt?
1: Mm-hmm. Milovala jsem to, miluju to, mojí dceři jsem to hned ukázala. Maxi Pesvík je prostě absolutně úžasný.
0: A je to český.
1: Mm.
0: A je to
1: nádherný.
0: Super.
1: Jak se na začátku to intro, jak jdou tím lesem, jak se vždycky vohne ten strom s tou veverkou a tak. Nádhera, miluju
0: skvělý,
1: to.
0: Skvělý. Tak co dneska ve vysílání?
1: Hele, přemýšlela jsem, takhle budu mluvit samozřejmě trošičku o tom Bonifácovi, teďko rozebírám ty ledový muže, ale jsem tak vytočená z domova, pubertou mýho dítěte,
0: ano.
1: Že vlastně bych se chtěla zeptat posluchačů, co dělají s pubertálníma dětma, co jako, jaký tresty, když je dítě drzí, co zakázat, jak to udělat, protože já si dneska vlastně úplně nevím rady. Do červena, jak se říká, jsem úplně, že je člověk úplně...
0: Hoříš.
1: Puberta je strašná věc.
0: Marta Jandová za chviličku na Frekvenci 1 a já se na vás budu těšit zítra, což už je neuvěřitelný, zítra je pátek.
1: Yes.
0: A kvízíček. Je to tak. 14 dní to bylo jinak, protože byl svátek, ale zítra se vracíme do normálu, těším se na to, mezi 9. a 10. hodinou. Tak doufám, že z Frekvenci 1 si dáte ještě nějakou minutku.
2: Frekvence 1.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Eta Extra Slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Ano, přesně 10 hodin a Lucie Černá je tu. Krásné dopoledne.
8: Hezké dopoledne. Přes 40% testovaných klíšťat bylo infikováno bakterií, čtvrtina boreliozou. Zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu domácností. Dlouhé kolony hlásí D1 i Pražský okruh. Čtvrtina klíšťat byla infikována boreliozou. Testovali je vědci v projektu Klíšťata ve městě.
9: Loni se podle statistik Státního zdravotního ústavu v Česku nakazilo přes 11 000 lidí lymskou boreliózou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Klíšťata může do projektu hlásit i veřejnost přes mobilní aplikaci. Podle vědců navíc víc než 30% hlášených klíšťat pocházelo ze soukromých zahrad a dalších téměř 10% z chat a chalup. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častějšími problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších stanic čerpacích, omezením jízd autem anebo šetřením v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Máme před sebou deštivý a chladný víkend. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu, pravděpodobně od úterka. Rusko v noci opět masivně útočilo na Kyjev. Ukrajinské hlavní město hlásí jednoho mrtvého a 29 zraněných. Zasaženo bylo několik budov, včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti. V Oděse agresor cílil na přístav a železnici. Slávisté Tomáš Chorý a David Douděra si dnes od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vyslechnou trest za vyloučení v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru. Ve středu oba z tribuny sledovali, jak tým v prázdném Edenu získal titul.
6: Frekvence 1.
8: Počasí. Čtvrtek bude převážně zatažený, od severozápadu budou během dne postupně přibývat přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak dorazí i na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Přes den teploty zůstanou mezi 11 a 16 stupni.
10: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
11: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 120. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 3 hodiny. V této koloně si navíc dejte pozor na 129. kilometru, kde stojí v pravém jízdním pruhu porouchaný kamion. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 26. až 18. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 30 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
12: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: A po 10. hodině už je tu s vámi Marta Jandová.
7: Krásné dopoledne, moc děkuji za krásné předání. Máme tady čtvrtek, 14. května, čtvrtek, kdy svátek má poslední z ledových mužů Bonifác, který chudák byl za víru v Ježíše uvězněn, krutě mučen a potom prý podle legendy vhozen do vařící se smůly. Chudáček. To bylo v roce 306 podle legendy. Zítra to špatné počasí převezme svatá Žofie a pak už by snad měl být klid, protože ta Žofie vína upije, políčka často zalije, nebo déšť svaté Žofie švestky ubije. Tak doufám, že to nebude až tak hrozný. Jinak teda jsem rychle zmínila téma podle mojí dnešní osobní situace. A tak bych se s váma chtěla jako poradit vlastně, jak na takovou tu pubertální drzost vašich dětí třeba. Co děláte, když už vám přeteče trpělivost? Jak to vlastně řešíte, by mě zajímalo. Děláte nějaký tresty? Já nevím, berete telefony, zakazujete televizi nebo mají domácí vězení, jak jsme to mývali my. Klidně mi pište, prosím vás, co s tím, nebo jak se to u vás, jako, co se u vás děje doma? Jestli to je jako u nás, že prostě jsou furt oči v sloup, prosím tě, a takové ty věci. Já vím, že to je normální, že se musí od té maminky nějak jako oddělit, že ta pupeční šňůra se pomalinku už prostě musí oddělovat od toho dítěte, ale já nechci, mě to trpělivost opouštěla. Máte nějaký super triky, jak na tady ty puberťáky, prosím vás, pište na 736 300 444. Budu se těšit. Zatím mám pro vás to nejlepší z muziky a přeju krásný poslech.
10: Co se děje?
6: Co se děje?
10: S Martou Jandovou.

0: Don't Cry od Guns N' Roses na Frekvenci 1.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak jsem tady narazila na téma puberta a vidím, že v tom nejsem sama, protože jsem dostala, já nevím, strašně moc zpráv. Dokonce mě nabádáte k násilí, tak být jí nebudu. Musím to trošičku odlehčit teda, jo, protože ona jenom drzá. Ale jinak učí se výborně, je vlastně skvělá holka, akorát teďko má takový to, že prostě musím jí říct, hele, třeba prosím, nebo děkuju říct, nebo tak, a oči v sloup, a občas se drzá, ale omlouvá se vždycky, jako jo, to zase jako jo, ale všeho moc škodí, mi řekla takhle, protože mi třeba úplně mi doma nepomáhá, no, tak jako já jsem taky úplně doma nepomáhala, protože to taky maminka dělala hodně, hodně za mě, ale přece tam byly nějaký hranice. Já jsem třeba prostě měla povinnosti a když jsem je neudělala, tak byl prostě průšvih. Ale tenkrát nebyl internet, takže já si vlastně ani nepamatuju, jaký ten průšvih byl. Já myslím, že pro mě bylo nejhorší, že prostě se mnou máma nemluvila. Že na mě byla naštvaná takový ten, jednou to někdo nazval, že to je takový ten psychický teror, jo? Protože to dítě potřebuje nejvíc tu lásku těch rodičů a když vidí, že ty rodiče prostě s ním nemluví, že to je o hodně horší. A to třeba většinou taky dělal můj táta. Jo? Táta prostě mi řekl, jsem zklamaný. A pak se na mě ani nepodíval, neodpovídal mi na otázky a tak. A já jsem z toho byla tak smutná, že jsem si to potom jako rozmyslela, jo, ale samozřejmě pubertu máme všichni úplně stejně jako třeba děti, když jim jsou ty 2-3 roky, mají takový ty vzteky, že jo. To naštěstí třeba Maruška měla jenom jednou. Jednou jsme byli v restauraci, když jí byly 2-3 roky. Z ničeho nic se hodila vozem, bouchala pěstičkama. Nás tam bylo asi 8 u jednoho stolu, protože jsme slavili nějaký rodinný narozeniny. Já jsem se na ní ani nepodívala. Bylo mi to teda hrozně trapný, samozřejmě před ostatníma, když vás jako lidi poznají. Ale dělala jsem, že si ji nevšímám. Ostatní od stolu si ji taky nevšímali a trvalo to asi 20 sekund. Vstala a dělala jako, že vůbec na té podlaze neležela. Každopádně spousta zpráv a baví mě, že mi píšou i kluci, protože většinou mám pocit, že to vždycky jako řešejí holky. Jo. A tady píše Petr třeba. Jo. Ahoj Marto, když je syn drzej nebo má nějaký ty pubertální řeči nebo odmlouvá, tak s ním mluvím stejným jazykem. To hned řekne, nemluv tak, to je strašný. A já vidíš, jaký to je. Díky Petře, protože o to se snažím taky občas. Ale no, u těch holek to je přece jenom, ty holky zase jako tak prostě nemluví. Oni jsou prostě oči v sloup a nezájem. Jo? Další Petr píše. A to je přesně tady ten další Petr, taky mluví úplně z duše. Ahoj, vždy šáhnu po tom, co má syn nejraději. Tablet, mobil, počítač, odpojím internet na celý den. Za půl hodiny se většinou omluví, ale stejně ho v tom nechám celý den a zatím to funguje. No tak hádejte, co jsem udělala já. Hned jsem omezila telefon a ostatní je na televizi zákaz. Odpojit internet, to mě ještě nenapadlo, se přiznám. Ale ona je zase čestná, že když jí řeknu, že se nesmí koukat, tak ona se jako na tajňáka koukat nejde. To jako to opravdu vím. Ale pro mě to je vždycky těžký, protože já ji pak vidím, ona pak seká latinu a je zase hodná a mě to pak líto, jako jo. Ale tak už jsem to jednou udělala, musím to dodržet, že jo, musím to vydržet. Alena píše, zdravím, moje maminka vždycky říkala, vydržet bude hůř. A je to pravda, osvědčilo se. Mám dva úžasné syny, i když někdy to byl opravdu brutus. Zdraví Alena. No nic, my jedeme dál, já mám pro vás opět to nejlepší z muziky. A zafunguje například Spice Girls s písničkou Stop. To se pro mě hodí.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: řešíme pubertu, pubertičku a kdo jí vlastně neměl. Moc se mi líbí, tady píše Kája. Milá Marti, já se vždy vzpomenu na článek, kdy prý je puberta k tomu, abychom se odpoutali od dětí a lépe je vypustili do světa. Máme pubertu 17, někdy masakr a pak si řeknu hlavně, že je zdravý, pevné nervy a krásný den, Kája. PS, může být i hůř. Ano, já jsem nechtěla navodit nějakou atmosféru, že to moje dítě je fakt jako s nějaký zpátek. Prostě jenom teďko má takovou tu holčičí oči v sloup, odmlouvat a být prostě přidrzlá a zapomínat na to jako na svoje povinnosti, jo. Jinak říkám, jinak je zlatá, dobře, pokojíčku má teda bordel, ale učí se skvěle a všem ostatní, všechno ostatní zdraví, všem ostatním děkuje, říká prosím jenom ne doma na maminku samozřejmě. A říkalo mi spousta lidí, až jsem to četla od psychologů, že tak to opravdu prostě, oni se potřebují vymezit, být prostě najednou proti. Nejdřív ten rodič je Bůh, který ví všechno, který tě provádí životem a najednou ten člověk začíná mít svoje vlastní jako nějakou cestu, vidinu a ten rodič je vlastně překážka, protože prostě nechcete souhlasit s vašima rodičema, jo. A píše Alena, mám doma 14-letou dceru a potom, když jsem jí řekla, pojď udělat myčku, udělala nasírací ksicht a řekla mi, ty jsi random. V tu chvíli jsem si řekla, že pubertu nemá cenu řešit, jak to přišlo, tak to odejde a jediný, co fakt zabere je, že jí řeknu, dej mi telefon a je po všem. Hele, je to tak, taky jsem to udělala. Já jsem na dálku zamezila všem aplikacím, kromě Duolinga, kalendáře, myslím, že Sudoku jsem jí tam nechala, aby aspoň mohla něco dělat logicky, kdyby náhodou. A tady taky píše někdo, Marti, jednoduše facka, aby děti zabrzdily. Mají všechno a to je tím. Hrozná doba. Naši dědečci by je postavili do latě. Všechno má svoje bariéry. Já se dovolím s tímhle nesouhlasit. Já jsem dostala facku od mojí mámy jednou a musím říct, že jsem si potom přišla hrozně, jakože to byla potupa. Že to nebylo vůbec nic výchovného, že naopak na chvilku ta moje máma ve mně jako ztratila, já bych to řekla, že už nebyla mi můj vzor, jsem si řekla, když někomu tak krupnou nervy, že musí použít fyzický násilí. Já jsem to teda mamince odpustila, jo, ale že víc výchovný byla, když mi prostě upřímně řekla, co jí jako vadí, mrzí a pak třeba právě byla smutná. Že jsem si řekla, ach jo, já jsem jí fakt ublížila. Ale s tou fackou to neukazuje to úplně, že jste v dobrý psychický kondici a měla jsem s tím opravdu i hovorit třeba s mým tátou, který, že jo, je mu 84 let a je taky proti. Jo, i když jeho rodiče mydlili, nás taky vlastně ještě rodiče mydlili, ale nemělo to, nikdy to nepomohlo. Naopak, ty děti jsou potom, úplně vůbec mám nevěří. Myslím si, že chovat se k ním tak, jak se oni chovají k vám, nebo jim něco zakázat. U té naší to opravdu, ona miluje ty filmy prostě a když jí zakážu se koukat na televizi, tak to pro ní jako je horší. Ale ruku bych na ní nikdy nestáhla. A tak je to holka, taky nemám kluka, takže těžko mluvit, jo. Ahoj Marti, je to všude stejný, hold, musíme to přežít, i když si občas říkám, že to nedám. Máme 11-letýho syna a celkem to jde, ale asi bude hůř. A na druhou stranu, dítě za to úplně vždycky nemůže. No, je to na nás, že jo, jak se je vychováme, tak je máme prostě. Když jim povolíme všecko, dáme jim všecko a nedáme jim žádný hranice, což je nejdůležitější, tak se nám to potom takhle prostě odplatí. Ale ta puberta je opravdu, prosím vás, je to chemický proces, mi někdo řekl jednou. Řekl mi, Marti, je to chemický proces, oni za to vlastně nemůžou a sami se cítí blbě. Ale víte co, ono se jim to vrátí na dětech. Tak jo, za chvilku jdou narozeniny, takže pojďme od té puberty pryč, děkuju, zachránili jste mě. Za chvilku budeme slavit narozeniny, klidně pište ještě teď.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 120. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 3 hodiny. V této koloně si navíc dejte pozor na 129. kilometru, kde stojí v pravém jízdním pruhu porouchaný kamion. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Lucie se přesuneme do místnosti, kde už se slaví narozeniny. A já tady mám přání pro Marečka, je mu 26, zajímalo by mě, jaký byl v pubertě on, ale jeho maminka je na něho pyšná. Ale určitě měl taky pubertu. Já se ho zeptám, jestli mi to vezme. Marek Šebek. Dnes slaví 20. Dobrý, mluvím s Markem Šebkem.
1: Ano.
0: Krásný dobrý, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože máma, vaše máma, mi napsala zprávu, že slavíte narozeniny.
1: Ano.
0: Krásných 26 let. Maminka přeje hlavně zdraví, ať jste v životě spokojený, ať vám vyjde všechno, co si přejete. A máma ještě píše, jsem na tebe, Máro, pyšná, jaký jsi a jak jsi se dokázal postavit čelem v těžkých životních situacích a zodpovědnosti není cizí. To ze srdce ti přeje máma. Marku, co na to říkáte?
1: No, jsem zaskočený, nevím, co se děje teďko. Ona mi teda psala, jestli pustím Frekvence 1, já jsem nejstrácil, jak jsem měl čas, tak jsem si ji pustil až teď a poslouchám písnička a píšu, když nic nehraje. Teda, když mi nikdo nic neříká, ale to jsem teď zaskočený a mám obrovnou radost.
0: Ježiš, to je hezký. Já mám na vás takovou otázku, zaprvé tak nejdřív. Vám chci popřát samozřejmě všechno nejlepší k narozeninám. Já vám 26 let, máte celý život před sebou. Tak doufám, že samozřejmě přeju vám, ať se vyvíjí absolutně krásně a podle vašich přání. A mám na vás takovou otázku, protože jsem tady dneska probírala s posluchačema právě pubertu. Jakou jste měl pubertu vy?
1: No já bych řekl, že pro mě mám docela těžkou.
0: Co to znamená?
1: No tak byl jsem takový kvítko, že jo, ve škole, jsem občas známky a provali nějaký průsery, no, odmlouval jsem, no, neměla to lehký.
0: Takže si myslíte, že to není, že to není teďko tady tou naší novou jako generací, že prostě v té pubertě každý člověk, že mu ten mozek ujede vedle hlavy?
1: Přesně tak.
0: Tak jo, já moc děkuji, já doufám, já to mám doma teďko, ale holčičko, takže to není tak hrozný, je to trošku jiný, no. Dobře, milý Marku, děkuji za odpověď, mějte se strašně krásně a ještě jednou všechno nejlepší.
1: Jo, mějte se.
0: Nashledanou. No, kdo ještě slaví narozeniny? Dneska slaví narozeniny anglický zpěvák, tanečník a moderátor Oli Murs.

nizozemský DJ a producent, který měl svůj první celosvětový hit, když mu bylo 17 let, Martin Garrix. Skvělá písnička. Dneska by slavil narozeně také náš bývalý panovník Karel IV. A já mám pro něj připravenou tuto písničku.

Nádherná písnička, je, to tady krásně hrajeme. Narozeně také slaví nádherná australská zpěvačka z Melbourne, která má několik Oscarů, několik Zlatých globů i Naše srdce, a je to Cate Blanchett. Krásný, 14. května. Všem ostatním přeji krásný den, krásný svátek Bonifácům a vůbec. Prostě mějte hezký den.

0: poradne.
1: Hezké dopoledne, ty jsi najetá jak mašina, člověče, co se stalo?
0: No, ráno jsem se rozčílila, teďko jsem zjistila, že nejsem jediná, kdo má doma puberťáka a že jsme takový vlastně byli všichni, že jsme odsekávali, byli nepříjemný, ale že prostě je to chemická reakce.
1: No tak já
0: co
1: myslím,
0: ty, jakou jsi měl pubertu?
1: Já myslím, že ta dnešní mládež je mnohem drzejší než my, ale zaslechl jsem slovo ty jsi random a vůbec jsem nevěděl, jak s tím mám naložit. Takže jsem to zadal do AI. Ty si mi směješ, já vůbec nevím, jak s tím mám naložit. Ty jsi random. Tak jsem to zadal, abych věděl, co teda jsem, když mi to řekne tady ta mladá generace. A označuje vlastně tohleto slovo jevy bez pravidelnosti či předvídatelného vzorce. V informatice jde o generování čísel, v běžné řeči o výběr bez systému. Tak jsem z toho taky nebyl moudrý, tak jsem zadal teda random týpek, jo? A dozvěděl jsem se, že to je označení pro neznámou zvláštní osobu, která se neočekávaně objevila v určité situaci.
0: Tak, já mám pro tebe taky něco.
1: Ano.
0: Jo? Ta dnešní mládež, jo? Tak pozor.
1: Ano.
0: Je to věčný cyklus. Povzdechy nad mládeží existují od nepaměti, kdy každá generace vidí v té následující určitou formu rebelie či nekonvenčnosti. No.
1: Ano.
0: Tak to
1: vždycky
0: prostě
1: říkají, my jsme takový nebyli, že jo?
0: No jasně.
1: My jsme takový nebyli, oni jsou horší.
0: Přesně
1: no,
0: tak
1: vidíš.
0: Přesně tak. Takže tak, je to cyklus, furt se to točí dokola prostě. Hlavně, že máme se na co stěžovat. Ale já jsem si postěžovala a je mi dobře.
1: No a je dobře. Mně je teď taky dobře.
0: Tak všem taky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
6: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Připravila je Lucie Šmídová.
7: Hezké dopoledne. Na D7 je nové odpočívadlo. Soud zamítl žalobu Parkanové. Nižší gramáž čokolád Milka v Německu klamala spotřebitele. Na dálnici D7 vzniklo nové odpočívadlo na 42. kilometru mezi Prahou a Chomutovem. Místo je vybavené systémem, díky kterému budou moci řidiči sledovat obsazenost odpočívky. Řekla to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkovová.
8: Pro zlepšení využití kapacity stání je odpočívka vybavena systémem pro sledování obsazenosti. Na odpočívce je proto zřízen i kamerový dohled, který také poslouží ke kontrole provádění úklidu u toalet.
7: Řidičům je k dispozici celkem 94 parkovacích míst, z toho 28 stání pro nákladní vozidla, 52 míst pro osobní auta a 14 míst pro autobusy a karavany. Pražský městský soud dnes pravomocně zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestné stíhání v kauze armádních letounů. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání bývalé političky. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí přes 1,5 milionu korun. Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru u Přelouče, dali na koleje dvě nezletělé děti. Policie vyšetřuje další dva podobné případy. Americká nadnárodní skupina klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů. Obal ale viditelně nezměnila. Rozhodlo o tom soud v Německu. Rozsudek zatím není pravomocný. Vysoké Mýto na Orlicko-Ústecku postaví nové zázemí pro fotbalový klub na městském stadionu. Bude postavené z kontejneru. Investice přijde na 41,5 milionu korun. Původní prostory jsou pro počty sportovců malé.
6: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Dneska bude převážně zataženo, od severozápadu budou během dne postupně přibývat přehánky, ojediněle také bouřky. Večer dorazí na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Teploty přes den vystoupí na 11 až 16 stupňů.
4: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Kolony hlásí z D5 a D1.
9: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel vás zpomalí z důvodu hustého provozu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 129. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s menším zdržením. A také na dálnici D5 se zdržíte při příjezdu do Prahy. Tvoří se kolona převážně kamionů. V pravém jízdním pruhu popojíždět budete již od 16. kilometru z Plzně na Prahu. Počítejte se zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
7: A vy si po zprávách můžete vychutnávat to nejlepší z muziky a taky Robina Sobka.
1: Tak si mě teda vychutnejte, já vám přeju krásný čtvrtek a mám pro vás dobrou zprávu. V banku posledního slova skrývám 13 000 korun.
7: Pěkně nám to stoupá.
1: Je to tak, stoupá. No tak uvidíme, kam se až dostaneme, kam se vyšplháme s touhletou částkou, anebo jestli za půl hodiny padne. V posledním slově budeme držet palce, volat v 11:30, můžete na 257-400-999, ale do té doby užívejte to nejlepší z muziky, 17 Lady Gaga, Marek Ztracený, hezký čtvrtek.
7: Příjemný poslech.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

si tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Kolegyně v práci si koupila stojací stůl a teď všem říká, že se jí líp myslí. Může mozek poznat, jestli člověk sedí nebo stojí? Ivana 34 České Budějovice.
2: Já jsem chtěl něco namítnout. Stojací stůl?
1: Že u toho stojíš.
2: Ty stojíš u stolu?
1: Takový pultík to je.
2: Aha.
1: Jako jak jsou ty řečnický pulty,
2: tak
1: abys neseděl, abys neměl to sedavý povolání, abys neměl hemeroidy, aby nebolo záda, tak prostě stojíš.
2: Třeba 8 hodin, že to je jako zdravější, jo?
1: Mm-hmm.
2: A uděláš, myslíš, stejný objem práce?
1: Já nevím, hele, dřív se chodilo na fotbal taky ve stoje, že jo? Dneska jsou tribuny, dřív to nebylo. Do divadla se chodilo, na 6-hodinovýho Shakespearea se chodilo ve stoje a všichni to vždycky zvládli. Ona se teda ptá, jestli může mozek poznat, zda člověk sedí nebo stojí, protože kolegyně tvrdí, že se jí potom líp myslí.
2: To bude spíš očima, oči to posílají do mozku. Mozek neví.
1: Jakože to vidějí z větší vejšky, tak oči vidějí, že stojíš.
2: No, že ten mozek dělá to, co mu ty oči jako pošlou, ne?
1: Já si myslím, že to dokonce poznám, já to poznám třeba velmi dobře, i u těch druhých lidí, jestli stojí nebo sedí. Já to vlastně vidím.
2: No, já ti musím říct osobní zkušenosti, že jsem častokrát si lidi myslej, jako, že sedím, přitom já stojím.
1: Fakt? A teď třeba stojíš?
2: Peťo, teď sedím.
1: Teď sedíš,
2: poznat, ne? Snad, když mám jako u krku tady ten mikrofon.
1: Jo, tak dobře, já jsem se nebyl jistý, jak jste
2: mě hrozně zmát,
1: takže sedíš.
2: Jo, teď jakoby sedím, no. Dobrý, tak stojím na špičkách, Peťo, no.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
3: Love in my car, late. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok.

0: FM, to nejlepší z muziky, tohle je Tina Turner, která zpestřila čtvrteční dopoledne na frekvenci 1, 3 minuty po půl 12. A před námi je poslední slovo a budeme hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A to právě teď na čísle 257-400-999. V banku máme aktuálně 13 000 korun, tak pojďme na to. Jsem zvědav, kdo se dneska dovolal jako první. Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Dobré poledne, Lenka.
0: Lenko, tak odkud voláte?
3: Ledeč nad Sázavou, Vysočina.
0: Ledeč nad Sázavou znám, to není zas tak daleko ode mne, dá se říct, podél Sázavy pěkně a dál. No, každopádně, Lenko, ve hře máme 13 000 korun, takže připravena, jdeme na to?
3: Ano.
0: Dobře, pouštím větu Dagmar Honcové, která zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: brýle.
0: No jo, to dá rozum, že jo. Bez brýlí toho moc neuvidí, Lenko, tak já držím palce.
3: Dobře.
0: Pojďme si tu větu pustit ještě jednou.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Ne, zase ne.
3: Nepotřebuje.
0: Lenko, jak je to možné, toto sakruš?
3: Vidí dobře.
0: Vidí dobře, bez brýlí. No tak přihodíme rovnou do banku, ne?
3: Ano.
0: Je to tam? Je tam 13,5 tisíce korun, 13 500 a pokračovat budeme v půl páté odpoledne. Mějte se v leči nádherně a třeba zase někdy.
3: Dobře, děkuju. Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Souvislá kolona převážně nákladních vozidel vás zpomalí z důvodu hustého provozu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 129. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s menším zdržením. A také na dálnici D5 se zdržíte při příjezdu do Prahy. Tvoří se kolona převážně kamionů. V pravém jízdním pruhu popojíždět budete již od 16. kilometru z Plzně na Prahu. Počítejte se zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

nejlepší z muziky Aaroni Glennis Morris na frekvenci 1 minutu po 3:15. Pojďme, kamarádi, na fotbalové mistrovství světa, protože si představte, že během finálového zápasu právě zmíněného fotbalového mistrovství světa bude úplně poprvé poločasová show. A máme se všichni na co těšit. Bude to vlastně po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL. Představila teď Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Podržte se. Budou tam vystupovat popové hvězdy, jako je Madonna, Shakira anebo korejská skupina BTS. Celý ten vrchol toho šampionátu bude hostit 19. července MetLife Stadium, to je ve státě New Jersey, s kapacitou více jak 82 tisíc lidí. No a plánovanou velkolepou hudební show připravuje mimo jiné taky zpěvák a kytarista britské skupiny Coldplay Chris Martin. Jak říkám, tohle bude velkolepá show. Já se na to teda osobně moc těším, protože to není normálně zvykem, proto je to vlastně taky vlastně úplně poprvé. No a FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů, které využije na fotbalové a vzdělávací projekty. Mimochodem, pozor, Shakira naspívala po 16 letech oficiální písničku pro fotbalový šampionát po hitu Waka Waka na turnaji v Jihoafrické republice v roce 2010. Je to nyní písnička, která se jmenuje Die Die.

co na to říkáte Shakira, tahle ta nádherná španělská verze písničky Die Die. Mistrovství světa budou vedle Spojených států hostit také Kanada a Mexiko. No a česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Zahájí ho vlastně 11. června v Guadalajare proti Koreji a o týden později nastoupí v Atlantě proti JAR. No a skupinu potom uzavře v Mexiku 24. června proti domácímu výběru, tak budeme držet palce.

0: muziky. My si tady zpíváme Jsem sama doma s Lucinkou. Když byla malinká, tak si to vždycky zpívala prý.
1: Jo, ale teď už slyším tvoje kroky, víš.
0: Teď už slyšíš moje kroky. Hmm. A tak to musíme změnit repertoár. Protože to je název písničky od kapely Činasky, Slyším tvé kroky, a my si tu píseň dáme po zprávách, stejně tak, jako si dáme YouTube. Jo, jo, a mnohem více muziky, ale zprávy předtím.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland. ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Dáme si je pravé poledne, zprávy má Lucie Šmídová.
1: Dobré poledne, za únos ženy padlo až 5 let vězení. 150 můžete jet na D3 až do konce roku. Domácnosti se kvůli drahému palivu snaží šetřit jinde. Skupině 5 lidí, která podle obžaloby loni v dubnu unesla ženu, dnes pražský městský soud uložil tresty od podmínky do 5 let vězení. Obžalovaní podle státního zástupce po ženě požadovali zpět peníze pocházející z údajně trestné činnosti. Soud 4 muže potrestal za zbavení osobní svobody a vydírání. Ženu odsoudil za pomoc k oběma trestným činům. 3 obžalovaní se k činu přiznali, poslední muž a žena vinu odmítli. Dnešní rozsudek zatím není pravomocný. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti v 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. Jinde na dálnici platí 130 km v hodině. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezení jízd autem nebo šetření v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Čtvrtletní výsledky hospodaření energetické skupiny ČES mírně překonaly očekávání trhu. Vyplývá to z komentářů analytiků. K navýšení přispělo zejména zvýšení cen energií v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Ceny zdravotnických rukavic a kondomů se výrazně zvyšují. Jak píše web veřejnoprávní televize, za zdražení může konflikt na Blízkém východě.
5: Někteří ambulantní specialisté evidují taky méně dodaných kusů, než si objednali. Ceny jsou podle lékařů oproti začátku roku na dvojnásobku. Dodavatelé limitují rozsah objednávek, aby rovnoměrně pokryli zásobování nemocnic. Na konci dubna navýšil ceny taky světový výrobce kondomů. Od začátku konfliktu na Blízkém východě 28. února se zvýšily náklady prakticky na všechno. Od syntetického kaučuku po nitril. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Hokejisté Colorada slaví postup do finále západní konference playoff NHL. Rozhodlo o tom noční obrat z 0-3 na 4-3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4-1 na zápasy. Klíčovou roli u obratu skóre hrál český útočník Martin Nečas, který v 59. minutě asistoval u vyrovnávací a v 64. minutě i u vítězné trefy z prodloužení.
4: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně zataženo, od severozápadu budou během dne postupně přibývat přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 11 až 16 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A zdržíte se na D5 a na D1.
6: Na přejezdu do Prahy po dálnici D5 od Plzně počítejte se zdržením, pokud jedete nákladním vozidlem v pravém jízdním pruhu, se z důvodu hustého provozu tvoří kolona již od 15. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: 4 minuty po 12. je už opět to nejlepší z muziky a ten nejlepší Robin Sobek.
0: A to nejlepší verze Robina Sobka.
1: Ano.
0: Mě zajímalo, která je ta nejhorší, ale to asi nechceš zažít.
1: To nechceš vědět.
0: Když dlouho nepapá Robinek, nebo nevím co, ještě nic mě nenapadá, ale každopádně...
1: To je pravda.
0: Jo? Počkej, ty jsi mě zažila, když jsem byl hladový, ne?
1: Ano. No, když jsi tady chodil jak hladovej vlk a já jsem se dneska nevzal svačinu a nikdo nic zrovna nemáte.
0: Já musím stáhnout mikrofon, já to tady pomalu budu stahovat, Lucce.
1: No a...
0: Tak, a je to. DJ Bobo, Ellie Goulding a taky kapela No Name. Hezké poledne, přátelé.
2: Lepší z muziky a Robin Sobek.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybírá

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Obyčejný štěstí je vyhrát filmového odborníka.
1: To je to, štěstná, taky je to,
2: Frekvence 1.
3: Nyní se odstěhoval do Úkolce.
2: Filmový odborník.
0: A je opravdu, přátelé, nejvyšší čas ho tady takzvaně rozbalit ve čtvrtek, těsně popolední na Frekvenci 1. Mám tady k obědu opět dvě ukázky z českých snímků, nebo v tomhletom prvním případě řekněme československých, ale dál už napovídat nebudu. Pojďme na to. 257-499-99, kdo tam, kdo se dovolal, hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne, Robine, tady je Martina z Brna, jenom vypnu rádio.
0: Dobře, Martino, já počkám.
4: Tak už je to
0: já
4: v pořádku.
0: Mám čas.
4: Můžeme. Prost.
0: Můžeme, dobře, tak jo. Tak
4: můžeme.
0: Tak Martinko, vy jste si to sama odstartovala, já pouštím první ukázku, která zní takto.
5: V naší laboratoři bylo zjištěno, že v tom koňaku bylo rozpuštěno větší množství prášku pro spaní. Co se tam dal ví?
6: Smysl, prosím vás, kdo by měl zájem na takovým bezmocným fotrovi.
0: Tak, to jsem zvědav.
4: Tak to teda vůbec netuším. Hmm. Nějaká maličká nápověda, slabý.
0: Maličká. Jiří Sekvenc vlastně natáčel tuhletu československou krimi komedii, ve které si zahrál hlavní roli Jaroslav Marván, František Filipovský, Josef Bláha, taky pan Vejklář, samozřejmě pan Sommer, slyšeli jsme i Miloše Kopeckého v ukázce a další úžasní herci. Ten název je malinko delší, Martino.
4: Já si myslím, že jsou to hřišní lidé města Pražského.
0: No a to si právě myslíte špatně.
4: Špatně.
0: Protože všechno, Martinko, začalo jednoho večera v luxusním hotelu.
4: Excelsior.
0: Excelsior. A to znamená, že název toho filmu je...
4: Vražda v hotelu Excelsior.
0: Je to ta... Mírný, ale zasloužený potlesk, ke kterému jsme dospěli.
4: Děkuji.
0: Společnými silami.

0: v roce 2008 tenhle ten snímek vstoupil na plátna kin. Je to česká komedie, nádherná komedie, ve které si hlavní roli zahrál Bolek Polívka. Ale vedle něj i Jirka Šmicer, Lenka Vlasáková, Miroslav Lelika, opět Josef Sommer, taky Vladimír Javorský tam byl a další herci.
1: Tak to vůbec netuším teda.
0: Martinko, všechno se odehrávalo v takové zahrádkářské kolonii na Libenském ostrově počátkem 90. let, kdy se všichni scházeli v malé hospůdce u Badyho, celá ta parta kamarádů, ne příliš úspěšných, přesto ve svém skromném světě více či méně spokojených outsiderů, můžeme říct. Ale to už tady říkám celý děj a je to škoda. Martinko, tak dneska teda nic moc. Žádný velký
1: dneska
0: úspěch.
1: Dneska nic moc, no.
0: Dneska nic moc, ale...
1: Smůla.
0: No, tak smůla. Hele, takhle, já jako můžu říct, u mě dobrý.
1: Tak to jsem ráda.
0: No Martino, ale počkat. To je název toho filmu.
1: Název filmu ještě, aha, tak název filmu nevím, nechám se podat.
0: No ne, to už jsem řekl, u mě dobrý.
1: U mě dobrý, aha, já myslel, že mě říkáte u mě dobrý.
0: No, no vidíte, jak je to vtipná.
1: Jak je ta čeština hezká,
0: že? Je nádherná, nádherná je, nádherná. U mě dobrý je teda mimo jiné i název filmu, který jsme hledali, no, ale nenašli tak nějak. No tak nevadí, ale za odvahu, za hru, bylo to stejně parádní, budu hrát to nejlepší z muziky, tak komu to pošlem dneska?
1: Pošleme opět mému vnoučkovi Davídkovi.
0: Dobře, tak jo, tak jdeme hrát Davídkovi, vy se mějte parádní a zase někdy zavolejte, jo?
1: Vy taky, ráda zavolám, děkuji, tak mějte jo. Se hezky v Praze, nashledanou.
0: Nashledanou. Frekvence 1.

0: Krásnou energii má tahleta píseň a Should We So Lucky a Kylie Minogue ve vysílání Frekvence 1-3 minuty po půl jedné odpoledne. Zahrajeme taky česky a to hezky po aktuální dopravě. Opět a Radeček, všechno je v pořádku. I slibovaná kapela YouTube, to všechno bude, ale přednost má náš kolega Petr Jablonský. Pojďme si právě teď pustit to nejlepší z jeho nedělního lifeu. Tady je...
1: Dobrý den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský.
2: Dobrý den, tady otázku Polce.
1: Tak o to, s kým byste si rád pohovořil?
2: No s Frantou Ringo Čechem.
3: Ano, o to zdravím, zdravím.
2: Zdravím, Františku.
3: Co se chceš zeptat? Na obrázky, na divadlo, na všechno ti odpovím rád. Je, to jsem věděl, já jsem to věděl.
2: Teď jsi slávista, tak musíš...
3: O to ty mě trápíš. No co víva, uvědom si, to jsou chudáci. Když oni slávisti slavili předčasně. Víš co, když se to stane předčasně, tak je to lidský blbě. Oni si mysleli, že slyšeli třikrát píšťalku a ona to byla jenom dvakrát píšťalka. A nám slávistům to stačí dvakrát. No, za to nemůžeme. A teď si vem. Tam naběhli, předčasně slavili a teď si představ, naběhnou tam s těma dýmovnicema a teď rozhodčí zahlásí, vy pitomci, to ještě není konec, to je offside a oni všichni zdrhali zpátky, no to bylo příšerný, no takže, takže my jsme chudáci tady, my jsme chudáci.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O automobilové značce Cupra.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na Frekvenci 1.
7: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
8: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Přejezdu do Prahy po dálnici D5 od Plzně. Počítejte se zdržením, pokud jedete nákladním vozidlem v pravém jízdním pruhu, se z důvodu hustého provozu tvoří kolona již od 15. kilometru. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 130. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
10: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná dáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: nejlepší z muziky, tohle je kapela YouTube na Frekvenci 1. A to ve čtvrtek 14. května ve 12:45 odpoledne. A my vyrazíme spolu na výlet.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Protože mám naprosto parádní pozvánku už na tuto sobotu, 16. května. Představte si, že na zámku Lešná u Valašského Meziříčí na Vsetínsku bude právě tuto sobotu květinová slavnost. Takže pokud máte rádi květiny a to všech druhů, velikosti a tak dále, prostě pro ně máte slabost, tak si myslím, že tahle ta akce je přímo pro vás. K těm lákadlům budou patřit i historické komnaty vyzdobené květinovými dekoracemi a pro rodinky s dětmi bude připravena tématická stezka parkem s odměnou či oblíbené pískohraní, to všechno bude k mání. Jinak v přízemí zámku taky budou probíhat tvůrčí dílny. Perníková, květinová, jak jinak, taky medová a zámecká. No a plánují se i komentované prohlídky parku. Součástí květinové slavnosti bude taky jarmark, na kterém budou květiny, keramika, svíčky, perníčky a tak dále a tak dále. No a všichni lidé, kteří dorazí, si budou moct udělat také památeční snímek v květinovém fotokoutku. Celou tu atmosféru slavnosti doladí potom klavírní doprovod v Bílém sále a taky posazení v zámeckém atriu. A ještě bych mohl vypíchnout malinko, nebo chcete-li trošku historie, zámek v Lešné vznikl vlastně přestavbou vodní tvrze, a to v 16. století. No a zámecký park má rozlohu přes 7 hektarů a odborníci ho hodnotí jako jeden z nejcennějších na Moravě. Tak si myslím, že tahle ta pozvánka opravdu stojí za to, pokud nemáte plány na sobotu 16. května. Tak zámek Lešná u Valašského Meziříče na Vsetínsku to jistí.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: O automobilové značce Cupra.
0: Už dnes v 16.40.
1: Jen na frekvenci 1.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: To nejlepší z muziky, tohle je perfektní Ed Sheeran na Frekvenci 1. Za chviličku si dáme zprávy a po nich taky Alex Varen. A nebo úžasná Enya. Právě v celou hezké odpoledne.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak na setinu sekundy přesně 13. Hezké odpoledne. Zprávy má Lucie Šmídová.
11: Dobré odpoledne. Seznam letů ústavních činitelů je nyní do konce měsíce. Žáci se už zítra dozví, jak dopadly přijímačky. Evropská unie aktivovala krizový mechanismus kvůli hantaviru. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničních věcí Petra Macinky a ministra obrany Jaromína Zuny. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o to, aby českou delegaci vedl. Uchazeči o studium střední škol se už zítra oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Jak Frekvenci 1 řekla ředitelka Cermatu Barbora Rosulková, všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DIPSY ve stejný čas.
12: Dorazí ve stejný čas, jsou zveřejněny komplet nebo budou zveřejněny komplet pro všechny uchazeče v jednu dobu. Ale to, kdy to bude, to opravdu ještě neumím říct.
11: Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Mechanismus, který má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi Evropské unie, aktivovalo kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat probíhající šíření nákazy. Seriál Mistrovství světa superbajku zavítá o tomto víkendu po 6. za sebou do Mostu. Na severu Čech se uskuteční 5. díl seriálu. Čeští motocyklisté se představí v doprovodných kategoriích. Fotbalisté Slávie ve 3. kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
11: Odpoledne zůstane většinou zatažené, od severozápadu budou přibývat přehánky, večer dorazí na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Teploty vystoupají na 11 až 16 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
11: Bouralo se na Pražském okruhu.
13: Dopravní nehoda komplikuje provoz na 22. a 5. kilometru Pražského okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A ve směru od letiště k dálnici D1 se tvoří kolona důvodem hustého provozu mezi 23. a 19. kilometrem a zdržení je okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
11: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět to nejlepší z muziky a něco hezkýho nám poví Robin Sobek.
0: Ale no tak jako můžu, no. Tak jednak vám popřeji krásné odpoledne a druhák na vás vytáhnu otázku od plic.
11: To se lekla. Ano.
0: Se lekáš, prosím tě.
11: Stejně na nás budeš vytahovat otázku.
0: No.
11: Jakou?
0: Jestli jste se někdy v práci zdřímli. Takový šlofíček v práci.
11: Jako, že ti padne hlava na klávesnici třeba.
0: Třeba cokoliv, no tak prostě nevím, tak si tady najdeš nějaký kouteček, že jo, tam se zašiješ a na chvilku teda šlofíček. Jo?
11: V kombajnu někde na poli.
0: No tak nejlepší by bylo zastavit potom ten kombajn. Ale jestli to takhle jako někdy, tak na každého to někdy přijde přece v práci. Ne každý si to může dovolit, to je pravda.
11: Mě jednou vyprávěla moje kolegyně, že byla tak unavená,
0: jo?
11: Že se zdržela trošičku díl na záchodě.
0: No, tam se to asi může stát.
11: Opravdu seděla, zavřela oči, jo? A vytula.
0: No, a to je hned, no. Že jo. Takže stalo se vám to někdy? Napište nám na 736-300-444 nebo namluvte klidně hlasovku, namluvte zprávu přes aplikaci Frekvence 1 a my to tady odvysíláme. No a do té doby Enya, Pink, Eros Ramazzotti, hrajeme to nejlepší z muziky, tak hezkou, pokud možno ne úplně unavenou zábavu.
11: Dejte se kávu, krásné odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Eňa na Frekvenci 1. Ve čtvrt na dvě odpoledne, já jsem se ptal tady, jestli jste si někdy v práci zdřímli, jestli se vám to někdy povedlo, dali jste si prostě šlofíka, a musím říct, že se tady chechtám teda ještě teď, protože tahle ta zpráva je úplně boží, tu si poslechněte.
1: Čauky. V práci jsme spali skoro všichni, když to šlo. Na šatně na lavici, chlapi někde jinde, údržbáři v dílně. Prostě tenkrát to byla prdel a ještě to šlo. Tak se mějte, čau.
0: Já nemůžu, spali jsme úplně všude. Na lavici, v dílně a tak dále a tak dále. No, taky Pavlínka nám tady něco zanechala.
2: Ahoj, Robine, já jsem kdysi dělal v nábytkářském průmyslu. No, když se balil nábytek, tak se do kartonu přidával polystyren, že aby se nevoruchaly ty hrany. No a my jsme měli, vždycky skladovali ve obrovských balících. No, já jsem takhle jednou dělala inventuru. A on je samozřejmě známý, že polystyren drží teplo, že jo. Tak jsem si sedla. On měl, jako to bylo fajn, že jo, tak jsem si lehla. No pak jsem se probudila za hodinu, takže stalo se mi. Od té doby jsem dělal inventury jenom na polystyren.
0: Já vám to musím zatleskat. Za ty vaše naprosto úžasné zprávy. Je tady taky ještě napsáno, nevím od koho, není tady podpis, to je škoda, nejlepší je to v Jeřábu, když máte prostoj a k tomu hraje Frekvence 1. Tak k tomu snad není ani co dodat. Ještě v Jeřábu prostě si někdo schrupne. Za chvilku budeme pokračovat.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého

To nejlepší z muziky Falco na frekvenci 1 Rock Me Amadeus se jmenuje tenhle ten hit, který hrajeme v 1:30 odpoledne a dále řešíme vlastně vaše SMSky, vaše zprávy, které posíláte na 736-304-444 a které jsou velmi vtipné a zábavné, a to na téma, jestli jste si v práci někdy dali šlofíka, jestli jste si prostě zdřímli. Píše Tereza, čau Robine, mně se to jednou stalo, a to, že jsem teda v práci vytuhla, akorát, že jsem si položila hlavu na klávesnici, a to až tak, že jsem tam zasekla několik těch kláves. No a pak jsem musela zavolat technika. Ale jemu jsem samozřejmě řekla, že mi na to upadl hrnek. Pěkný den, Tereza. Ježiš, to je taky boží zpráva. To chce taky potlesk, Teresko. Zaseknutých několik kláves, já to úplně vidím, ta hlava položená prostě na té klávesnici a taková pracovní idylka. Píše taky Vlasta, ahoj Robine, já pracuji 12 hodinové služby a vstávám velmi brzy, takže mně se teda stalo, že jsem asi při páté službě a směně usnula a byla to fakt ostuda. Jo, pak probíhal test na drogy, taky alkohol, ten byl samozřejmě negativní a teď už raději teda používám nezdravé energetiáky, káva je na mě slabá, napsala Vlastička. Další vaše zprávy na tohleto téma už za chviličku, teď aktuálně doprava.

0: Frekvence 1. Doprava.
1: Souvislá kolona převáže nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Po pojíždět budete mezi 146. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 15 minut. A kolona nákladních vozidel se tvoří na dálnici D5 z Plzně na Prahu. Po pojíždět budete již od Berouna na Prahu, pokud jedete nákladním vozidlem v pravém jízdním pruhu, počítejte se zdržením. A na pražském okruhu se zdržíte od letiště ve směru k dálnici D1 okolo 10 minut mezi 23. a 19. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, Pet Shop Boys na Frekvenci 1. My máme skoro 1:45 a dále se věnujeme tématu, ale teď už opravdu naposledy, jestli jste si někdy v práci dali šlofíka, jestli jste si prostě dali takovou pohodičku, že jste usnuli, no, prostě jste si zdřímli. Já teda ještě za sebe jsem se k tomu taky vlastně nějak nevyjádřil osobně, protože mám poměrně dost zkušeností s tím spaním, dá se říct, naštěstí ne teď, jako v rádiu, že jo, to úplně nefunguje, ale jako student jsem často chodil na brigády, třeba po stavbách a tak dále, nebo několikrát jsem byl vlastně na takové brigádě a tam se mi to teda stalo nejednou, dokonce jednou jsem teda usnul se svačinou v ruce a spadl jsem z lešení na zem a tam jsem se teda probral, ale naštěstí to nebylo vysoko nad zemí, to lešení, jo, ale tak, jak jsem nějak svačil a byl jsem úplně unavený, já nevím, to byly taky nějaké kopačské práce, nebo jsme tam kopali bazén, já už se taky přesně nevybavuju, ale rozhodně to byla teda makačka, pak si dáte sváču, sednete na to lešení, tak plus minus autobus, metr nad zem, možná dva, no a pak usnete i s tou svačinou a spadnete na zem a tam se pak proberete. To se mi stalo, jednou jsem taky usnul dokonce na takovém materiálu, kterému se říká heraklit, že jo, modří vědí, a ten se pode mnou zlomil a zlomilo se jich pode mnou několik dokonce. A protože se mi pak střídal, já jsem si prostě chtěl schrupnout a myslel jsem, že to nějak vydrží. No, takže jako brigádník jsem ještě doplácel materiál, tak tam jsem si taky moc nevydělal. No nic, tak to jsou takové ty zážitky. Mě tady napsala i Dáša. Já jsem teda jela jednou z Chebu do Prostějova rovnou do práce a byla jsem tak ospalá, že se na to nemohla dívat moje šéfka a sama mě zavřela do skříně. Ať se prospím, tak to mi napsala Dáša. Moc děkuju za zprávu. A jak to máte vy ostatní? Takový šlofík v práci. Spíte, nespíte?
1: No, tak ano. Tak občas mi padá hlava, nebo dost často teda. Takže já, kdybych mohla v práci jenom spát, tak bych byla docela ráda.
2: Ježiš, já jsem dělala v obchodě skoro celý život, takže asi to v obchodě nejde spát teda. To se mi teda opravdu nestalo. Nikdy.
3: Ne, to se mi nestalo ani, zatím to nepotřebuju.
4: Na půl minuty třeba, protože jsme byli po tahu.
5: Já bych to uvítala, u práce jsem neusnula, teda aspoň si to nepamatuju.

0: nejlepší z muziky No Mercy na Frekvenci 1. Za chviličku budou zprávy a pak Vojta Zenou. Jsou tady, ahoj.
1: Nazdar.
2: Já jsem si před chvilkou povídala tady s Mírou Michálkem a on mi vyprávil jednu věc, na kterou chodí docela pravidelně. Představte si, že on si nechává vytrhávat...
0: Vyšetření prostaty.
2: Ale pozor, ne. On si nechává vytrhávat chlupy z nosu voskem.
1: To je strašná věc. To jsem jednou zažil v jednom barbershopu.
2: Jako mě to vyprávěl a mě se doma dlo udělalo.
0: Zlatá prostata.
1: Ne, ale to je opravdu jako, že tobě se udělá mdlo, ale chlapu toho brečí. To ti opravdu vytrysknou slzy úplně šíleným
2: tak
1: způsobem.
2: Jako, to je asi jako, když si necháš voskem odstranit jako ochlupení v tříslech. To je jako, zkus to někdy.
1: Ne, to jsem nikdy neskoušel. A nemám to v plánu. Teda jako.
2: Jestli chceš pořádný slzy...
1: Já nevím si na krokodýla, pojď.
2: Ne, tak...
0: Hele, já radši mi zjím tady odsahy z téhleté debaty, já nechci u toho být.
1: Ne, zůstaň a zapal svíčku.
0: Přimon si k ní.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen. ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Inspekce odhalila pochybení u třetiny prodejců pyrotechniky. Správci KRNAP rozšiřují kvůli autům kamerový systém. Hokejová dvacítka má nového trenéra. Česká obchodní inspekce kontrolovala koncem roku prodejce zábavní pyrotechniky. Loni v prosinci došlo ke zpřísnění odpalování ohňostrojů i jeho prodeje. Jak se ale ukázalo, třetina prodejců novou legislativu nedodržuje. Více ke kontrolám řekl pro Frekvenci 1 mluvčí ČOIKY František Kotrba.
10: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
9: Inspektoři provedli loni téměř 200 kontrol. Dalším nejčastějším prohřeškem bylo špatné nebo nebezpečné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Správa Krkonošského národního parku navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Dnes přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chrání jeho nejcennější oblasti. Brněnský dopravní podnik od pondělí 18. května nahradí druhou autobusovou linku trolejbusy. Na letiště místo linky E76 pojede linka 21. Až k zastávce Řípská pojede pod trolejemi a závěrečnou část trasy na letiště pojede na baterii. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronzovou medaili na nedávné mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval pražskou Spartu.
8: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Odpoledne má být zataženo, od severozápadu mají přijít přehánky, ojediněle i bouřky. Více pršet bude večer na Moravě a ve Slezsku. Teploty stoupají na 11 až 16 stupňů.
4: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Kolonu hlásí z plzeňské dálnice.
11: Se zdržením počítejte na dálnici D5. Od 14. kilometru ve směru do Prahy se tvoří kolona, kde budou řidiči popojíždět 20 minut. Na pražském okruhu budete 10 minut popojíždět od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 z důvodu hustého provozu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
9: A po zprávách startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
8: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: 14. je za námi, my jsme tady s vámi, přejeme krásný čtvrtek. Začali jsme trošku morbidně, abych v tom pokračovala.
1: No jasně, jasně, pojďme ještě ho už.
2: Trhání nosu, chlupů z nosu je bolavý. Mm-hmm. Lucka tady říkala, že jsi viděla nějaký videa dokonce, ne? Jak to dělají tím noskem. Mm-hmm.
9: Viděla, viděla. Já jsem jako... i fotky, jak to vypadá, když se to vytáhne.
1: No a pozor, a to je jako normálně třeba jako na YouTube, nebo jsou to nějaké specializované servery, kde musíš potvrdit věk?
2: Ne, tady nemusíš potvrzovat věk.
1: Ne, tak já nevím, tak třeba...
2: Si můžu prohlížet ty děti.
1: Tak jako odklikneš, že je ti 18, to ve 13 zvládneš.
2: Dobře, a ty jsi to podstoupil. My jsme se bavili totiž o tom, že náš kolega Míra Michálek chodí na takovou proceduru, že si voskem vlastně nechá jako vsunout nějaký tyčky a tam se to evidentně nějak
9: nalepí. Ty tyčky jsou obalený tím voskem.
2: Rozpáleným,
9: ano,
2: aby to
9: strčej do toho nosu.
1: Ale funguje to takhle. Já jsem byl jednou takhle u Barbra a říkal jsem si, dám si full service, jako dostaneš tu whisky k tomu, že jo, jako prostě staraj se o tebe, stříhají tě, teď ti opalujou ty uši, že jo, to se tady taky docela zajímavá činnost. No a pak tě zabalejí takhle do toho horkýho ručníku. Aha. Ty si lehneš, aby ti napařili ty tváře, aby ti dohladka oholili, že jo. No a do toho ti strčejí do nosu ty vovoskovaný tyče. To je vlastně jako špejle s tím voskem na konci, že jo. No a teďko jako normálně tam jako ležíš, oni tě tak jako nechají těch 10 minut.
2: Teď to začne smrdět.
1: Ne, to právě, že necítíš nic, jo. No, a ne, ale v nestřeženou chvíli, než ti sundají ten ručník, ten týpek prostě přijde a udělá škup, škup.
2: Jako proč to neudělá naraz?
1: No asi, aby si to víc užil, ne?
2: Ty krás, možná udělá škup, no. A teď škup.
1: Teď ti sundá ten ručník.
2: A dá ti kapesník.
1: Ne, vy jste hezky napařený, ne, to jsou slzy, já brečím.
2: No, vidíš, co člověk udělá, tyjo, prostě jak se týrá a trápí kvůli tomu, aby byl hezký.
1: Ne, kvůli tomu, aby to tam za dva dny narostlo znovu, jako to je...
2: No, to je, tak jako kdyby to nenostlo, tak no. Barbershopové to můžou zavřít, jo?
1: No to je přesně tak, no. A měl by to být masosalon, jako vej.
8: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Sunrise Avenue na frekvenci 1, téma tak nosné, že nám vystačilo už na 20 minut a bavili jsme se tady o tom mimo éter. Ale nejenom kvůli tomu, že...
1: Jaké, ale?
0: No kosmetické téma. Začalo to tím, že Jani si povídala před vysíláním s Bírou Michálkem, který se jí svěřil s velmi intimní záležitostí, totiž, že si nechává voskem vytrhávat chlupy z nosu.
1: Ty to považuješ za intimní věc?
0: No tak já nevím, tak jako trhání jakéhokoliv ochlupení je poměrně intimní záležitost.
1: Myslím, že jsme jednou takhle seděli s taťkou někde při obědě a já mu říkám, tati, tobě kouká z nosu chlup a vzala jsem ho, škubla jsem a vytrhla jsem mu to z kůží. A začal strašně krvácet.
0: Hmm. A řval u toho něco?
1: Hrozně já měla záchvat smíchu. No, tímto se ještě jednou omlouvám. Ono už je to teda 5 let zpátky, ale následky má do dneška.
0: Ale mě vlastně jako na tom všem strašně jako zaujalo, jak se vlastně tyhle metody toho zkrášlování se nebo udržování se v nějakém vzhledu jako dostaly jako daleko.
1: No,
0: vem si, že jako byly doby, kdy se chlapi drásali na tvářích pazourkem, jasně, aby jim to nerostlo.
1: Jo. Ale víš, co mě zase překvapuje? Dobře, dostalo se to daleko, ale třeba medicína už je tak daleko, že nedopustí, aby ti některé zákroky jako bolely. Nebo dělá všechno pro to, aby ti to prostě nebolelo. Je to sice nepříjemný, ale tohle je skutečně bolestivý. Jako nechat si odstraňovat voskem chlupy je podle mě opravdu bolestivý, takže nechápu, proč to nedělají třeba v narkóze.
0: Jo, anebo proč nás nevezmou aspoň lopatou po hlavě předtím ještě.
1: Za 15.
0: To je lokálka.

0: Posloucháte Frekvenci 1, pryč od zkrášlovacích metod, pojďme k praktické části života.
1: To je pravda, není to důležité být krásný.
0: Ano, je důležité dostat se na školu.
1: Jako,
0: ne, my jsme se o tom bavili s Luckou, protože oba dva s Luckou Špídovou máme stejně staré potomky. Každý jiného, prosím pěkně, aby nedošlo k nějaké mílce. A samozřejmě netrpělivě očekáváme dnešní půlnoc, kdyby se mělo objevit, nebo měly by se objevit ne výsledky, ty už se objevily v úterý, ale to rozřešení toho, kam se naše děti, pokud se někam dostaly.
1: Rozhodnutí,
0: ano.
1: Takže jestli vaše děti budou, jestli budou po prázdninách na pracák nebo do školy?
0: No, to je taky dost možný, ne? Ono bude...
1: To je jako ten úplně nejhorší samozřejmě scénář, jasně. Ale to se jako nestane.
0: Ne, já doufám, že taky ne. Navíc 19. se právě na stránkách DIPSY, kde se tyhle informace mají objevit, objeví seznam škol, které vypisují takzvané druhé kolo, že se budou třeba doplňovat.
1: Třeba některý... v Havířově budou mít volno.
0: No, já si taky myslím. A součástí těch přijímaček bude skládání uhlí na čas.
1: Ne, jako, já věřím, že to všechno dobře radne. Ty jsi hlavně říkal, že ten váš klučina měl celkem dobrý výsledky.
0: No, docela jo, sám byl překvapený.
1: Dobře našlápnuto.
0: No, ale opravdu jsme zvědaví, jak to dneska teda dopadne. Už jsme si naplánovali včera, že dneska si protáhneme večerku. I mladý může protáhneme večerku, pokud teda neodpadne sám.
1: Do půlnoci, jako, fakt budete čekat, jo?
0: Nikdo ho nebude nalejvat kafem, aby vydržel.
1: A víš, že to spadne?
0: No samozřejmě, tak aspoň budeme mít důvod se 5 minut po půlnoci pořádně naštvat.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Jen tak dá, Miluško. Brzy budete moct být učitelkou.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
3: Bych chtěl udělat rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna, každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Úžasná muzika Ten Sharp na frekvenci 1. Až se znovu narodím, tak chci mít na piano.
1: Jo, a to ještě zvládneš podle mě?
0: No, hele.
1: Pozor, já jsem teďko viděl takový mini dokument o jednom slavném DJovi, Armin van Buuren, jako velmi známé jméno, že jo, na taneční scéně. A on teď vydal album klavírních skladeb, který sám nahrál.
0: Ne.
1: Ale pozor, on ne, že by neměl třeba jako nějaký hudební povědomí, to by asi nefungovalo už 20 let na hudební scéně, ale neuměl hrát na klavír a on se začal učit během covidu a během těch 5 let se vytrénoval, takže normálně byl schopen zkomponovat a nahrát jako album klavírních kompozic.
0: No, jenže to je přesně ta doba covidu, to si neměl do čeho píchnout, že jo?
1: No, to by to chtělo nějakou takovou...
0: Ne, ježiš. To ne, ale domů jsme si pořídili piano a já jsem si říkala, tak, a teď jsem si stáhla nějaký takový ty tutoriály, že jo, naučím se tady s nějakou paní Lorenz.
2: Napsala jsi tam číslička.
0: No, vydrželo mi to třeba 3 měsíce.
1: Ale ono se to dělá přes barevní lístečky nebo číslička.
0: No,
1: takhle jako
0: když já bych chtěla z not.
1: To tak, ale paní je maximalistka.
0: No jistě. Ale to ty já umím, že? Tak jdeme na zprávy.
2: Nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 21 haléřů na 44 korun a 22 haléřů za litr. Naftu bude možné prodávat max.

0: maximálně za 42 korun a 3 haléře za litr, tedy o 17 haléřů dráž než dnes. Loď, která kotvila v Ománském zálivu, dnes kdo si obsadil a pluje s ní do iránských vod. Uvedla to na sítě X britská vojenská námořní služba. Hostem dnešního press klubu Frekvence 1 bude bývalá ministryně informatiky Dana Bérová. Romana Navarová se zeptá i na to, jak vnímá současnou politiku a jak se podařilo digitalizovat Česko. A ptát se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 409 99.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: V kolonách budete popojíždět na Pražském okruhu a na D5.
2: Se zdržení počítejte na dálnici D5. Od 10. kilometru ve směru do Prahy se tvoří kolona, kde budou řidiči popojíždět 15 minut. A na Pražském okruhu budete 10 minut popojíždět od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 z důvodu hustého provozu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Jo. No.
3: Plně soustředění, tak je to v pořádku. Děkujeme za zprávy, Lucko. Před námi Taylor Swift a pak Pravda nebo blábol.
4: Ale já nevím, jestli to je pravda nebo blábol, ale docela mě to pobavilo, jo. Objevil se návrh, aby poslanci nesměli v době jednání pít alkohol.
3: Já si myslím, že by to měl provázet návrh, že ti, co to sledují, musí pít alkohol. Protože to střízlivý jako divák nedáš. To je,
4: to je docela dobrý to.
3: Ne, ale
4: než si to pustíš, musíš fouknout, tak když tam nebude nějaký promile, tak ti to vypnou.
3: Ale pozor, já si myslím, že díky tomu se ta efektivita sněmovny hrozně jaksi zlepší. Protože oni, jak jsou závislí na tom alkoholu někteří z nich, aby nedokážou bez toho fungovat, tak nebudou obstruovat, budou to chtít mít co nejrychleji za sebou. Zvládnou 30 zákonů během 20 minut. Jako já jsem přesvědčený o tom, že to pomůže.
4: Jako třeba Okamura. Tomu se tak uleví. Dáme si Taylor Swift.

0: Taylor Swift na Frekvenci 1.
1: Tak o čem to dneska bude? Pravda nebo blábol?
0: Hele, tohle je takový příběh, který se zdá být úplně neuvěřitelný, ale představte si, že se skutečně stal. Jo? Malé městečko v Americe a představte si, že tady do místního kostela se scházel pěvecký sbor. Měl 15 členů.
1: A to je takový to, co známe z filmů, že se prostě sejdou v kostele a rozjedou to tam jak na párty. Gospely. No,
0: paráda.
1: Sestra fakci.
0: Teď si ale představte, že měli prostě takovou tu klasickou pěveckou zkoušku a všech 15 členů nezávisle na sobě se opozdilo. Někdo zaspal, jinýmu se porouchalo auto, další zůstal doma kvůli tomu, že ho bolela hlava, další to prostě nestihl. Naprosto obyčejný důvody, ale vlastně všem 15 členům se stalo, že nepřišli včas do toho kostela.
1: Boží vůle.
0: No, poslouchejte, jo.
1: No.
0: Pár minut po plánovaném začátku zkoušky kostel explodoval kvůli úniku plynu.
1: Hmm?
0: Ale v tom kostele nikdo nebyl, protože všech těch 15 členů se opozdilo. Takže se všech 15 členů opravdu jako v řádu několika minut zachránilo tím, že prostě nedorazili včas.
1: Já tomu věřím.
0: Ty tomu věříš?
1: Já tomu věřím.
0: A to děláš dobře, že tomu věříš. Mm-hmm. Představte si, že to skutečně se to stalo v roce 1950, 1. března, v kostele Westside Baptist Church ve městě Beatrice v Americe.
1: No.
0: Hustý, co?
1: Ne, mě z těchto věcí jako vždycky trošičku lítá husinka, ale taková ta příjemná husinka po zádech, že přece jenom jako existuje asi něco, co na nás umí dát pozor, když na to přijde.
0: No.
1: A potvrzuje se mi to, že je fajn, že člověk je do jisté míry věřící, byť nepraktikující, protože tyhle věci jako dokazují, že něco mezi námi a tím nahoře nebo dole, říkejte tomu, kde chcete, že jako existuje. No.
0: Mně se třeba teď stalo, trochu to odlehčím, jo?
1: No.
0: Že jsem dobíhala metro a to metro mi prostě před nosem frnklo.
1: No.
0: A najednou mi volá člověk, který ho mám uloženýho v telefonu, nezvedal. A tak jsem to zvedla a on říká, stačila vteřina a mohli jsme jet spolu metrem.
1: Ten nahoře tě má rád. No.

0: Honza Dědek je ten, který nám vždy přijde říct něco hezkého o muzice.
1: Něco zajímavého o muzice je vždycky těch faktů 7. Honza je na ty sedmičky vysazený. Mm. Já si myslím, že on je na ty sedmičky.
0: Sedmičku by nedal.
1: Ne, ne. Takhle, ale on je vysazený.
0: To je rychlý číslo, to je
1: vždycky někdo přebejvá. Ale
0: ten, co přebejvá, kameruje.
1: Ale popíská. Ale ne takhle, Honza Dědek je vysazený na sedmičky a proto nám dneska představí Samantu Fox.
0: Ano. Tak co zajímavého si o ní zjistil, respektive o písničce konkrétní, které
1: je? I only wanna be with you.
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: U nás máme tuhle písničku spojenou hlavně s Helenou Vondráčkou, která se v ní od motýlka učila líbat. Je to asi nejslavnější příběh, jaký se ke kterékoliv z písní této zpěvačky váže. Ale neméně zajímavé jsou i osudy originálu písničky I Only Want To Be With You.
2: Za prvé.
4: Bylo to 1. prosince 1961, když si skladatel Mike Holler vzal za manželku zpěvačku Jean Ryder a pln lásky pro ní během líbánek napsal skladbu I Only Want To Be With You. Ona sama ji však paradoxně nikdy nenatočila.
3: Za druhé.
4: O 2 roky později byl osloven uměleckým ředitelem gramofirmy Philips, jestli by neměl nějaký zaručený hit pro Dusty Springfield, která se po odchodu z kapely The Springfields chystala vydat na solovou dráhu.
2: Za třetí.
4: Všichni prorokovali, že se jí to nepovede. Konec konců natočila už 9 zkušebních písní, ale ani jí samotné žádná z nich nepřišla jako ta pravá k zahájení solové kariéry.
3: Za čtvrté.
4: A tak skladatel se souhlasem své manželky nakonec nabídl písničku I Only Want To Be With You.
2: Za páté.
4: Dusty Springfield ji naspívala v říjnu 1963, přičemž jednou z vokalistek byla i skladatelova můza a manželka Jean Ryder.
3: Za šesté.
4: Nahrávka vyšla v listopadu 63 a v lednu následujícího roku ji Dusty Springfield zaspívala v premiérovém dílu televizního pořadu Top of the Pops. Následující týden ji to vyneslo na 4. místo britské hitparády.
2: A konečně za 7.
4: A byl to nakonec takový hit, že se do britské hitparády ještě 3x vrátil. V roce 1976 s ním na stejnou pozici jako Dusty Springfield vystoupala skupina Bay City Rollers. O 3 roky později dosáhla stejného úspěchu kapela The Tourists se zpěvačkou Annie Lennox a v roce 1989 pak s ní dobila 16. místo Samantha Fox. A tuhle verzi si dáme právě teď. Honza Dědek přeje Prima Dance Frekvenci 1 a tady je někdejší sex idol 80. let.

0: Frekvence 1 i dnes za vámi vyjela, i dnes v rámci, řekněme, preventivního programu Hele motorka.
1: Tak už z názvu je jasný, že se to týká motorek, protože s přicházejícím krásným počasím samozřejmě se objevují stále častěji motorky na silnicích. No a tohle, jak už bylo řečeno, je preventivní akce, která by měla zabránit různým nehodám, tragédiím, střetům, prostě všemu tomu, co může na těch silnicích se objevit.
0: Ono totiž, když si řeknete hele motorka, tak si řeknete, jako proč bych si to říkal v tom autě, jenomže když si to řeknete, když uvidíte motorku, tak se vám to v té hlavě tak jako zvláštně spojí a tím pádem příště budete ostražitější. Na to jsou výzkumy, prosím.
1: Přesně tak. Mozek filtruje věc, které nečeká a motorka je menší, rychlejší, takže ji snadno přehlédnete v typických situacích.
0: No a Tomáš Fíla, náš kolega výjezdní, právě s kampaní Hele motorka vyrazil i dnes. Kam a jak to tam vypadalo? Ahoj.
1: Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne Jani. Ahoj Vojto. Tak dneska jsem vyrazil na Plzeňsko a vzal jsem to tady krásně okreskami a na jedné z čerpacích stanic jsem narazil na řidiče, který se jmenuje Ctirad, jestli se nemýlím. Hezké odpoledne.
3: Ano, dobrý den. Hezké odpoledne.
2: Nesplecem. No, je to v pořádku.
3: Ne, je to v pořádku.
2: Nicméně, já už jsem vám trošku přiblížil projekt Hele motorka, jak je důležité, aby prostě řidiči v autech brali ohled na motorkáře, protože ty jsou opravdu hodně rychlí a většinou se odstnou najednou z ničeho nic tam, kde bychom nejméně čekali. Tady je spoustu krásných rovinek, které svádí k předjíždění. Máte nějaké zkušenosti s motorkářem?
3: Jo, tak oni jsou hrozně rychlí, no. Tyhle rovinky to vždycky vemou a jsou pryč, jsou v trapu.
2: A právě u těch motorkářů je velmi nebezpečné to zrychlení, že my třeba chceme odbočovat a vidíme v dálce motorku a vlastně než ten úkon zahájíme, tak najednou ta motorka je před námi a může dojít k neštěstí. Je to tak?
3: Jo, je to tak, no, už se mi to stalo.
2: Už se vám to stalo, ale nedopadlo to špatně.
3: Dopadlo to dobře, no.
2: Dopadlo to dobře. A já bych pro vás měl jeden takový fígl, jak si ten obraz, který naše oči vidí, propojit s mozkem. Je to takové velmi jednoduché cvičení, které může udělat každý z nás. A to pokaždé, když uvidíte motorku, kdekoliv jet, za vámi, před vámi, vedle vás, je to úplně jedno, tak si nahlas řeknete takové jednoduché heslo. To zní hele motorka. Zkusil byste si ho říct se mnou?
3: No, to pojďme na to.
2: Tak, já to odpočítám. 3, 2, 1...
4: Hele, motorka!
2: No a pokaždé, když si to řeknete, tak právě se upevňuje ta vazba mezi tím, co vidíte a samozřejmě těmi reakcemi mozku. Já vám mnohokrát děkuji, že jste byl ochoten si se mnou takhle o tom popovídat. Kdybyste chtěl zjistit víc, mrkněte na www.helemotorka.cz. Já už vám teď jenom popřeju krásný zbytek dne. Mějte se úžasně a nashledanou.
3: Vy se taky mějte úžasně. Naschle.
1: Tome, děkujem. A ještě jednou připomeneme, že heslo za volantem zní Hele motorka.
0: A taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
1: Více se dozvíte na www.helemotorka.cz.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: můžeš ty.
1: Kapela Tým na frekvenci 1 před 15. hodinou. Co budeme hrát?
0: Chápu,
1: po 15?
0: Že ten Pavel Habero to všechno hodil na ní. To je dobrý, ne?
1: Jo, to ať si s Peštovou vyřídějí spolu, toho jim nebudeme.
0: Za to všechno můžeš ty.
1: No jistě.
0: To je dobrý
1: Třeba
0: názor.
1: Mu ten text sama diktovala.
0: To nevím. Tak jo, tak pojďme k jiné muzice, kterou nabídneme po 15.
1: Máme pro vás třeba Hollyho Humberstone. Teda to je asi ta Holly Humberstone.
0: Jo?
1: No.
0: Ono to prostě v dnešní době nepoznáš.
1: Já, ze zadu dlouhý vlasy, těžko říct, no.
0: Ono to může být i unicorn, že jo? Teď si můžeš prostě říct, co chceš být.
1: Jo, tak.
0: Můžeš být i ořezávátko.
1: Tak ona vlastně může se identifikovat, nebo ono se to může identifikovat jako židle. Že zpívající židle, Holly Humberstone.
0: Kristýna. A tak to má jasno, to je ona.
1: Ano.
0: Že ta chce stát pri oltáři.
1: A taky budou ti Cranberries.
0: A za chvilku zprávy s Luckou.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr? Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
7: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: italské kvality. XXX Luxury nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo má Luzka Šmídová, hezký odpoledne.
6: Pěkné odpoledne, žáci se už zítra dozví, jak dopadly přijímačky. Přes 40% testovaných klíšťat bylo infikováno bakterií. 15 minut se zdržíte na D5 před Prahou. Uchazeči o studium na střední škole se už zítra oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Jak Frekvenci 1 řekla ředitelka Cermatu Barbora Rosulková, všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DIPSY ve stejný čas.
7: Dorazí ve stejný čas, jsou zveřejněny komplet nebo budou zveřejněny komplet pro všechny uchazeče v jednu dobu. Ale to, kdy to bude, to opravdu ještě neumím říct.
6: Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. Čtvrtina klíšťat byla infikována boreliozou. Testovali je vědci v projektu Klíšťata ve městě.
8: Loni se podle statistik Státního zdravotního ústavu v Česku nakazilo přes 11 000 lidí lymskou boreliózou a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Klíšťata může do projektu hlásit i veřejnost přes mobilní aplikaci. Podle vědců navíc víc než 30% hlášených klíšťat pocházelo ze soukromých zahrad a dalších téměř 10% z chat a chalup. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru u Přelouče, dali na koleje dvě nezletělé děti. Policie vyšetřuje další dva podobné případy. Americká nadnárodní skupina klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů. Obal ale viditelně nezměnila. Rozhodlo o tom německý soud. Rozsudek zatím není pravomocný. Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slávie v duelu s Jabloncem. Branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Odpoledne má být většinou zataženo, od severozápadu se přidají přehánky, večer dorazí na Moravu a do Slezska trvalejší déšť. Teploty stoupají na 11 až 16 stupňů.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Kolony hlásí z D5.
9: Se zdržením počítejte na dálnici D5. Od 10. kilometru ve směru do Prahy se tvoří kolona, kde budou řidiči popojíždět 15 minut. Na Pražském okruhu budete 10 minut popojíždět od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 z důvodu hustého provozu. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: A po zprávách už opět mají slovo Jana Kníž a Vojta Eklér.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
10: 4 minuty po 15. Takže moment. Takže to, že dneska budeme do půlnoci sedět u počítače.
5: Je zbytečný. Ještě neznamená,
10: že tam po půlnoci ty výsledky budou.
5: Výsledky přijímaček.
10: Tak pozor, já jsem si četl ten harmonogram, jak je to letos jako vymyšlený. 12. byly zveřejněný body. 13. mají ředitelky a ředitelé středních škol odkontrolovat ty přijaté, nepřijaté, jo?
5: Ano.
10: A protože jsem se potom dočetl, že Cermat nemůže zveřejnit výsledky dřív, než to odkontrolovat. odpinkne poslední ředitel poslední střední školy, jako třeba, já nevím, tamhle třeba nějaký vojenský učitel, i když tam zrovna tam to měli minutu po půlnoci hotový, podle mě 13. dle rozkazu, ale prostě dokud to poslední ředitel nebo ředitelka neodpinkne, tak se ty výsledky nesmějí zveřejnit. A když to měli dělat 13., tak jak je možné, že 15. po půlnoci by to ještě jako nemuselo být?
5: Ještě se nerozčiluj, třeba to bude.
10: No já doufám, že to bude.
5: Je to
10: v principu stejný, jako kdybych prostě já tady řekl, no tak jako jo, budeme hádat poslední slovo, ale jestli v půl pátý, to já vím, tak to nějak nevíde, no.
5: Mě teda rozčílila jiná věc, že snižují gramáž a neřeknou to jako.
10: Jako u čokolád.
5: No, já totiž, jak nemám ty děti školu povinný, tak to úplně nezřešit. Spíš zaujala ta čokoláda. Chápeš, že si koupíš 100 gramovou a ono je tam 90? No, jak si to můžou dovolit?
10: To je taky pěkná. Teda ale... máme frustrující vysílání.
5: Takže prosím
11: vás. Jana Knížková a Vojta Effler.
5: Luci, taky si můžeš na něco postěžovat.
12: Ne, já jsem chtěla poprosit ředitele škol, aby to už odpinkli, ty čokolády zabalte správně.
5: Ať tu máme klid.
10: Hlavně člověk si chce na tu noc koupit čokoládu a ona je menší.
5: No, tak to je úplně v háji.
12: Víš, co chtějí, aby si skoupil dvě. No.
10: A to není problém, můžou být klidně i větší.
5: Tak takhle, budeme to pro vás dál sledovat.

0: Alvaro Soler na frekvenci 1, jdeme telefonovat.
1: Zavoláme Pavle.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Pavle je z Fridku Mistku.
0: Fridek Mistek.
1: A řekl bych, že je to taková, jako v tom našem osudí účtenkovém, je to taková nejčastější účtenka poslední.
0: Takže nafta nebo benzín.
1: Přesně tak.
0: Tak ono to teď narostlo.
1: Každý den to kolísá, no, že jo.
0: Ať tankuješ, jak tankuješ za 500 prostě, tak se to projeví, jako.
1: No, tak jako víš co, je to 500, pořád je to 500, ale no, ta vzdálenost se mění.
0: Právě, jako za 500 já jsem dojela třeba z Klášterce do Prahy a zpátky, a takhle jdu z Klášterce do Prahy a zpátky do Loun jenom. A tam jdu na vlak.
1: Ale v Lounech je hezký náměstí.
0: Tam je to moc hezký. Tak Pavlo, vemte nám to.
1: Možná zrovna tankuje až vyhlotostní.
0: No, ty jo, no. Kolik z Michala?
1: Na účtence je jako 1200 korun. To by byla škoda, to kdyby se to nepovedlo proplatit.
0: To by nás moc mrzelo, ale jako pravidla jsou nekompromisní.
1: Tak kolik dáme ještě za zvonění?
0: Tak dala bych poslední 3.
1: 3.
0: Jo. Takže 1. Pavla se teďka to.
1: Já vidím ten úprk tím dobrý. Kde mám ten telefon?
0: Vlastně,
1: ten zpomalený záběr, jak skáče přes ten stůl.
0: Přesně.
1: Převalí tu židli a v poslední chvíli to prostě bohužel nestihla.
0: Nevyšlo to, no. Tak dneska to bohužel nevyšlo, takže 1200 korun nám propadá v ní več.
1: No, tak zítra buďte u telefonu aktivnější.
0: Protože když nebudete, tak dopadnete stejně jako Pavla a nikdo nechce dopadnout jako Pavla.
1: Převrhnutá židle, schozená váza a peníze v luftu.
0: My vám je dáváme, my vám je strkáme horem dolem a no, vy nechcete.
1: Co jste to za lidi?

0: Tak to byly Cranberries na frekvenci 1, 15 hodin 17 minut. My už jsme tady na to téma, o kterém se s vámi dneska chceme trošku podrobněji pobavit, narazili zhruba před 3/4 hodinou.
1: No, já jsem si jenom tak posteskla, pouštěli jsme Ten Sharp, tam je, to je vlastně písnička, která je téměř celá na piano.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tak posteskla a říkala jsem si prostě, až se znovu narodím, tak bych chtěla být, ne vyloženě pianistka, ale chtěla bych umět hrát hezky na piano.
0: Koncertní umělkyně.
1: To ani tak ne. A Vojta říká, to přece můžeš i teď. No. Jako je pravda, že můžeš, musíš tomu investovat ten čas a musíš jako hodně chtít.
0: Jenomže ono, jako já jsem nad tím pak ještě trošičku uvažoval a je fakt, že čím dřív člověk začne,
1: tím
0: s nás se to naučí.
1: No, jasně.
0: Protože ten mozek je v mládí jako houba, že
1: jo? Je nezatížený těma kravinama, co do něj posíláš prostě v dospělosti, že jo?
0: Ale jsou samozřejmě situace, nebo jsou jedinci, kteří se třeba i v těch 45, 43 kousnou a pustějí se do toho.
1: Já mám v okolí člověka, který se, nechci říct na starý kolena, ale bylo mu třeba zrovna těch 45, naučil hrát sám na bicí. Hrál jsi někdy na bicí? To je pro mě úplně španělská vesnice.
0: Nehrál jsem nikdy na bicí, ale máme v našem okolí, v té oblasti, kde bydlíme, tam u nás na obci, dvě rodiny, jejichž děti trénují na bicí. Zejména v létě, když začnou trénovat oba.
1: Jo, to si zase stěžovat.
0: Jeden jede breakbeat, druhý jede metal, to je
1: ne,
0: prostě...
1: Ne, ale víš, jakože vím si, že prostě dospělý člověk, už to na to piano, že jo, prostě pravá dělá nic jiného než levá, na to bicí pravá, levá, pravá noha, levá noha a teď ten dospělý mozek se v tom jako zorientuje.
0: No.
1: Musíš tomu dát samozřejmě víc energie, víc do toho investuješ času.
0: A víc
1: času.
0: Se soustředit.
1: Přesně, ale dokázal to.
0: No teď, jako hele, jsou lidi, kteří se naučí řídit auto, klasický jako manuál, ne automat, jo. Taky jako v 50, když jsme se o tom nedávno bavili.
1: Jo.
0: A to máš taky vlastně koordinaci různou.
1: To je pravda,
0: jako jeden pedál, druhý pedál, do toho volant, ještě sledovat silnici, že to je vlastně víc úkonu na jednou. Takže vlastně v principu je to samý.
1: Tak pojďte nám, jestli máme mezi našimi posluchačemi napsat, jestli jste se něco, co by se jako člověk měl učit v mládí, naučili v dospělosti, ať už je to třeba zrovna hra na ten hudební nástroj. Nebo třeba, já mám ve svém okolí člověka, který se třeba až v 60 naučil plavat.
0: Aha.
1: On do 60 neuměl plavat.
0: A nebo třeba jste se naučili nějaký cizí jazyk, jako...
1: Ty jo, cizí jazyky, no to úplně, to já jsem asi 30 let chodím na angličtinu a umím how do you do, jako...
0: No. Good. Fine and you.
1: Jsme chodili spolu. Hodiny angličtiny.
0: I am Vojta.
1: Takže pojďte si tady o tom s námi povídat. Co jste se na starý kolena naučili?
0: Co jste se třeba chtěli naučit jako děti a dostali jste se k tomu až jako teď. Takže Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Taky další sociální síť, to je Facebook, i se můžete psát, nebo na číslo 736-300-444.
0: Případně namluvit hlasovou zprávu do aplikace Frekvence 1.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, zpívat jí.

0: práce před půl čtvrtou.
1: To znamená, že jsou před námi zprávy s Luckou a také předpověď počasí s Dagmar Honcovou. Teď jsem čet takový jako clickbaitový titulek, by se dalo říct, takový ten na první dobrou šokující, ale že se blíží déšť, který jen tak neskončí a že to bude na některých místech v České republice opravdu velmi intenzivní.
0: Takže titulek zněl, bude pršet non-stop.
1: Žene se déšť, který jen tak neskončí. Takhle. Mapa ukazuje, kde naprší nejvíc.
0: Prší, prší, jen celé.
1: Zaspíváme
0: to
1: si.
0: To jsou titulky. No takhle, mohlo by pršet na Vysočině, protože švára má jahody a no. Stěžuje si, že je sucho.
1: Jsou malí.
0: No, ještě nerostou.
1: Ještě vůbec. Jako
0: ještě ne. Právě ne, ale je sucho. Musí se to samo zavlažovat.
1: Tak já myslím, že podle tohoto titulku, protože se žene déšť,
0: tak bude švára
1: který
0: nadávat.
1: Tak neskončí. Bude mít...
0: Vyplavilo jahody.
1: Bude mít jahody velký jak basketbalový míček.
2: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
3: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
4: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Dobré odpoledne. V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Pojišťovny v prvním čtvrtletí letošního roku vyplatily škody za více jak 20.

0: 27,5 miliardy korun, což je meziročně o 5,5 % více. Na pražském výstavišti dnes začal 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Novinkou je koncept tematické země, tou je letos Rumunsko. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude bývalá ministryně informatiky Dana Bérová. Romana Navarová se zeptá i na to, jak se podařilo digitalizovat Česko. A zeptat se budete moci i vy na telefonním čísle 257 400 999.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A krátce po půl čtvrté přidáme pohled na hlavní tahy.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D5 od 10. kilometru ve směru do Prahy se tvoří kolona, kde budou řidiči popojíždět 15 minut. Na pražském okruhu budete 10 minut popojíždět od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 z důvodu hustého provozu. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
3: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. Na ospalý pátek, dalo by se říci, protože převládat bude zataženo na většině území Česka s deštěm nebo s přeháňkami. A zejména ve východní části našeho území to budou i srážky trvalé a vydatné. Takže deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou a rozhodně se bude hodit i dlouhý rukáv, protože nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat stále nízko. Nejčastěji v intervalu od 11 do 15 stupňů Celsia. Mimochodem jsou to teploty až o 8 stupňů Celsia nižší, než je pro toto roční období běžné. A také o víkendu bude hodně oblačnosti i srážek.
4: Ptáme se vás dneska, jestli jste si třeba někdy v dospělosti splnili sen, že jste se naučili něco, co jste chtěli umět od dětství a nedostali jste se k tomu. Nebo třeba jste se nečekaně naučili něco, co byste ani nečekali, že se do toho pustíte.
5: Máme tady takovou šikulku, jo? No. Píše nám tady Peťa, naše posluchačka. Matika mi nikdy nešla. Maturovala jsem ale za jedna ze španělštiny a němčiny. Na gymplu jsme měli latinu a řečtinu a v dospělosti jsem se naučila obstojně italsky, portugalsky, anglicky, holandsky, polsky a nyní se zdokonaluji v katalánštině. Mluvím 11 jazyky, 45 let tady poznamenala a ještě bych ráda nějaký přidala. Teda Petru,
4: to je neuvěřitelný. Co ty, Lucko, naučila ses jako v dospělém věku něco, co...
5: Jsi jako dítě neuměla a chtěla umět?
4: Chtěla si umět.
6: Já jsem zkoušela třeba zpívat v dospělém věku, co jsem v dětství neuměla.
4: To občas zkoušíme všichni po půlnoci, že jo?
6: A myslela jsem si, že když začnu vařit dětem, že se to naučím.
5: Vařit nebo zpívat?
6: Vařit. Do zpívání už jsme, to
4: taky,
6: se nepovedlo.
4: Taky radši zpíváš teďko.
6: Takže ani to se nepovedlo.
5: Říci, že nemůžu vařit, umíš.
6: No tak jako vařím, no, ale že by jako to
5: že
6: byla
5: by se olizovalo.
6: Jo, oni se olizují, protože mají hlad.
5: No, tak.
4: A ona vaří z vody, že jo, jako co si budem povědět.
5: Jo, to je jako zase se šikovná, víš, že dva dny jim nedáš najíst a ne. Pak si jí všechno.
4: Lucko, a je třeba něco, kromě zpěvu a vaření, co by ses chtěla naučit? A třeba ti k tomu chybí jako odvaha, nebo chuť, nebo čas se do toho pustit?
6: Já bych chtěla závodit v autech.
5: Fakt?
6: Jo.
5: Tak to ještě můžeš, jo? To podle mě není jako vyloženě o tom mít na to talent, ale spíš příležitost. Já jsem třeba vždycky chtěla jako dítě umět pískat rytmus. A umím pískat jen takhle. A to jsem se naučila až teď, co máme psa.
4: Jo, a přes prsty neumíš?
5: No, už vůbec ne.
4: No, to já právě taky ne.
5: Hele, nereaguje.

0: tak jenom abyste věděli, co se tady řeší mimo éter, když se zhasnou světla, tak si tady zrovna povídáme s Luckou a s Vojtou o tom, a už jsme to řešili nedávno, jak ten čas vlastně jako hrozně rychle běží a že receptem na to je měnit zaběhlé zvyklosti.
1: Takovou každodenní rutinku. Já jsem tady říkal, že se snažím jako občas vědomně měnit třeba trasu, kterou jdu, protože ta trasa je každý den stejná, že jo? Z domova na vlak, z vlaku na tramvaj, o tramvaje sem.
0: Každý den.
1: Ale jako je třeba dobrý jet tou tramvají o zastávku dál a trošku si jako protáhnout tu cestu nebo jít zase jinou trasou.
0: Jo, udělat to prostě jinak. Nebo si koupit třeba místo třívrstvýho papíru dvouvrstvej.
1: Dvouvrstvej a pak se rozčilovat, co jsem to koupil za šum. Že jo. Ne, ale pozor.
2: Další půjdete koupit ve čtvrtek místo v pátek, že dřív dojde. No,
0: ale to je zase ta změna.
2: No jasně. Jo.
0: To prostě je hrozně zásadní.
1: No, je teda fakt, že člověk měl takový jako, to jsem tenhle týden udělal, že člověk je zvyklý jezdit nakupovat vždycky v pondělí a ve čtvrtek, protože začínají akce, že jo.
0: A já jsem
1: se to tak jako podvědomě naučil, ale pozor.
2: Podvědomě,
1: já jsem tento týden jel až v úterý.
0: A takže nemáš nic neměli.
1: No, takže jsem to koupil všechno za plnou cenu, děkuju pěkně.
0: No, to je chyba.
1: Hele, ale bavili jsme se tady i o zvířatech, že zvířata vlastně mají ty svoje rutiny tak zažitý a že je vyžadujou, že
0: jo? Oni to mají vlastně jako děti v podstatě, že potřebují tu rutinu, že když jim narušíš tu rutinu, tak jsou z toho vlastně jako perplex, že začnou z toho být nervní.
1: No, náš pes má totiž dva vycházkový okruhy a je zvyklý, že ráno se jde jeden a odpoledne druhej a když mu to občas změním, tak on stojí na té křižovatce, kouká na mě a se zbláznil. Ne? Jako
0: takhle to neříká, podle mě.
1: No dobře, tak řekne něco jiného, ale řekne to.
0: To

0: Kristýna na Frekvenci 1. Bavíme se s vámi dnes o tom, co jste se třeba jako děti chtěli naučit, nedostali jste se k tomu a naučili jste se to až na stará kolena, v uvozovkách na stará kolena.
1: No,
0: v dospělosti.
1: V dospělosti. Marcela píše, téměř v 50 letech jsem se naučila skákat šipku do vody.
0: Aha, to jste no, vidíte, to je super.
1: To je dobrý,
0: je teda fakt, že šipku já jsem jí taky strašně dlouho neuměl. Vždycky to skončilo placákem.
1: A teď už ji umíš?
0: Teďko už jo. Já jsem se totiž vždycky tak, nebo takhle, já jsem jí uměl, ale bál jsem se jí skákat, protože mi vždycky natekla voda do nosu. A až v pozdějším věku jsem přišel na ten princip, že jak se blížím k té hladině, tak se vydechuje a ne nadechuje.
1: Musíš se vysmrkat.
0: No, přesně tak. Tohle je moc hezká zpráva od Jardy. Vždycky jsem chtěl být frajer s kytarou u táboráku. Nikdy jsem se ale na kytaru nenaučil, tak se snažím až teď a překvapivě mi to docela jde. Těším se, až si v létě na chalupě u ohně zahraju. Moje žena se ale moc netěší. Jarda, 62 let.
1: 62 let.
0: 62
1: let. To mě zajímalo. 62 let, kytara. No. Tady nám píše Hanička a ta teda zmiňuje to, co jsme my už zmínili. Ve 37 jsem se naučila řídit auto, je to paráda. Ještě se naučit bruslit a budu spokojená. No, to bruslení je taky to, jako myslím, že otázka do placu, jako kdo z vás umí bruslit. To je to samé, jako jsme to tady jednou řešili ve vysílání a zjistili jsme, že opravdu je spousta lidí, kteří prostě neumí plavat, nebo neumí jezdit na kole, nebo neumí bruslit.
0: No jasně.
1: Ale pak to neumí to celoživotně, prostě neumí třeba jezdit na kole.
0: Já třeba takhle, na bruslích na ledu umím. Ale na kole...
1: A jak tam není led?
0: Ne, jak tam není led, tak to drhne, že jo? Ale na kolečkových bruslích jsem se do dneška nenaučil.
1: A to je to stejný?
0: Ne, není. Je to prostě jiný.
1: Je to stejný.
0: Já si připadám jak pavouk, jak se mu rozjíždějí.
1: Zrovna, když to zmiňuješ, zrovna nedávno jsem narazila na nějaký profil zase na Instagramu a tam mi ukazuje ten profil krasobrusleře, který dělá úplně to samé, co na ledě, tak dělá na těch kolečkových bruslích, ale úplně stejně bravurně skáče ty flopy, flipy, ty piruety, všechno dělá na těch kolečkových.
0: To se to machruje,
1: to není
0: co?
1: Tvůj profil.
2: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: Marlon Rudet na frekvenci 1, 16. hodina před námi.
1: Tasmin Asher po 16.
0: Taky bude Lucie.

0: Dáme s Luckou už za malou chvíli.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
11: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
12: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
13: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
14: Dobré odpoledne. Seznam letů ústavních činitelů je nyní do konce měsíce. Víkend bude chladný a deštivý. S hustým provozem počítejte na D1 z Prahy do Brna. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra Andreje Babiše, ministra zahraničních věcí Petra Macinky a ministra obrany Zuny. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o to, aby českou delegaci vedla. Máme před sebou deštivý a chladný víkend. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to hlavně v neděli. Jak je na tom půdní sucho a zda nadcházející srážky pomůžou, tak to Frekvenci 1 komentoval Miroslav Trnka, koordinátor týmu Intersucho.
15: Předpověď vypadá dobře, nicméně my nepočítáme, že by v těchto oblastech, zejména v tom pásu od jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu k Orlickým horám, se ta situace dramaticky zlepšila. Tam, kde je to zlepšení a vidíme jako pravděpodobnější, tak je na východě České republiky.
14: Teplotní maxima budou o víkendu mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu, pravděpodobně od úterka. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadu vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. Jinde na dálnicích platí 130 km v hodině. Čeští hokejisté si dnes ve Švýcarsku poprvé vyzkoušeli na tréninku led v aréně, ve které odehrají všech 7 zápasů základní skupiny B mistrovství světa. Prvním soupeřem bude v pátek večer Dánsko. Trenéři zatím neprozradili, kolik hráčů nechají pro úvodní duel zapsat na oficiální turnajovou soupisku. V tajnosti drží jméno golmana, který bude v zahajovací sestavě.
13: Frekvence 1.
5: Počasí.
14: Ráno a dopoledne bude zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí pásmo deště k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, výjimečně také bouřka. Nejvyšší teploty vystoupají zítra na 11 až 15 stupňů.
5: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Zdržíte se na D1.
10: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 150. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Na Pražském okruhu budete 20 minut popojíždět od 24. kilometru ve směru k dálnici D1 z důvodu hustého provozu. A se zdržením počítejte na dálnici D5. Od 5. kilometru ve směru do Prahy se tvoří kolona, kde budou řidiči popojíždět 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
14: 3 minuty po 16. si dál užívejte odpolední vysílání Frekvence 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: 16 za náma a zítra to vypukne vlastně šampionát ledový.
16: No jo, vlastně mistrovství světa ledním
14: hokejem. Je to trošku posunutý, nebo ne? Já bych měla pocit, mě totiž vždycky, když jsem měla oslavu narozenin, tak mi to prostě pokazil nějaký zápas, na který se museli všichni koukat. Takže vždycky moje oslava narozenin byla po... prostě se koukali.
16: Už během mistrovství. Já tady měl taky pocit, že to vždycky jako začínalo konec dubna, začátek května a že vlastně teďka je půlka května. Ale možná je to jenom pocit, no.
14: Nebo si bývala
16: hezky. Na rozky později.
14: Jo. No dřív to přesně. Ona se to mění. Hele, a to, jak to typujete?
16: Co, jak to typujeme?
14: No, jak to dopadne?
16: Hele, já to nechám osudu. Já to typovat nebudu. Takhle, znám lidi, kteří samozřejmě se dělají pečlivý analýzy.
14: A pak to, že dávají do těch...
16: Dávají to do těch sázkových kanceláří a doufají, že na tom vydělají hrozný bago. Většinou teda pohořej, ti, co analyzují nejvíc.
14: Ten nejhorší je analyzovat.
16: No, já si totiž myslím, a také jsem toho byl několikrát svědkem, že jít si třeba vsadit na výsledek nějakého sportovního zápasu je úplně nejlepší, řekněme v trošku jiné náladě. Že jsem viděl lidi,
14: jako kteří prostě...
16: Ne, jako že šli třeba na
14: jako
16: pivo. A že šli třeba brzo odpoledne a v 8 večer, když už měli trošičku hladinku, tak si říkali, pojď, jdeme si vsadit, dneska se hraje hokej. Tak si šli vsadit a vyhráli, jo.
14: A já ale znám zase ten druhý případ, zrovna člověka, který analyzuje, vyhrává.
16: Jo. A to už musí být matematik nějaký, ne?
14: No.
16: A ty si to představ, studuješ tolik let, tak složitou školu.
14: Myslím, že má matfis.
16: No. Jenom kvůli tomu, aby náhodou vyhrál.
14: No, tak budeme to každopádně sledovat a těšíme se na to, že tam ty góly budou padat. Že?
17: Těšíme se na medaile, že jo?
14: No.
13: Jana Knížková a Vojta Eflera.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou tady, aby vám odpověděli.
1: Odpovídají na dotazy, které vás zajímají, a samozřejmě odpovídají tak, aby vám to něco zajímavého přineslo.
0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Kolegyně v práci si koupila stojací stůl a teď všem říká, že se jí líp myslí. Může mozek poznat, jestli člověk sedí nebo stojí? Ivana 34 České Budějovice.
3: Já jsem chtěl něco namítnout. Stojací stůl?
2: Že u toho stojíš.
3: Ty stojíš u stolu?
2: Takový pultík to je.
3: Aha.
2: Jak jsou ty řečnický pulty,
3: jo, tak,
2: abys neseděl, abys neměl to sedavý povolání, abys neměl hemeroidy, aby nebylo lezáda, tak prostě stojíš.
3: Třeba 8 hodin, že to je jako zdravější, jo?
2: Mm-hmm.
3: A uděláš, myslíš, stejný objem práce?
2: Já nevím, hele, dřív se chodilo na fotbal taky ve stoje, že jo? Dneska jsou tribuny, dřív to nebylo. Do divadla se chodilo, na 6-hodinovýho Shakespearea se chodilo ve stoje a všichni to vždycky zvládli. Ona se teda ptá, jestli může mozek poznat, zda člověk sedí nebo stojí, protože kolegyně tvrdí, že se jí potom líp myslí.
3: To bude spíš očima, oči to posílají do mozku. Mozek neví.
2: Jakože to vidějí z větší vejšky, tak oči vědějí, že stojíš.
3: No, že ten mozek dělá to, co mu ty oči jako pošlou, ne?
2: Já si myslím, že to dokonce poznám, já to poznám třeba velmi dobře, jak u těch druhých lidí, jestli stojí nebo sedějí. Já to vlastně vidím.
3: No, já ti musím říct osobní zkušenosti, že se častokrát si lidi myslej, jako, že sedím, přitom já stojím.
2: Fakt? A teď třeba stojíš?
3: Peťo, teď sedím.
2: Teď sedíš,
3: jo. Poznat, ne, snad, když mám jako u krku tady ten mikrofon.
2: Jo, tak dobře, já jsem se nebyl jistý, jak to
3: mě hrozně zmát,
2: takže sedíš.
3: Jo, teď jakoby sedím, no. Dobrý, tak stojím na špičkách, Peťo, no.
0: Cože?
4: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Tasmin Archer na frekvenci 1 krátce po 4:15. Bavíme se s vámi dneska o tom, co jste se naučili, ať to nezní pejorativně, v pokročilejším věku, v dospělosti.
1: No, jasně. No. A třeba byste to mohli už umět jako děti.
0: No, a třeba jste se tím splnili sen.
1: Hele, ale pozor, tady píše Marta takovou zajímavou věc. Já se poprvé v životě odvážila spát sama pod, tady vypadlo slovo, ale chápu to, počirákem. V 52 letech. Jsem na sebe hrdá a už se těším na teplé noci, jak zase budu spát venku s výhledem na východ slunce.
0: Mm-hmm. No má to něco do sebe.
1: 52 no. Let a poprvé počirákem.
0: Sama, ještě ke všemu.
1: A ještě ke všemu sama. Sama, sama. No takhle, nebyla jste tam sama. No, tak. Máte mravence.
0: Klíčtata.
1: Pavoučky.
0: Pídělky jableční.
1: A tak 50% z toho spolikáte.
0: Gabča píše, ve 40 jsem se naučila háčkovat a hrozně mě to baví.
1: Wow.
0: Jinak bych se ještě chtěla naučit na bruslích. Už je mám asi 8 let jako nové v garáži.
1: To je tak hodně odvahy.
0: No, jasně.
1: To
0: no.
1: Brusle jsou super. Máme tady dokonce i hlasovou zprávu.
2: Já jsem se naučila v dospělosti pískat na trávu. Malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro mě. Vy jste viděli spousta těch malých dětí, který teďko tak toužebně koukají se to naučit taky. Mě to trvalo strašně dlouho, ale už to umím. Naučila jsem se to v dospělosti.
1: No, to je krásné.
0: Ale já jsem se naučil až v dospělosti luskat.
1: Já jsem taky neměla
0: jako
1: dlouho luskat.
0: Jako dítě jsem to neuměl. No. No.
1: Ti prostě podle mě jako narostly ty prsty potom nějak. Nebo jaký máš, víš, jaký
0: už
1: máš bomozovatelí.
0: No. Ale třeba jakoby hvízdat na prsty jsem se nikdy nenaučil. Nebo přes jazyk. Já no. Opravdu umím stejně jako ty, jenom...
1: Fakt? Ale melodii dáš? Nebo nedáš? Udělej ovčáci sedáci. Já to tam slyším, no. No, to je docela dobrý. Zatím co já...
0: Snaha,
1: taky to tam slyším.
0: Hele, snaha tam je.
1: Takhle jsem mladá holka, se to všechno.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: tohle jsou Coldplay. Na frekvenci 1:30 bude.
1: Půl pátý znamená dvě věci. Zprávy s Luckou, aby jsme se dozvěděli, co je nového, plus samozřejmě doprava a potom peníze.
0: Mně se strašně líbí slovo Slucka.
1: Slucka?
0: Říká s Luckou.
1: No, zprávy s Luckou.
0: No a pak ještě se mi vyli...
1: Slucké teda, zprávy.
0: Líbí výraz... stáváte s ranní show? Nebo s ranním vysílání?
1: No. A taky se potom říká, jako během spousty ranních show se říká, tak je tu zas ráno.
0: A v posledním slově nic takového nehrozí.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
3: Dobré odpoledne, v Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, v okolí Komenského ulice doporučují kvůli šíření toxických splodin nevětrat. Nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 21 haléřů na 44 korun a 22 haléřů za litr. Naftu bude možné prodávat maximálně za 42 korun a 3 haléře za litr, tedy o 17 haléřů dráž než dnes. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude bývalá ministryně informatiky Dana Bérová. Romana Navarová se po 18. hodině zeptá i na to, jak se podařilo digitalizovat Česko.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A my se teď podíváme na hlavní tahy.
5: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 150. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Na pražském okruhu budete 20 minut popojíždět od 24. kilometru ve směru k dálnici D1 z důvodu husté provozu. A se zdržením počítejte na dálnici D5. Od 5. kilometru ve směru do Prahy se tvoří kolona, kde budou řidiči popojíždět 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: 13,500 nabízíme v posledním slově.
0: To není málo.
1: To je docela dost.
0: Já tady teď čtu takovou aktuální zprávu, no. Proto jsme to asi neměli v té dopravě, ale představte si, že na D1 před Brnem je 50 kilometrů dlouhá kolona.
1: 50 kilometrů. Mm-hmm.
0: Kamionů. 50 kilometrů.
1: Takže od 150. kilometru cca. To znamená,
0: až
1: jako
0: do Brna stojí kamiony.
1: 150. kilometr, to je Meziříčí? To je tam někde,
0: no,
1: že jo?
0: No, to se tam můžeš jít nakoupit do Lidlu. Jako.
1: No, jasně, no.
0: Ty krása, to bychom možná přáli někomu, kdo v té koloně stojí, aby se teď dovolal a vyhrál ty peníze. Aby to k něčemu bylo, že jo?
1: Víš, jo, takhle. Aby stál radostně.
0: Aby to přines, aby
6: tam
0: to
6: ten kamion nechá a odejde.
0: No, nevím.
1: Nakoupit do toho Lidlu.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: 13,5 tisíce na někoho čeká. Kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
3: Bylo by to dobrý, kdyby se dovolal někdo z té jedničky.
2: Tak kdo jste a odkud voláte?
4: Pavlína z Brozan.
2: Pavlína z Brozan. Brozan je u Litoměřic?
4: Ano,
2: Brozany nad Ohří.
3: To nestojíte v koloně, ale to nevadí, to je jako, ne, to, ty peníze nejsou jenom pro ty, co stojí v koloně, jsou i pro vás z Brozan.
2: No ale zas na druhou stranu, jako i do Brozan může putovat 13,5 tisíce.
3: I do Brozan se může utvořit koloně.
2: To je hned. Každopádně, abyste ty peníze získala, je třeba, což samozřejmě víte, doplnit poslední slovo do věty Dagmar Honcové.
3: Tak jdeme na to, jste na to připravená.
4: No, tak nějak.
3: Psychicky i fyzicky.
2: Tak věta zní takto.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Tak typuji.
4: Pauzu.
3: Je to správně to slovo, říkáte to.
4: Pauzu.
3: Tak pojďme zkusit, jestli to tam patří.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Bohužel.
3: Nevadí. Děkujeme za pokus, mějte se krásně, ať se daří.
2: Naslyšenou.
4: Mějte se na
2: Ale alespoň jedna dobrá zpráva, zítra ráno zase víc peněz. 14 tisíc.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business Party i dnes o jedné relativně nové, ale velmi úspěšné automobilové značce.
1: Konkrétně to dnes rozebereme takto. Bude to o tom, že díky ní můžete u pražského Karlova mostu vidět plovoucí kurt. Jde o sport zvaný padel. Aleš Vyskočil to vysvětlí.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku, pan Tomáš Navrátil. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Značka Cupra i Seat je součástí koncernu Volkswagen a vy máte obrovské zkušenosti. Vy jste doslova projel celý svět. Co vám to dalo?
3: Co mi to dalo je zásadní věc, vlastně navnímat různé kultury. Já jsem měl na starosti otvírání trhu pro značku Cupra a to vám dá jednu z důležitých věcí, že vlastně nemůžete uvádět značku Cupra na každém trhu tím samým systémem nebo metodikou. Důležité a zásadní je se vždycky přizpůsobovat kulturám, ve kterých ty vozidla uvádíte.
2: Já bych připomněl, že máte zkušenosti z Barcelony, z Jižní Ameriky, z Blízkého východu, Afriky, Asie a Pacifiku. Tam by mě zajímala možná ta Afrika. Jaký je rozdíl mezi Afričanem a Čechem?
3: Je poměrně zásadní. Pokud to vemu z toho nákupního procesu, tak se odlišuje velmi. Protože v afrických zemích to vozidlo je nástroj k té mobilitě. To znamená přesunu těch lidí do práce za svýma koníčkama a tak dále. To z toho důvodu, že ta veřejná doprava není dobře rozvinutá. A proto oni potřebují mít vozidlo, aby se pohybovali za těma jejich aktivitama.
2: Závěrem bych měl říct, že připravujete letos další akci, kterou uvedete nový model od Cupry a bude na podobných místech jako v loňském roce, to znamená u Karlova mostu, ale z druhé strany.
3: Je to tak, my chceme pokračovat netradičním uváděním nových modelů, tentokrát Cupra Raval, a chceme to uvést kousek od Národního divadla na Smetanovo nábřeží a budeme uvádět formou, kdy přivezeme poprvé do České republiky plovoucí padl.
2: Já bych jenom připomenul, že padl je vlastně něco jako lehčí tenis.
3: Je to lehčí tenis, který je na menším kurtu, který má vlastně skleněné strany.
2: Kde vznikl padl?
3: Padl vznikl v Mexiku, ve městě Acapulco.
2: Já vám děkuji za rozhovor, možná ještě slovo na závěr.
3: Rád bych na tuto akci pozval všechny Pražany. Pokud budete mít čas mezi 11. až 15. květnem a budete poblíž Smetanového nábřeží, přijďte se podívat, je to něco netradičního, co ještě v České republice nebylo.
2: Já to ještě upřesním, je to mezi Karlovým mostem a mezi Národním divadlem, po pravý straně, když jdete od Národního divadla. Já vám děkuji za rozhovor, přeji hodně úspěchu, ať se vám daří a nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
2: V dnešní Business Party si se mnou povídal ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku, pan Tomáš

0: 5 a my se vrátíme k dnešnímu rannímu vysílání.
1: Dnešním ranním hostem Lubky a Míry byl herec, kterého možná znáte ze seriálu Zoo jako Haďáka, Šimon Bílina. Ale pozor, on to
0: není... A není on s krátkým?
1: Bílina?
0: No.
1: Bílina.
0: Ale je, že to je Bílina?
1: Já jsem ze severu Čech a Bílina je město přes kopec, takže já jsem zvyklej, jo? A navíc Bílina je poslední dobou dost populární díky naší nové ministrině.
0: Ale, jo, tam jsou dobrý byty v centru města.
1: Na náměstí.
0: Ale jenom pro vyvolený.
1: Ale za 4,5 120-metrový byt, to chceš. No, ale pojďme zpátky k Šimonovi. Tak Šimon Bílina byl dnešním ranním hostem u Lubky a Míry a on tady nebyl, řekněme, v roli herce, ale byl tady víceméně v roli hudebníka, protože mu vychází první album.
0: Dej pokoj, vidíš to, já se teda přiznám a řeknu to na rovinu. Vůbec jsem nevěděla, o koho jde.
1: Ale dost možná si jeho hlas slyšela, protože on byl jedním z těch, kteří se podíleli na, řekněme, zachování památky Davida Stypky.
0: Máš pravdu. Píšou to tady zajímavosti, má za sebou úspěšné spolupráce například s Davidem Stypkou, taky Tamarou Klusovou.
1: Aha, no. On je vůbec z té partičky kolem Tomáše Kluse a vlastně díky Šimonu Bílinovi se do seriálu Zoo tehdy dostal Tomáš Klus.
0: On ho tam protlačil.
1: Že ho ukecal. Jo,
0: to je nějaký zákulisní.
1: Ne, to mi Tomáš Klus jednou řekl, jako já jsem se s ním o tom bavil. Že
0: on ho ukecal, aby tam šel hrát? A nebo ukecal ty tvůrce, aby ho tam najali?
1: Tam jde totiž, ono to bylo složitější. Máme chviličku.
0: Co potřebuješ za zvířátku?
1: Koně, když je to klusné. Ale zpátky k Šimonovi Bílinovi. Tak Šimon Bílina byl dnes ráno, nevím, jestli osočen je to správné slovo, ale bylo mu řečeno, že má velmi podobný smích herci Janu Hartlovi.
0: Mm-hmm, takže o tom byla řeč a tady jsou podrobnosti.
2: No zjistil, že mám podobný smích, teda jako Hartl, to jste říkali, byl na JAMU, na škole, na herectví, tak jsem šel prostě po Jakubáku a najednou slyším tady tenhle ten podivný prostě skřek z nějakých asi 300 metrů se to ozývalo prostě skrze tu akustiku toho prostoru Jakubského náměstí a jdu po stopách toho zvuku a jdu a najednou dorazím prostě na zahrádku, kde sedí Bolek Pošlípka, Eva Holubová a nějaký tehdy neznámý člověk. To teda tady ten se říká, no prd kvanči, si tady někdo vydává stejný zvuk, jako mám já od té doby, co jsem zmutoval. A říkám si, ty vole, a pak se s tím, že on je tím známý, úplně tak si říkám, no tak zajímavý. Tak. A já teda můžu jenom říct, že s Patrikem, ačkoliv se neznáme, tak já když ho slyším, tak já cítím, jak kdyby to byl nějaký můj starší brácha, já si nemůžu pomoct.

0: Rembrandt na frekvenci 1 před 17. hodinou.
1: Po 17. velké hlavě zahraju Depešáky.
0: Taky bude Tina Turner.
1: A nebo Undercover.
0: A my opět zítra ve 2 naslyšenou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
9: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je tu s nimi Honza Homolka. Hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Sněmovna se postavila proti sjezdu. Policie bude hledat Lebku po celém světě a fotbalisté Slávie dostali vysoké tresty. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudeckých Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému na konec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 se jednání dolní komory na protest nezúčastnili. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
11: Já očekávám ten zájem velký, vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní, my jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
10: Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Do Saúdské Arábie dorazilo na 860 tisíc muslimů. Ti se tam chystají poslední květnový týden účastnit velké poutě do Meky, informovali úřady podle serveru Arab News. Útočník Slávie Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po foul loktem na Spartana Esgra Serencena. Jeho spoluhráč David Doudira, jenž ve šlágru druhého kola nadstavbové skupiny o titul rovněž dostal červenou, si nezahraje 3 utkání. Nejpřísnější trest disciplinární komise udělal udělila dalšímu slávistovi Davidu Moussisovi. Za nechtěné zlomenou čelist Petru Hodoušovi z Liberce v úvodním kole nadstavby má zastavenou činnost na 8 utkání.
9: Frekvence 1. Počasí.
10: Zítra na nás čekají přehánky, většinou v Čechách, výjimečně také bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 15.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
12: Se zvýšenou pozorností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 58. kilometru dálnice D48 na trase Český Těšín-Frýdek Místek. Nehoda blokuje levý jízdní pruh. Levý jízdní pruh blokuje také nehoda na dálnici D11 na 52. kilometru ve směru na Hradec Králové. I tady projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. A nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi exitem Hodka na 153. kilometru a sjezdem na Břeclav. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: Tolik zprávy a nyní už na frekvenci jedné velké hlavy.
9: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
13: Dobrý den, zdravíme vás.
14: Čau.
15: To jste věděli, že vo vesmíre to voní? Astronauti to popísali jako zmes horuceho kovu.
14: Ježíš, jak spáleného...
13: Já taky.
15: Z horuceho... Počkej, co se povedal? Horuceho kovu. Aha, vy jste mysleli, že... Aha, spáleného mesa a dýmu.
13: A jak na to jako přišli?
15: Ne, popísali to
13: tak. Jako zudal si skafander, ne?
14: Přesně, to tam dal někdo.
13: To je blábo. Oni už neví, jak by zaujali.
14: Neuvěřitelné informace jsou prostě jako...
16: Takhle, já jsem to teď slyšel v rádiu a tím pádem to podle mě musí být
15: je to pravda.
13: Jasné. Říkáš, to uvidíš v televizi.
14: Tak, přátelé, co dnes budeme zásadního řešit?
16: Máme den slušnosti. A v rohlících jsou miliony.
9: Velké hlavy. Frekvence 1.
14: Pojďme ale do...
16: historie.
13: Tam ne.
15: Kam teda jdeme? Kam jdeme?
14: Pojďme do Číny. Koncem dubna během školního vystoupení v čínské provincii Shenzi přerušil zmatený humanoidní robot taneční program a místo pokračování choreografie začal objímat jednu z tanečnic. Podobné akce s roboty přitom dneska už nejsou ničím neobvyklým.
16: Přečeno, byla chybná elektronka E13 našeho podniku Katoda Olomouc.
13: Ale já si myslím, že by všichni ty humanoidní roboty ti měli mít tak na jednom místě, víš, tak jako nějaký centrální vypínáč. No. Třeba, třeba mezi nohama, že v tom rozkroku, že to má kopat.
14: Jako to máte vy?
15: Já souhlasím vlastně. Tak u lidí to celkem dobře funguje, ne? Keď kopneš, tak nevidím důvod, proč to odopřít jako humanoidom.
14: No, to přijde hrozně třeba jako bizár. Víš, jako, že prostě s tebou choreografii tancuje vedle tebe robot. No.
13: A ty ho kopneš mezi nohy a on řekne,
14: ještě. Error.

0: Miliony v rohlíkách.
1: V Praze, v Kunraticích.
0: No, na velké.
2: Velké hlavy, frekvence jedna.
1: Pražští policisté prověřují nález větší finanční hotovosti v obchodě v Kunraticích. Mezi rohlíky tam ležela krabička s bankovkami. Podle nálezce byl uvnitř, představte si, dokonce milion. Takže policajti zjišťují, komu peníze patří.
0: V banánech kokain, v rohlíkách milion. V Česku to je radost nakupovat.
3: Počkejte, ako to vidí náš detektiv Colombo?
4: No. Víte, jak to bylo? To nějaký roztržitej milionář, jo? Nesl uložit do banky prachy, že jo? Jenomže zrovna dostal chuť na kajzerku za 4,90. Takhle to dopadlo.
1: Přesně.

0: Posloucháte Velký hlavy a máme vysoký den, ne, máme den hypertenze vysokého tlaku.
1: Máme vysoký tlak, no. Vysoký tlak medzi ľuďmi, tak jemu sa hovorí aj inak, vedeli by ste ako? Tak ľudovo.
2: Naštvanosť.
1: Nie,
0: je to... Na čo sa ptáš?
3: Vysoký tlak?
1: Vysoký tlak sa hovorí, že to je tichý...
0: Zabiják.
1: Zabiják. A prečo je tichý zabiják?
3: Pretože není hluk.
0: Že když to dostane, tak nestačí
2: sa zakričať.
1: Pretože nebolí. Presne, ako hovorí Tomáš, to nebolí. A keď je neliečený, tak poškodzuje srdce, mozog a zvyšuje riziko infarktu a mŕtvice. Takže riziko infarktu a mlhy.
3: Ty jako zdravotní sestra doporučuješ, abychom si jak často přeměřovali náš krevní tlak?
1: Například každý by mal mať doma tlakomer.
0: To mám.
1: A minimálně ráno.
3: Jako každý?
1: Každý den minimálně tak raz, dvakrát.
0: Nekec.
3: No jasně. Každý den?
1: No jasně.
2: A do toho, já jsem slyšel od doktoru, že si máš dát jednu skleničku červenýho, pak že pivo vůbec nevadí, jedno malý, pak taky bílý.
0: A co sex?
3: Třikrát denně.
0: No,
1: a zmerať tlak pre
0: No, s tou manžetou.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen

0: Tak ale volové, dneska je den slušnosti.
1: Takže co máme dělat? Co máme dělat? Zdravit.
2: To je zvláštní, od tebe jsem nečekal zprostý slovo.
1: No, ty vůbec nepoužíváš
2: takový. Já taky ne, ale my jsme takový slušňáci.
1: Zrovna takže... Tomáš je takový šťastný taky, člověk, ale, no. Ale slušný taky vy.
3: Slušnej, šťastný, spokojenej. Taky.
1: Tak pojďme, nebo ještě ne, až za chvilku, na to.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Se zvýšenou pozorností bez zdržení projedete okolo do

0: Dopravní nehody na 58. kilometru dálnice D48 na trase Český Těšín-Frýdek Místek. Nehoda blokuje levý jízdní pruh a nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi exitem Lhotka na 153. kilometru a sjezdem na Břeclav. A příjezd do Prahy brzdí na 10 minut po D5 od 4. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modletice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Přátelé, dnes je Mezinárodní den slušnosti. Myslíte si, že je slušné a správné, že na prvním rande platí muž? A nebo že by tam třeba mohla zaplatit
3: ale žena? Vždycky chlap. Pokud je to napůl, tak to není chlap.
4: Na prvom rande platí muž. Žena platí na tom poslednom, že?
3: Ženě se platí až na tom posledním.
5: Víte, já jsem stará škola, jo, a v rámci té slušnosti a gentlemanství vždycky chlap, že jo? To je prostě, pokud se to změnilo, tak jsem asi už hodně starý.
3: Mikeši, jsi hodně starý.

0: Dámy a pánové, na Slovensku se hovoří jazykem, kterýmu rozumí jenom místní. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Pojďme si typovat jedno východňárské slovo, protože je pravdou, že když já slyším bobáka, jak telefonuje s maminkou, tak já mu vůbec nerozumím.
2: Jo.
3: Lebo východňárčina to tak jako šalená reč. No a já chcem vědět...
2: To už je skoro jak polština.
3: No je to velmi blízké, to je pravda. Čo podle vás znamená východňárské slovo bľacha?
1: To není blecha.
3: Já vám dám tři možnosti.
0: No tak dobře.
3: Buď je to blecha.
1: Takže ne.
3: Alebo je to smrad, alebo je to plech. Čo je bľacha?
0: To smrad.
2: Ne, je to plech.
3: Je to plech.
1: Je to blecha.
3: Ale proč si myslíš ani, že to může být jakože bľacha, plech? Jsou ty slova jsou podobné?
0: Já vím,
2: protože tam je to ch.
1: Jana se totiž před lety maličko přiopila na Slovensku.
2: A byla na plecha.
3: No, ale má pravdu Jana.
1: No jistě to zažila.
3: Bľacha je plech a většinou je to plech, který jakože je na streche, takže plechová strecha je bľacha.
1: Mm-hmm.
2: Já jsem vyhrála.
4: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
5: Aktuální hity.
6: Je to tak správně, jen se neumím.
5: A oblíbenou klasiku.
4: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
7: kdo slaví a co,
4: a taky kam vyrazit a proč.
5: Víkendový tým Frekvence 1.
4: Petr Wagner,
7: Veronika Elhotová
4: a Marek Valášek.
5: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Kája, ne God, ale Kája čtvrtý má dneska narozeniny, by měl.
1: Mimochodem, znali jste toho prvního, druhého, třetího? A vůbec
0: jo, znal jsem je všechny.
2: No a já se pýtám, mohl Karel IV. Ochutnať turecký med? Stretli se oni spolu tak nějak někdy?
3: Je moje 710, si říkal. Mm-hmm. Podle mě mohl.
0: Ty, já si taky myslím, že mohl. To je nějaká stará věc.
3: No, tím se podle mě lepili baráky.
0: No. Ne, oni si tím lepili zuby.
1: No, tak já půjdu proti proudu a řeknu, že turecký med je vlastně relativně mladá záležitost.
2: Tak Tomáš dneska nemá pravdu. Karel IV. Zomrel v roku 1378 a nejstarší písomná zmienka o pochuťke zvaný Turun, teda turecký med, pochádza už z roku 1150, takže ju mohol.
1: Podle mě za mýho dětství se z této doby prodávali na pouti.
0: Přesně, byli tvrdší a tvrdší. To sekali sekáčkama.

0: dva, tři.
1: Tak tady jdeme do finále.
2: No, prosím vás. Džin v rozhovore s běžným českým občanom.
3: Co mám? Jo, takhle.
4: Počkej, držíš oko.
3: Mě strašně svědí oko. Máš tři přání.
5: Chci být synem našeho bohatého souseda.
3: OK, máš pořád ale ještě tři přání.
2: Pochopili?
0: Já teda ne, ale nevadí. Mějte se krásně. Ahoj. On byl asi synem toho souseda.
2: No jasně.
0: No, takže nejsem debil.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A taky Honza Homolka, pojďme na něm.
5: Hezký podvečer. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému nakonec příštího týdne ustoupili. Policie hledá skupinu dětí, ta by mohla pomoci policistům vysvětlit, jak se dostali na koleje hlavního železničního koridoru u Pardubic Dlažební kostky. Policie má fotky, které na skupinu dětí zahalených do kapucí upozorňují. Pět italských občanů zahynulo při potápění na Maledivách, oznámilo italské ministerstvo zahraničí. A vyřazení Edmontonu v prvním kole playoff stálo místo trenéra Chrise Knoblaucha. Ten z Oilers v posledních dvou ročnících došel vždy až do finále Stanleyova poháru.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Zítra nás čekají přehánky, hlavně v Čechách, výjimečně také bouřky a nejvyšší teploty 11 až 15.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
6: Dálnice D11 je na 14. kilometru na Prahu uzavřená z důvodu vážné dopravní nehody. Naposledy sjedete na 18. kilometru exitem Bříství. A nárazově se tvoří kolona na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi exitem Velká Bíteš na 162. kilometru a sjezdem na Břeclav. A 20 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Modlatice mezi 23. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu. Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
7: Přeji vám všem klidný podvečer a já už vítám v Pressklubu na Frekvenci 1 bývalou ministryni informatiky Danu Bérovou. Díky, že jste si udělala čas. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Ptát se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 400 999. Jste nejen českou podnikatelkou, investorkou, ale v roce 2005 až 2006 byla druhou českou ministryní informatiky. Bylo to ve vládě Jiřího Paroubka. Byla jste první ženou, vaším předchůdcem byl Vladimír Mynář a po vás nastoupil Ivan Langer. Tak se zeptám jako první otázku. Jak vnímáte v současnou chvíli, kdy vlastně se podíváte na dnešní stát, jsme opravdu digitální země, protože o tom se hodně mluvilo, anebo pořád jen digitalizujeme papíry, paní Bérová?
8: Já myslím, že bohužel stále ještě digitální země nejsme, protože jsme nezačali ty věci dělat jinak a jak jste říkala, digitalizujeme ten způsob, jakým se to dělalo doteď. Ale samozřejmě informační technologie mají určitý vliv na efektivitu státní správy. Na druhou stranu, když si vezmeme několik příkladů z minulosti, tak se ty velké projekty tak úplně nedaří. Takže upřímně jsem si před těmi 20 lety, kdy jsme pokládali ty základy prvními legislativními rámci, myslela, že to dneska bude vypadat úplně jinak.
7: Hmm. Česko se dlouhodobě potýká s pomalou digitalizací, když zůstaneme tedy u té státní správy. Co podle vás brání tomu, aby ten stát fungoval jednodušeji a efektivněji pro své občany?
8: Tak já myslím, že první by bylo fajn si uvědomit, že ta fungující státní správa je strašně důležitá věc pro výkon celého státu a ekonomiky a že to není jenom nějaká banda příživníků, ale že jsou to prostě lidé, které potřebujeme, aby dobře fungovali. No a potom bychom tu digitalizaci mohli zvládnout asi v případě, že by ji někdo opravdu chtěl udělat. To znamená, že by tam byl nějaký lídr a že by některý politik opravdu věřil v to, že se to udělat má a věděl, jak na to.
7: Takhle byli tady, dostali se do vlády, dostali digitalizaci jako do své gesce, ale nakolik se to povedlo, to tady nechám na vašem hodnocení, protože tady si myslím, že zdali máte pocit, že politici dnes technologiím skutečně rozumějí, anebo se vlastně o tom často mluví jen o nějakém marketingovém heslu.
8: Já to vnímám spíš tak, že o tom všichni mluví a nikdo úplně nevěří v to, že by přinesli něco efektivního a rozhodně to nedokázali minule zvládnout. Myslím si, že něco jiného je o tom mluvit a něco jiného je umět realizovat velký projekt a to je dost profesionálně náročná věc.
7: Za těch 20 let jsme se přece jen hodně posunuli. Teď narážím na umělou inteligenci, která dramaticky mění nejen pracovní trh, ale i běžný život. Tak jak tady vnímáte tu situaci? Jsme na příchod AI ve velkém, na AI revoluci připravení jako stát i jako naše společnost?
8: Tak myslím, že stát na ní není připraven vůbec a společnost se snaží, ale myslím si, že se to vyvíjí opravdu hodně rychle, takže si to nikdo neumíme představit, jak to bude vypadat. Takže je potřeba k tomu přistupovat s respektem, s otevřenou myslí, pokud možno bez nějakých předsudků a bariér a zkoumat, co všechno to přinese.
7: AI umí dnes generovat texty, obrazy, videa. Kde tady vidíte největší příležitosti a kde naopak největší rizika?
8: Tak já si myslím, že tady platí to, co slyšíme mockrát, že AI může být dobrý sluha, ale zlý pán. Takže je potřeba nepodléhat tak úplně té vlně, že ji nakonec musíme nasadit úplně všude. A ono mimochodem to, co se děje, tak není zas tak umělá ta inteligence, ono je to často většinou nějaká automatizace nebo nějaké takové základní věci. A že je potřeba dívat se na to hodně pragmaticky a říct si, co mi ulehčí, kterou část agendy nemusím třeba dělat já manuálně, ručně a zároveň je potřeba to prostě zkoušet.
7: Mm-hmm. Ono, vlastně, když se na to podíváme, tak vlastně mnozí experti varují před ztrátou soukromí a hlavně tedy masovým sběrem dat. Myslíte, že nepřijímají lidé technologie příliš bezkriticky právě výměnou za to pohodlí, že vlastně všechno za nás může po spoustu věcí udělat ta umělá inteligence nebo různé ty chaty, GPT a tak dále?
8: Tak já myslím, že toho soukromí už jsme se dávno vzdali a že to zdaleka není riziko s nástupem umělé inteligence. Mě pořád ještě překvapuje, kolik lidí sdílí třeba fotografie svých dětí v té úplně jako jednoduché podobě. Neuvědomují si, že tu digitální stopu tomu dítěti už těžko někdo smaže a že kdykoliv v jeho dospělosti bude možné dohledat, jak vypadal jako nevinné miminko, což možná svým dětem úplně dělat nechceme. To je to taková ta špička ledovce, ale jinak samozřejmě dneska o nás ty aplikace vědí úplně všechno.
7: Jak se vede Evropa, co se týká USA i Číny? Máme vlastně šanci ještě být technologicky konkurenceschopné těmto dvěma velmocím?
8: Já myslím, že těžko, že se o to pokoušíme mnoho let od vstupu do Evropské unie. Si pamatuju, když jsem jezdila na různé konference, tak byla spousta strategií, jak doženeme Spojené státy do roku 2010, pak 15, pak 20 a tak. Já myslím, že v Evropě je k těm věcem prostě jiný přístup. Máme mnohem víc regulací, máme mnohem víc i vnitřních bariér a trochu menší dravost. Takže si myslím, že určitě nemůžeme ani Spojené státy, ani Čínu dohnat. Na druhou stranu můžeme asi té situace kolem AI docela dobře využít.
7: Mm-hmm. Pojďme se podívat dál. Vy se pohybujete také ve startupovém prostředí. Co dnes českým startupům nejvíce chybí? To kapitál, odvaha.
8: Určitě jsou to finanční zdroje, protože ten český kapitálový trh vlastně neexistuje. Přístup k penězům je možný pro startupy v podstatě jenom přes nějaké základní fondy a andělské investory a toho kapitálu není dost a do těch startupů nebo do nějakých firm na začátku nemáme žádné institucionální investory. O tom se taky v Evropě hrozně dlouho mluví, že bychom měli zavést ten jednotný evropský trh s kapitálem, to by hodně pomohlo. No a pak je to v nějakou chvíli taková odvaha podívat se na svět jako na celek a mít větší ambici.
7: Mm-hmm. Hostem dnešního presklubu na Frekvenci 1 i nadále zůstává Dana Bérová.
9: Frekvence 1 presklub. Každý den aktuální host.
7: Vy jste v jednom ze svých rozhovorů řekla, že země je tak silná, jak silní jsou její lídři. Tak teď se dostáváme tedy k tomu, jak vnímáte současnou politiku. Můžete i srovnat před 20 lety, kdy jste tedy byla ve vládě ministryní. A jak to vidíte dnes jako občan, podnikatel?
8: Tak já jsem vždycky byla k politikům poměrně kritická, i k těm, se kterými jsem v té vládě seděla. Ale myslím si, že teď jsme se dostali do té polohy, že bych tak řekla, ty žabomyší války, které tam mezi sebou vedou, mi připadají skutečně velmi úsměvné, ale na druhou stranu je velmi smutné, že se opravdu neřeší ty podstatné problémy, které máme. To znamená, že se nezabýváme tím, jak postavit stát odolnější, jak se připravit na rizika a konec konců to, co se děje posledních pár let od covidu, právě po nástup umělé inteligence a války v našem bližším nebo vzdálenějším okolí, určitě velí k tomu, abychom se nezabývali blbostmi, ale to si myslím, že ti politici bohužel teď dělají.
7: Mm-hmm. Jak vy osobně vnímáte třeba teď konkrétně hodně rezonující téma a to, zdali prezident země má letět společně s delegací na summit NATO?
8: Já si vždycky v tomhle vzpomenu trochu na slova svého mentora Karla Schwarzenberga, který i býval kancléřem a ten měl pro takovéhle situace praktické rčení orel much nelapá. Tak já si myslím, že by pan prezident neměl lapat ty mouchy a že by se k tomu měl postavit s grácí hodnou svého úřadu.
7: Máte někdy pocit, že se z toho veřejného prostoru vytrácí schopnost vést normální debatu?
8: Určitě, to je něco, co se hrozně změnilo. My, když jsme prosazovali v době naší vlády spoustu legislativních změn, tak jsme byli schopni spolupracovat napříč politickým spektrem se všemi poslanci bez ohledu na to, jestli jsme měli stejný světonázor nebo ne. Dokázali jsme se na většině věcí dohodnout. Teď si myslím, že se nejen z té politiky, ale i ze společnosti naprosto vytratila schopnost spolupracovat s někým, kdo se mnou stoprocentně nesouhlasí. Souhlasí. A kde najdeme ty lidi, se kterými stoprocentně souhlasíme.
7: Kdyby přišla nabídka jít znovu do vlády, třeba právě co se týká vašeho oboru, digitalizace, přijmula byste ji?
8: Myslím, že určitě ne, protože k tomu něco změnit potřebuje ten celkový mindset v té společnosti a mezi těmi politiky a ten si tak trošku bojím, že tam teď není.
7: Ostatně vy už také máte jiný obor svého zájmu. Budoucí konkurenceschopnost Česka nebude stát jen na technologiích a investicích, ale především na kvalitě myšlení lidí, kteří vedou týmy, firmy nebo instituce. No a tím se tedy dostávám ke konferenci, která se uskuteční už 25. května v Kongresovém centru Praha. Pro koho bude a oč jde vlastně v projektu Česko bez předsudků?
8: My jsme v rámci Inspira Impact Network, což je taková síť snažící se podporovat využití talentu a vidíme, že velké rezervy jsou právě na straně žen hodně, takže se věnujeme tomu, jak podpořit ženy při využití jejich talentu. Jsme se začali zabývat tím, co nám brání, abychom se posouvali dopředu a i v souvislosti s umělou inteligencí jsme si uvědomili, že předsudky jsou něco, o čem mluvíme možná v té soukromé sféře, ale hodně málo v biznisu a že předsudky strašně ovlivňují naše rozhodování. Takže jsme se rozhodli uspořádat konferenci s poměrně netradičním tématem. Rozpoutali jsme kolem toho, myslím, docela zajímavou diskusi, kdy nám spousta lidí říkalo, no ale co to má společného s nějakou firmou a kam nás to posune a na pak, když to je ve firmě, tak mě to nebaví v soukromí. Ale ukázalo se, že tam je spousta věcí, které nás omezují právě proto, abychom se mohli dobře rozhodovat.
7: Mm-hmm. Kde podle vás dneska vidíme ty největší předsudky? Je to vůči ženám, vůči seniorům, mladé generaci, cizincům, nebo jsou to třeba lidé s odlišnými názory?
8: Já myslím, že tam je od všeho trochu. My, když jsme dělali přípravu na konferenci, tak jeden z vystupujících mi řekl, že nejsilnější český předsudek je nejde to. Ten máme napříč a máme ho všichni. Pak si myslím, že ten nejvíc tolerovaný předsudek je v současné době vůči těm starším pracovníkům a starší generaci. Ale já se hrozně často setkávám i vůči předsudkům vůči těm mladým. V takové to, ti mladí jsou sněhové vločky, nechtějí pracovat, nic je nezajímá. Ani jedna z toho není pravda a zároveň máme obrovskou neschopnost spolupracovat s někým, s kým nesouhlasíme.
7: Já jsem to četla právě v jednom z vašich rozhovorů, že vlastně zase my starší nezvládáme nové technologie, to je jeden z těch předsudků, které jste také zmínila. A není to tak?
8: No tak když si představíte naši kariéru, tak jsme začínali ještě bez e-mailu, někde možná i bez faxu a myslím si, že jsme docela digitálně schopné obě dvě.
7: Děkuju. Jsme si to tady ověřili, vážení posluchači. Mám ještě další otázku. Nepřispívají sociální sítě a různé algoritmy k tomu, že vlastně dnes lidé žijí hodně v těch uzavřených bublinách, vlastně ztrácí různé schopnosti například poslouchat a vnímat tu druhou stranu?
8: Určitě. A je to nejen vliv sociálních sítích, ale obecně, jak je ta doba rychlá, tak my jsme i v té profesionální práci přestali poslouchat toho druhého proto, abychom porozuměli, ale snažíme se strašně rychle reagovat. Tak to je taková první věc, která hrozně pomůže, když se začne víc poslouchat a budeme se snažit pochopit. A samozřejmě sociální sítě nás utvrzují v naší pravdě a uzavírají nás do těch bublin a tím se právě prohlubuje ta neschopnost navzájem spolupracovat.
7: Ostatně mezi vaše priority do roku 2030, vlastně vaší misí, je i podpora angažovaných a aktivních žen. Usilujete o rovnost na trhu práce. Vy sama jste byla, jak už jsem zmínila, jednou z mála žen v té nejvyšší politice i právě v tom technologickém prostředí. Znovu připomenu, pokud jste nás zapli až teď, že jste vlastně byla první ženou ministryní informatiky ve vládě Jiřího Paroubka v letech 2005 až 2006, tak setkávala jste se s tím, že jako žena jste musela dokazovat víc než muži?
8: Já musím říct, že si nějak neuvědomuji, že bych tenhle ten problém měla, protože jsem jednak studovala matematické gymnázium a pak technický obor a vždycky jsem se mezi muži pohybovala a měla jsem takový ten pocit, jako že určitě nejsem hloupější než oni a v některých situacích si umím možná poradit líp, ale určitě se na té nejvyšší kariérní úrovni možná spíš ve firmách ty skleněné stropy vyskytují a není jednoduché je prorazit a většinou je potřeba proto udělat víc, než co musím udělat.
7: Na to se chci zeptat právě, protože tu situaci vy dál sledujete, jste velmi aktivní, také mentor a tak dále. Jste ve spojení nejen tedy ze startupy, ale i v tom poradenství opravdu biznisovém. Tak jaká je ta situace dnes? Jako je ve vedení takovýchto firm, se kterými se setkáváte, hodně žen?
8: Určitě jich je tam víc, než jich tam bylo a pořád si jich myslím si, že jich je tam méně, než by bylo fajn, aby tam byly. Na druhou stranu já si rozhodně nemyslím, že to je chyba mužů. Já si myslím, že jsme partneři v téhle věci a že mnoho potíží je právě na straně žen. Jednak tím, že si sami sobě stavějí ty základní bariéry, některé ani nemají tu ambici, což je určitě v pořádku, protože starat se o rodinu a blízké může být často mnohem naplňujícnější, než dělat nějakou kariéru. Ale je to i o tom, že ženy se o tu pozici prostě nepřihlásí, že nejsou dost průrazné a s tím právě se snažíme něco udělat.
7: Využij toho, že jste i velmi úspěšnou investorkou, tak možná rada pro nás, pro naše posluchače. Do čeho v téhle situaci, v téhle chvíli se vyplatí investovat? Co by bylo i pro obyčejného člověka?
8: Tak já se snažím neposkytovat investiční rady, ale jsem hrozně ráda, že se na trhu objevilo už několik aplikací, přes které je snadné investovat i menší částky do akciových trhů nebo dluhopisů. A to je něco, co si myslím, že může člověk vyzkoušet i v malých objemech.
7: Já jsem narážela na dnešní aktuální věc, kdy tedy ministryně financí, ostatně která už bude také brzo hostem Presklubu na Frekvenci 1, zmínila vydání dluhopisů i pro domácnosti. Tak já vám moc děkuji, Dana Bérová byla hostem dnešního Presklubu na Frekvenci. Ať se vám vše daří, pevné zdraví a díky za váš čas.
8: Děkuju.
0: Presklub Frekvence 1. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každé

0: to poznali jste.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2003. Gratulujeme.
2: Dobrý večer. Hned dvě zprávy, musím vám říct, mě cestou do rádia dostali. Agresivní bobr napadl na ostravskou dívku, to si úplně neumím představit, a nebo italské letovisko čelí invazi pávů. V televizi se říká zvířátko nakonec, ale my s nimi za pár minut začneme. Tyhle zprávy ze zvířecí říše vás, no, myslím, že přinejmenším překvapí.
1: Frekvence 1.

Eurythmics vám hrajeme takhle při 6:30 na Frekvenci 1. Pokud jste na cestě domů z práce, tak dobře dojeďte. Palcové titulky dneska hlásají: agresivní bobr napadl dívku na Ostravsku i jejího psa. Tak nejdřív jsem si myslel, že jsem se přehlédl, ale ono ne. Já si dovedu představit třeba útok psa, divoké kočky, rysa, nevím, medvěda, co se zatoulal do Beskyd, ale útok bobra na člověka, jako to mi přijde pravděpodobné asi jako, že si půjdete zaběhat do lesa a přiběhne králík divoký, co vás kousne do lítka, nebo něco takového. Ale jak zpívá už pan Nohavica, tohle je region Razovity, takže ano, tady útočí bobři na lidi. Stalo se to všechno v Klimkovicích. Podle zdejší městské policie volal o pomoc na tísňovou linku muž s tím, že mají na zahradě bobra, který je agresivní. Nejdřív napadl jeho psa, potom i dceru, popsal novinkám velitel klimkovické městské policie Tomáš Hruška. No a dodal, že ta hlídka neměla bohužel k odchytu agresivního zvířete vybavení a podle něj policie tu situaci vyhodnotila jako vážnou, tak pro jistotu na bobra zavolali přímo profesionální hasiče. Bobr to včas zjistil a zvládnul před nimi zdrhnout, takže teď městští policisté v Klimkovicích vydali varování pro celé okolí, aby byli lidé před bobrem na pozoru. Takhle, to kdyby bylo v nějakém filmu, tak si asi člověk řekne, ježiš, ten scénárista už fakt neví, co by vymyslel. Ale v Ostravě je to, přátelé, nebo v Klimkovicích, na Ostravsku je to realita. To v Itálii mají na první dobrou o něco příjemnější problémy. Severoitalské letovisko Punta Marina, které je na břehu Jaderského moře, je to součást většího města Raveny, má problém s pávy. Ano, jsou krásní, je jich tady asi 120 ve městě, volně tady chodí mezi turisty, pohybují se. No a turisté z celé Evropy se za nimi sjíždí, protože se nechají nakrmit, nejsou plaší. A je to prostě nádhera. Problém je, že oni se teď páří, tihleti pávy. A když se páří páv, tak dělá strašný kravál. No a Italové si stěžují, že nemůžou kvůli tomu celé noci spát. Takže pokud byste mířili, prosím vás, do Raveny a chcete se přitom jako turisté vyspat, až s červencem. To už bude v pávým sexuálním životě po všem.

Tak tohle byla Maggie Reilly na Frekvenci 1. Já vás teď ale vezmu do Ameriky za zpěvačkou Beyoncé. Letos se poprvé objevila v žebříčku dolarových miliardářů časopisu Forbes. Podle nějž nazbírala za svou dosavadní uměleckou kariéru majetek za nějakých přepočtu na naše asi 21 miliard korun. No a v tom žebříčku figuruje se skoro trojnásobným měním její manžel, rapper Jay-Z. Ale to jenom pro zajímavost na okraj. Teď se stala jiná věc kolem Beyoncé. Zloděj její vydané hudby dostal teď v Americe u soudu 2 roky vězení. Loni v červenci se vloupal do auta tanečního týmu zpěvačky Beyoncé a kromě kufru tanečníků ukradl i pevné disky s její hudbou, která teprve čekala na vydání. Pro zpěvačku to byl obrovský šok, okamžitě zalarmovala policii a to pátrání nebylo jednoduché, ale dopadlo dobře. Tak rádež se stala v Atlantě, v americkém státě Georgia, jenom několik dní před 4 koncerty, které tam Beyoncé měla v rámci svého turné Cowboy Carter odehrát. No a 2 její tanečníci měli prostě pronajatý vůz, zaparkovali ho, odešli se najíst, no a když se vrátili, našli rozbité zadní okno, chyběly jim 2 kufry, ale mezi ukradenými předměty byly taky 2 laptopy, sluchátka, luxusní oblečení, doplňky a bohužel i 2 externí disky s muzikou, kterou Beyoncé teprve se chystala vydat svým fanouškům. No, byla to vlastně náhoda. Vůbec to nebyl úmysl. Nebyl to zloděj, který by šel po muzice, byl to zloděj, který prostě šel kolem auta, zkusil rozbít okno, ukrást to se dalo a bylo vymalováno. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo. Beyoncé má muziku zpátky, nikam na internet neutikla, neutekla. No a zloděj dostal teď 2 roky u amerického soudu. Tak vám právě teď posílám trochu té Beyoncé na Frekvenci 1. A já myslím, že tuhle písničku už na první dobrou poznáte. Legendární Halo. Tak užívejte čtvrteční večer. Jsme Frekvence 1.

tady Petr ze skupiny Slza, zdravím všechny posluchače Frekvence 1. My tady pro vás máme jednu letní novinku, je to náš aktuální single Fotky, tak si ho užijte a mějte se hezky. Ahoj.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legendy.

0: S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A taky Honza Havolka. Dobrý večer, Honzo.
4: Hezký večer. Sněmovna se postavila proti sjezdu. Policie bude hledat lebku po celém světě a Maďarsko předvolalo ruského velvyslance. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému na konec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 se jednání dolní komory na protest nezúčastnili. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová.
5: Očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
4: Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Pétra Maďara po letech blízkých vztahů s Ruskem za jeho předchůdce Viktora Orbána, napsala agentura AP. Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. Aktuálně je partnerem soutěže společnost BPA Sport Marketing. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě, ve které zároveň odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka a jeho společnosti Real Most u čelist Petru... Jsem přeskočil do jiný zprávy normálně.
3: Hele, to je asi jedno, dáme počasí?
4: Dáme počasí.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Zítra bude v Čechách oblačno, přehánky, výjimečně také bouřky, nejvyšší teploty 11 až 15.
3: To by nám šlo, viď?
4: No, tam není kam přeskočit.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
6: Dálnice D11 je na 14. kilometru na Prahu uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Naposledy sjedete na 18. kilometru exitem Bříství, ale tam už je kolona. Další volný sjezd je exitem Sadská na kilometru 25. Nárazově se tvoří kolona také na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi exitem Velká Výtež na 162. kilometru a sjezdem na Břeclav, ale mění se to. Zdržení je větší pro kamiony. A dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu se řeší na 166. kilometru dálnice D1 na Ostravu. Počítejte s 15 minutami navíc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Tolik zprávy a pro 19. hodině na frekvenci 1 Ondra Kubala.
3: Honzo, díky moc, věřte nebo ne, ale zpěvačka Dua Lipa podala žalobu na jeho korejský Samsung a požaduje po něm odškodné 300 milionů. Proč a co udělal výrobce elektroniky, že to popovou hvězdu takhle zvedlo ze židle? Řekneme si za chviličku.
1: Frekvence 1 a Ondra.

0: britská zpěvačka s albánskými kořeny, tedy Dua Lipa. Za tou se teď zastavíme. Chce po Samsungu, známém to jihokorejském výrobci elektroniky, odškodné. Ale jaké odškodné? V přepočtu na české koruny je to 300 milionů. A teď je otázka, proč? Co mohl udělat Samsung tak strašného, že po něm chce popová hvězda tak obrovský balík? No, jde o to, že Samsung podle ní použil neoprávněně její fotku v reklamě a vytvářel tak dojem, že podporuje jeho produkty. Tedy aspoň takhle to říká Dua Lipa v žalobě, kterou na Samsung podala. A podle té umístila společnost Samsung na krabice s televizory autorsky chráněný obrázek zpěvačky. No a to mělo vyvolat zdání, že tak Dua Lipa tuhletu televizi Samsungu podporuje. Co na to Samsung? Vůbec nic, přátelé. Odmítl to komentovat jako první s tímhle případem a s touhle kauzou přišla světová zpravodajská agentura Reuters a ze Samsungu doteď žádné vyjádření k tomu nedostala. Myslím, že bude ještě zajímavé to sledovat. Tak za chviličku vám posílám Dua Lipu i tady u nás na Frekvenci 1. Říkal jsem si, který song vybrat takhle v podvečer na 7:45 a padla volba na Houdiniho. Jednak je to trošičku jiná Dua Lipa, má to fajn energii, líbí se mi ta písnička, je taková docela taneční, energická, ale hlavně má hrozně zajímavý vzkaz. Dua Lipa tam zpívá o tom, že není ochotná zůstávat ve vztahu jenom tak na půl plynu. A když prostě její partner nepřináší energii, upřímnost nebo respekt v tom vztahu, tak se sebere, zvedne, no a zmizí jako Houdini svázaný v bedně. Tak za chviličku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
2: Frekvence 1.

Herec a muzikant Šimon Bylina se stavil dnes ráno za vámi, tady na Frekvenci 1, za našimi ranními kolegy Lubkou a Mírou, na kafe, taky na kus řeči, je prostě na hezké dopolední povídání. Vy jste ho mohli zahlédnout třeba v seriálech Zool, Anatomie života, Odznak Vysočina, nebo třeba i

0: ví, jako, že to je něco italského. Někdo zase, že jsou to nějaký ty ruský jako hrdiný eposy, nějaký ty liny, že tam je císařský prostě rody tam něco dělají. Já fakt nevím. Ale jako je fakt, že nemám tak jako zvláštní rodokmen, který nemám ještě jako prozkoumaný, ale vím, že třeba můj pradědeček jeden byl sirotek v Užhorodu na Zakarpatský Rusy, což je kousíček od hranice Slovenskem.
1: Rozhodně, pokud jste ten ranní rozhovor a to ranní povídání poslouchali, tak jste slyšeli, že Šimon miluje brzké vstávání, otužování, návraty k přírodě, ale že má hodně takový jako výrazný smích a hodně podobný smích má Patrik Hartl, který třeba loni na podzim soutěžil v televizní Stardance. Určitě si ten smích umíte vybavit. No a tak se Lubka s Mírou ptali, jako jestli si to někdy uvědomil, že má hodně podobný a výrazný smích.
0: No zjistil, že mám podobný smích, který jako Hartl, to jste říkali, byl na JAMU, na škole, na herectví, tak jsem šel prostě po Jakubáku a najednou slyším tady tyhle ten podivný prostě skřek z nějakých asi 300 metrů se to ozývalo prostě skrze tu, ten, ty jako, tu akustiku toho prostoru Jakubského náměstí a jdu po stopách toho zvuku a jdu a jdu a najednou dorazím prostě na zahrádku, kde sedí Bolek Pošlívka, Eva Olubová a nějaký tehdy neznámý člověk. No prd kvanči, si tady někdo vydává stejný zvuk, jako mám já od té doby, co jsem zmutoval. Říkám si, ty vole, pak zjistím, že on je tím známý. Úplně tak si říkám, no tak zajímavý. Tak, ale já teda můžu jenom říct, že s Patrikem, ačkoliv se neznáme, tak já když ho slyším, tak já cítím, jak kdyby to byl nějaký můj starší brácha, asi nemůžu pomoct.
1: Prostě smích zbližuje, je to jasné. Tak celý rozhovor s Šimonem Bylinou pro vás máme už teď na našem webu frekvence1.cz.

0: Michael Jackson takhle při nedělním podvečeru. Co při nedělním? Ježišmarja, čtvrteční podvečer. Já tomu dávám. Čtvrteční podvečeru na frekvenci 1. Mám pro vás víkendový tip, proto se mi bloudila asi do prvních slov ta neděle. Na drátě už je Míra Michálek, náš moderátor na cestách. Buď zdrav, příteli.
1: A já vám přeju fantastický víkendový večer.
0: Ano, ano, ano, pojďme si to udělat už teď hezké ve čtvrtek.
1: Ale proč ne? Neděle je krásný den.
0: Jo, já si myslím, že když si to neuděláme hezký sami, tak nám to nikdo jiný hezký neudělá. Takže Míro, co tam... No, promiň.
1: Já jsem se taky zasnil toho Michaela Jacksona, víš, takže mě to vlastně, si řekl nedělní večer, mě to vlastně nevadilo.
0: Protože... Já myslím, že si, že řekneš, mně to ani nepřišlo divný člověk. Rozhodně, proč ti volám? Máte nový díl podcastu Jana a výlety na míru a tentokrát je to Náchod. A o Náchodu já vím, že tam mají krásný zámek, který je na strašném kopci.
1: Ale brutálně kopci.
0: No ale brutálně kopci, ano, souhlasím.
1: Pozor, sice je na kopci, ale teďka to pod kopcí, nebo já nevím, jak to je pod kopcí, jak chceš, tak teďka ho celý opravili a je to opravdu fantasticky. Vypadá to krásně, udělali tam takový chodníčky a látky, ty látky jsou místy jakoby vysutý, téměř nad skálu, dá se tam krásně procházet. Je odtamtud nádherný výhled právě na Náchod, protože to historické centrum Náchoda je fantastické. Kdo tam nebyl, musíte tam zajet, protože ten kostel, který je uprostřed toho náměstí, který je jako vyloženě nezvyklý, si myslím, na české poměry, protože má takový vlastně dřevěný věže, nebo takový kopule, nevím, jak bych to nazval, tak ten tomu dominuje teda absolutně. A pozor, dokonce, když se budete procházet okolo, zkuste najít dělovou kouli, která je vstřelená do jedné z těch věží. Ty věže se mimochodem jmenují Adam a Eva, tak do Adama nebo Evy, teď se nejsem jistý, je vstřelená dělová koule, kterou tam v uvozovkách nechali švédští vojáci, když tam tudy procházeli, tak to si můžete zkusit najít samozřejmě. Když se bude procházet v tom centru, je tam taky pranýř z roku, myslím, že nějakých 1560, který je furt stejný, takže to je interaktivní, můžete se k němu připoutat, když budete chtít.
0: No, proti gustu pak... žádný, když putáte, jak se říká.
1: Tak. A nebo vyrazit nahoru na zámek, který je samozřejmě sám o sobě fantastický. Já jsem dokonce dohledal, že se občas, ne se vždycky, ale dělají prohlídky zámeckých půd, jako půda,
0: to
1: jo?
0: Je máte dobrý, tu půdu, no jasně,
1: mohl
0: jasně
1: bych ji vidět. To si myslím, že je něco, co je jako, jak se dostaneš jako na půdu zámku, to je něco, po čem já bych určitě šel radši než nějakou obrazovou síň, bych chtěl vidět právě půdy na tom zámku. Tak na to jsme narazili s Janou taky samozřejmě v rámci tohohle dílu našeho podcastu, ale my jsme nezůstali jenom v samotném Náchodě, ale vyrazili jsme i na cestu za hranice, protože to není daleko do Polska. A vyrazili jsme do lázeňského městečka, které je hnedka za hranicemi, tam jsme navštívili kostnici, prohlídli jsme si celé to lázeňské městečko, pak jsme se zase vrátili zpátky, můžete na kole nebo pěšky, no a potom jsme se podívali samozřejmě na to gastro. Nevím, jestli jsi někde byl v Náchodě, to tam tak je zásadního.
0: Pozor. Tam je naprosto zásadní, a to já dobře vím, protože si myslím, že to je jediná cesta, jak zdolat ten kopec na zámek, zastavit se dole, jak jsi říkal, v podkopcí v centru Náchoda a vynikající vaflárny. Ale ta je teda široko daleko vyhlášená, nejlepší wafle ever.
1: To je pravda, je tam vaflárna, kde dělají slané i slané varianty, mají tam asi milion různých druhů, které tam můžete zkusit. Ale pozor, to není jediný. Když ti řeknu Josef Škvorecký, tak asi se ti vybaví samozřejmě logicky Náchod a okolí, protože Škvorecký je náchodský rodák a je tam dokonce na náměstí Danyho kavárna. Dany Smyřický, všichni víme, je to ústřední postava alter ego Josefa Škvoreckého. A ta kavárna je taková ta prvorepubliková, víš, takový ty koženkový sedačky, vysoký stropy, ohromný okna, lustry nahoře, tak tam si myslím, že musíte taky zajít, protože to je zásadní. A pan Škvorecký má dokonce přímo vedle toho kostela, o kterém jsem mluvil, má lavičku ze svojí sokou, můžete tam s ním sednout a vychodit.
0: Víš, jak jsi říkal, když se řekne Josef Škvorecký, určitě tě napadne, vybaví se ti Náchod, tak jsem ti chtěl říct, že se mi nevybavil.
1: Ne,
0: ale vůbec.
1: No tak jo, tak od teďka už jo. Prostě.
0: Teď už jo.
1: Josef Škvorecký a Damian Smiřický, to k sobě prostě patří.
0: Tak dobře, Míro, podcast Jana a výlety na míru už teď na našem webu frekvence1.cz. Vezmeme vás do Náchoda, abyste to tam mohli procourat křížem krážem, až vyrazíte třeba o prázdninách a budete se chtít podívat na tu krásnou vojenskou pevnost nahoře na Dobrošov, tak můžete projít i město. Máme tam pro vás tipy a nejenom na našem webu frekvence1.cz, ale i na všech podcastových platformách. Tak jest?
1: Je to tak.
0: Tak hezký večer. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A taky Honzo Homolka. Tak Honzo, co tam máš?
2: Hezký večer. Policie bude hledat lebku po celém světě. Uchazeči o střední školu budou znát výsledky a slávisté dostali velké tresty. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Uchazeči o studium středních škol se už zítra oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Jak Frekvenci 1 řekla ředitelka Cermatu Barbora Rusulková, všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DIPSY ve stejný čas.
3: Dorazí ve stejný čas, jsou zveřejněny komplet nebo budou zveřejněny komplet pro všechny uchazeče v jednu dobu. Ale to, kdy to bude, to opravdu ještě neumím říct.
2: Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v presklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Řekla také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
4: Tak já jsem vždycky byla k politikům poměrně kritická i k těm, se kterými jsem v té vládě seděla, ale myslím si, že teď jsme se dostali do té polohy, že bych tak řekla, ty žabomyší války, které tam mezi sebou vedou, mi připadají skutečně velmi úsměvné, ale na druhou stranu je velmi smutné, že se opravdu neřeší ty podstatné problémy, které máme. To znamená, že se nezabýváme tím, jak postavit stát odolnější, jak se připravit na rizika a konec konců to, co se děje posledních pár let od covidu, právě po nástup umělé inteligence a války v našem bližším nebo vzdálenějším okolí, určitě velí k tomu, abychom se nezabývali blbostmi.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brody navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabila 10 okupantů, čímž by Ukrajinci zničili dvakrát více ruských vojáků, než Moskva zvládne měsíčně mobilizovat. Útočník Slávie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise LFA trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartana Esgra Serencena. Jeho spoluhráč Douděra si nezahraje 3 utkání. Nejpřísnější trest komise udělala dalšímu slávistovi Davidu Mousisovi. Za surovou hru, jejímž důsledkem byla zlomená čelist Petra Horouše z Liberce, v úvodním kole nadstavby má zastavenou činnost na 8 utkání. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k tomu říká.
5: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení. Jakkoliv nebereme to druhé vyloučení jako recidivu, tak to spojujeme s tím prvním, což bylo napadení. Tím pádem je tam za surovou hru, což vlastně i v rámci jeho vyjádření došlo k potvrzení, že s udělením červené karty souhlasí a samozřejmě za takovou hru je potřeba, kde hrozilo zranění hráče, trestat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, výjimečně také bouřky, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozdravujte na Štěrboholské spojice v Praze směrem na Hostivař. Tam blokují a provoz osobní auto společně s nákladňákem. Hlavní tahy jsou v pořádku, jeďte opatrně. Hezký večer.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Tolik zprávy a také po 20. hodině s vámi na Frekvenci 1 Ondra Kubala.
6: A já vás vezmu za malou chviličku do roku 2002. Ano, budeme trošičku vzpomínat, možná nostalgickou slzu zamáčkneme. Rozhodně bude to čtvrteční hudební flashback Frekvence 1. A tak probereme, co jsme v tom roce zažívali, ale hlavně, jaká vznikala tady v Česku muzika.
0: Frekvence 1

0: Headway na frekvenci 1. Teď ale flashback. Jdeme vzpomínat. Mám pro vás připravený rok 2002. Tak co jsme tehdy zažívali? Tak vůbec poprvé se konal festival Colors of Ostrava. Na internetu vznikla česká verze Wikipedie. Na konci roku skončily okresní úřady a předali pravomoci obcím s rozšířenou působností. No a rozjel se taky druhý blok Temelína. A byl to rok, kdy vznikala skvělá česká i slovenská muzika. Pojďte se na to podívat, jaká. Tak třeba takový zpěvák Miky Žbirka se zpěvačkou Martou zjistili, že čo bolí, to taky jednou prebolí.
1: Co bolí, to přebolí, co neznáš, už znáš.
0: Richard Krajčo se skupinou Krištof potkali obchodníka s deštěm. To Reddy Kirken nasadili černý brejle. No a MiG-21 měl cosi z drůbeží.
2: Půl roku

Richard Miller byl toho roku tak trošku nahý. Už nebudem nahý. Tak vlastně jinak, řekl, že už nebude nahý. Takhle to bylo. Činasky v roce 2002 objevili svůj svět. Byl to rok, kdy Lucie potkala Danielu. A Jarek Nohavica s Čechomorem viděli na nebi kometu.

A když mi 21 a slepice, tak Dan Bárta a Hraboš. Píseň Hraboše, rok 2002. To pánové z JAR zjistili, že jsou docela pohodlní. No a když mrkneme do světa a začneme na Slovensku, tak Palo Habera se konečně celému světu svěřil s tím, na koho má chuť. Mám na teba chuť! Elán se zase vyznal z problému se zanedbaným sexem.

0: No a takový Robbie Williams pozval k jedné hudební spolupráci slavnou Nicole Kidman. A řešila nějaké pitomosti nebo co? Prostě something stupid. Jo, jo, tak v roce 2002, když tenhle krásný duet natočili, se dost v bulváru po celém světě spekulovalo, jestli ti dva nejsou s Nicole Kidman tak trošičku pár. No, nebyli, jenom natočili prostě fajn duet, tak vám ho za chvilku posílám. To byl rok 2002.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Kolegyně v práci si koupila stojací stůl a teď všem říká, že se jí líp myslí. Může mozek poznat, jestli člověk sedí nebo stojí? Ivana 34 České Budějovice.
2: Já jsem chtěl něco namítnout. Stojací stůl?
1: Že u toho stojíš.
2: Ty stojíš u stolu?
1: Takový pultík to je.
2: Aha.
1: Jako jak jsou ty řečnický pulty,
2: jo, tak, to...
1: tak abys neseděl, abys neměl to sedavý povolání, abys neměl hemeroidy, aby nebolely záda, tak prostě stojíš.
2: Třeba 8 hodin, že to je jako zdravější, jo?
1: Mm-hmm.
2: A uděláš, myslíš, stejný objem práce?
1: Já nevím, hele, dřív se chodilo na fotbal taky ve stoje, že jo? Dneska jsou tribuny, dřív to nebylo. Do divadla se chodilo, na 6-hodinovýho Shakespearea se chodilo ve stoje a všichni to vždycky zvládli. Ona se teda ptá, jestli může mozek poznat, zda člověk sedí nebo stojí, protože kolegyně tvrdí, že se jí potom líp myslí.
2: To bude spíš očima, oči to posílají do mozku. Mozek neví.
1: Jakože to vidějí z větší vejšky, tak oči vidějí, že stojíš.
2: No, že ten mozek dělá to, co mu ty oči jako pošlou, ne?
1: Já si myslím, že to dokonce poznám, já to poznám třeba velmi dobře, jak u těch druhých lidí, jestli stojí nebo sedějí. Já to vlastně vidím.
2: No, já ti musím říct osobní zkušenosti, že jsem častokrát si lidi myslej, jako, že sedím, přitom já stojím.
1: Fakt? A teď třeba stojíš?
2: Peťo, teď sedím.
1: Teď sedíš,
2: jo. Poznat, ne? Snad, když mám jako u krku tady ten mikrofon.
1: Jo, tak dobře, já jsem se nebyl jistý, jak to
2: ne, no,
1: mě zmát, jako,
2: no,
1: že,
2: no.
1: Tak, takže sedíš.
2: Jo, no, teď jakoby sedím, no. Dobrý, tak stojím na špičkách, Peťo, no.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

Frekvenci 1, máme čtvrtek večer a do uší vám hrajeme právě teď Rockset. Ale já vás vezmu na fotbal a vezmu vás za zpěvačkou Shakirou. Vzpomínáte si, jak před 16 lety natočila obrovský hit Waka Waka? Byl to rok 2010 a fotbalové mistrovství v Jihoafrické republice. Tak tentokrát bude hostit fotbalové mistrovství světa Spojené státy, Kanada a taky Mexiko a zúčastní se ho ostatně česká reprezentace po 20 letech. A Shakira natočila i pro tohle mistrovství fotbalové roku 2026 nový song. Ale není to už Waka Waka, jako v Jihoafrické republice, ale ten nový se jmenuje Daj, daj. Pojďte si poslechnout, jak zní.

fotbalového mistrovství 2026, jmenuje se Die Die a natočila ji po 16 letech zpěvačka Shakira. No, naši reprezentanti se nám, jak už jsem říkal, představí po 20 letech, zahájí ho 11. června soubojem proti Koreji a potom o týden později nastoupí v Atlantě proti JAR. Tak uvidíme, jak se našemu fotbalovému národňáku bude dařit, ale tenhle ten fotbalový šampionát bude mít ještě jednu moc zajímavou novinku, kterou se inspiroval po vzoru amerického Super Bowlu, a tedy, že během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová velká hudební show. Tohleto známe z amerického fotbalu, z NFL, známe tohleto ze Super Bowlu, ale na mistrovství světa ve fotbale, v tom klasickém, jak by Američani řekli, v sokru, je to úplná novinka. No a už taky FIFA představila hlavní aktéry téhleté poločasové show. Vystoupit by měla Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS. A tuhletu plánovanou velkolepou hudební show připravuje celou zpěvák a kytarista britských Coldplay, Chris Martin, a FIFA si od téhleté novinky, tedy od té nové poločasové show, slibuje zisk až 100 milionů dolarů, které chce potom využít na fotbalové a vzdělávací projekty. Inu, tahle ta poločasová show, jak je to v běžné v NFL nebo v Super Bowlu, přinese vždycky obrovské, ale obrovské množství inzerentů a velmi drahé reklamy. No a FIFA by prostě ráda věnovala na fotbal. Tak pokud byste chtěli slyšet celý nový song Die Die od Shakiry, tak mrkněte na YouTube, už je tam k dispozici. No a pokud budete stejně jako my tady na Frekvenci 1 fandit našemu fotbalovému nároďáku, který se představí na fotbalové mistrovství světa po 20 letech, tak myslím si, že budeme muset držet palce, jak to dopadne. Ale víte co? Nikdy nevíte. Třeba jo?

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: legendární svaz českých bohémů a skupiny Vohnout. Kdo by někdo nekalil a kdo by tuhle písničku neznal? Ke čtvrtečnímu večeru, takhle v 9 večer, ideální. Zvlášť pokud už začínáte víkend. Rozhodně, teď se musíme zastavit za naším kolegou Petrem Jablonským a jeho nedělním lifem. V neděli tady s vámi bude opět živě po 13. Vy mu budete volat, on vám bude hlasy známých osobností odpovídat. Nicméně, minulý víkend jste chtěli dát prostřednictvím Petra řeč s Františkem Ringo Čechem, s zarytým to slávistou, no a samo sebou jste s ním chtěli probrat, byl to o to konkrétně, co to ta proboha Slávie na tom fotbalovém stadionu a její fanoušci vyváděli.
1: Ano, o to zdravím, zdravím.
2: No, zdravím, Františku.
1: Co no, se chceš zeptat? Na obrázky, no, na divadlo, no, na všechno tím odpovím rád. Je, to jsem věděl, já jsem to věděl.
2: Teď jsi slávista, tak musíš...
1: O to ty mě trápíš. No co, uvědom si, to jsou chudáci. Když oni slávisti slavili předčasně. Víš co, když se to stane předčasně, tak je to vždycky blbě. Oni si mysleli, že slyšeli třikrát píšťalku a ona to byla jenom dvakrát píšťalka. A nám slávistům to stačí dvakrát, no, za to nemůžeme. A teď si vem. Tak tam naběhli, předčasně slavili a teď si představ, naběhnou tam s těma dýmovnicema a teď rozhodčí zahlásí, vy pitomci, to ještě není konec, to je offside a oni všichni zdrhali zpátky, no to bylo příšerný, no takže... Takže my jsme chudáci tady,

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A s nimi Honza Homolka. Dobrý večer, Honzo.
3: Hezký večer. Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky. Maďarsko předvolalo ruského velvyslance a kluby extraligy odmítly návrh Petra Dětka. Policie v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
4: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
3: Upisovací období je pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v Pressklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Říká také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
5: Tak já jsem vždycky byla k politikům poměrně kritická i k těm, se kterými jsem v té vládě seděla, ale myslím si, že teď jsme se dostali do té polohy, že bych tak řekla, ty žabomyší války, které tam mezi sebou vedou, mi připadají skutečně velmi úsměvné, ale na druhou stranu je velmi smutné, že se opravdu neřeší ty podstatné problémy, které máme. To znamená, že se nezabýváme tím, jak postavit stát odolnější, jak se připravit na rizika a konec konců to, co se děje posledních pár let od covidu, právě po nástup umělé inteligence a války v našem bližším nebo vzdálenějším okolí, určitě velí k tomu, abychom se nezabývali blbostmi.
3: Celý Pressklub na našem webu v frekvenci1.cz.
6: Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Petera Maďara po letech blízkých vztahů s Ruskem za jeho předchůdce Viktora Orbána. Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. Aktuálně je partnerem soutěže společnost BPA Sport Marketing. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informuje v tiskové zprávě, ve které zároveň odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka a jeho společnosti Relmost.
1: Frekvence 1. Počasí.
6: Zítra nás čekají přehánky, hlavně v Čechách, výjimečně také bouřky, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Ondřej.
7: Po 4 hodinách byl před malou chvílí částečně obnoven provoz ve směru na Prahu na 14. kilometru dálnice D11. Následky vážné nehody překáží ještě v odstavném a také pravém pruhu. Průjezdný je zatím pouze levý pruh. Odklon dopravy na 18. kilometru stále trvá, policisté čekají, než se rozjede kolona. A díky odklonu je třeba počítat ve směru na Prahu se silným provozem na náhradní trase mimo dálnici na souběžné silnici číslo 611, a to hlavně v úrovni obce Nehvizdy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: Tolik zprávy a po 21. hodině s vámi na frekvenci 1 Ondra Kubal.
2: Je to tak, Honzo, díky za zprávy. Dobrý večer vám všem. Víte, kdo bude slavit zítra narozeniny? Tomáš Klus a rovnou 40. Tak víte co? Za chvilku si tady večer dáme takový malý Tomáš Klus kvíz a zahrajeme si o nové knížky.
1: Frekvence 1

0: No jo, Láska nebeská na frekvenci 1, vedveta Love is all around. Jdeme soutěžit, přátelé, jdeme soutěžit. Tomáš Klus bude mít zítra narozeniny. Bude to rovná 40, tak jsem si tady pro vás připravil takový malý Tomáš Klus kvíz. Schválně, jak dobře ho znáte. Vyzkoušíme to právě teď ve hře Pravda nebo lež. Můžete volat 257 400 a 3 devítky k tomu. A než se mi dovoláte, tak vám řeknu, o co budeme hrát. Jsou to krásné knížky od vydavatelství MOBA. Jsou to všechno napínavé detektivky. Takže pokud se rádi bojíte, pokud máte při čtení rádi nervy jak špagáty, tak se vám to bude určitě líbit. MOBA vydává senzační knížky, je partnerem naší čtvrteční soutěže. A do hry tentokrát dávám kriminální thriller Divotvůrce od spisovatele, který se jmenuje Arne Dahl. A to je jako kriminální thriller té nejvyšší třídy, co se o něm píše ve světě. K tomu vám přidám českou kriminálku z Jeseníků od Nikoly Valové Za síd vítr. A ještě potom Smrt na lovu. To je klasická anglická detektivka, která vás vezme za jistým Jerry Harrisonem, který jedné zimní noci přijme ve svém odlehlém domě nevítaného návštěvníka a rozhodně neočekává, že tahle noc bude jeho poslední. Jenomže pak ho najdou ráno mrtvého a dál si to musíte přečíst vy. Tak vydavatelství MOBA, tři knížky právě teď do hry, no a telefonní číslo 257 400 a 3 devítky. Tomáš Klus, 40, to je jedno za život. No tak vyzkoušíme, jak dobře toho Tomáše znáte. Které číslo já zvednu? Voláte jako o život, tak třeba tohle. Tady Ondra, dobrý večer, kdo tam?
1: Dobrý večer, Majka.
0: Milá Majko, odkud?
1: Litovel.
0: A máte ráda Tomáše Kluse?
1: Ano, určitě.
0: Tak to se vám bude hodit. Dáme si hru Pravda nebo lež, což znamená. Já pro vás budu mít tři výroky o Tomášovi a někdy budu říkat pravdu a někdy si budu vymýšlet. No a na vás je odhalit, kdy lžu a kdy ne. A pokud to zvládnete ve dvou z těch tří případů, tak bude výhra vaše. Jdeme na to, Majko?
1: No, jdeme, zkusíme.
0: Tak jo. Tomáš Klus je zpěvák. Taky víme všichni, že je to herec, ale já říkám, že je i velmi úspěšný sportovec, protože v roce 2002 získal zlatou medaili v moderním pětiboji na dorosteneckém mistrovství Evropy. Co myslíte, pravda nebo lež? Úspěšný sportovec pětibojař.
1: Já myslím, že pravda.
0: Pravda. Je to skutečně tak velmi úspěšný sportovec, který teda potom ten sport tak trošičku profesionální pověsil na hřebík a začal radši zpívat. První bod je váš. Ano. Gratuluju, Majko.
1: Děkuji.
0: Druhý výrok. Odkud on vlastně Tomáš Klus pochází? Já říkám z Chebu. Pravda nebo lež?
1: To je lež.
0: A vy víte odkud?
1: Ze Severní Moravy.
0: Je to tak a konkrétně je to Třinec, druhý bod je váš, ale dohrajeme to do konce, jo?
1: No,
0: Severní Morava, Slezsko, přesně tak. Z tohoto konce země je i zpěvačka Eva Farna. A já říkám, že ti dva spolu jeden čas taky chodili. Chodil Tomáš tu s Evou Farnou nebo ne?
1: No, to je pravda.
0: Určitě. Ježíš, vy jste dobrá, vy jste mě úplně rozsekala, no je to pravda. Byl to rok 2011, Tomáši Klusovi bylo tehdy 25, Evě Farné bylo 18 a skutečně byli párem. Nevydrželo jim to dlouho, protože oba dva hrozně makali na svoji hudební kariéře, ale ano, vítězství je naprosto zaslouženě, Majko, vaše.
1: No, to je paráda, děkuju moc.
0: Detektivky, máte je ráda, užijete si čtení napínavých knížek?
1: Určitě, miluju detektivky.
0: Tak, to mám dvojnásobnou radost. Vydržte mi na drátě, vezmu si kontakt. Hezký večer.
1: Děkuji moc, hezký večer.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se nedech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiný. Kdo jsem pro mě, nesmí mi ve snu gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá.

Tak tohle jsou Bryan Adams, Rod Stewart a taky Sting, All for Love. Prostě všichni společně jako správní tři mušketýři za jednu lásku. Nicméně, já bych pro vás tady měl jeden víkendový tip, pokud jste fanoušci do městské hromadné dopravy a pokud jste fanoušci taky autobusů, protože v Praze na Letné se v sobotu, tuhle sobotu 16. května, uskuteční autobusový den pražské integrované dopravy. A co je to takový autobusový den? To je obrovská každoroční akce v centru města, kam se sjedou moderní autobusy, ale také historické vozy. Jezdí kolem historické tramvaje a vy se můžete s těmi krásnými historickými autobusy svést. A co je důležité, nic za to neplatíte. Takže zazpomínáte třeba na svoje dětství, na ty klasické kloubové modré a červené Ikarusy, možná zazpomínáte i na ty starší autobusy, které vozily naše babičky, Škoda RTO 706. Dokonce i s vlečňákem tam na Letné bude. No a tyhle ty nádherné historické vozy budou mít kolem Letné 7 autobusových linek, které vás budou vozit po centru Prahy. A důležitá věc, ještě jednou, jak jsem říkal, nic za to neplatíte. Takže si prohlédnete nové autobusy, prohlédnete si nějakou hasičskou techniku, speciální techniku a svezete se nádhernými historickými kousky, které jsou za normálních okolností schované v garážích různých autobusových sběratelů. Ale pro tuhletu mimořádnou akci v sobotu v Praze je vytáhnou a vozí s nimi návštěvníky. Pokud budete mít chuť dorazit, tak se tam i společně uvidíme. Budu vás provázet vlastně celý ten autobusový den na pódiu, budu tam pro vás mít připravené různé soutěže. No a samo sebou se těším, že se nějakým z těch autobusů taky svezu. Já mám oblíbený autobus a to je Škoda HM nebo Škoda HL. To je autobus mého dětství, když jsem jezdil do školky a ten tam taky bude. Takže já rozhodně jdu jezdit autobusama. Takže pokud jste dopravní fandové a pokud vás tohle téma baví, vidíme se v sobotu na Letné.

0: Tohle byly Savage Garden na frekvenci 1, teď ale to nejlepší z dnešních podvečerních velkých hlav. Řeknu vám, v Česku je radost nakupovat, teda když trefíte ten správný supermarket.
1: Miliony v rohlíkách.
2: V Praze v Kunraticích. No.

Believer a Imagine Dragons. To je song, který jste právě teď slyšeli. A není to zdaleka jenom známý a energický hit od Imagine Dragons, ale je to hlavně velmi osobní zpověď zpěváka Dana Reynoldse. Ten totiž v době, kdy tuhletu písničku psal se svými hudebními kolegy, bojoval s depresemi, úzkostí a taky s jednou velmi vážnou chronickou nemocí. No a cítil obrovský tlak, který přinášela sláva kapely a měl problém ho ustát. No a tyhle ty těžké chvíle v životě ho inspirovali, aby napsal tuhletu písničku, kde otevřeně přiznává, že bolest byla dlouhou dobou součástí jeho života. Ale ten základní vzkaz písničky Believer není zas tak negativní, jak by se z toho mohlo zdát. Naopak, Dan Reynolds v ní ukazuje, že právě bolest a překážky ho nakonec posílili a pomohli mu stát se tím, jakým je. A místo toho, aby ho zlomili, tak ho naučili bojovat a věřit sám sobě. No a právě tohleto upřímné poselství ještě spolu s výrazným zvukem a rytmem té písničky z ní udělalo vlastně jeden z největších hitů Imagine Dragons za jejich hudební kariéru. Tak teď pro vás mám Atomic Kitten, prostě devadesátková vzpomínka jak víno a už vám přeju dobrou noc. Mějte se fajn a slyšíme se zase zítra. Tady na Frekvenci 1 v show Konečně pátek. Tak ahoj!

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky. Uchazeči o střední školu budou znát výsledky a slávisté dostali velké tresty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Policie v podvečer zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Jak Frekvenci 1 řekla ředitelka Cermatu Barbora Rusluková, všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DIPSY ve stejný čas.
2: Dorazí ve stejný čas, jsou zveřejněny komplet nebo budou zveřejněny komplet pro všechny uchazeče v jednu dobu. Ale to, kdy to bude, to opravdu ještě neumím říct.
1: Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v presklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Řekla také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
3: Tak já jsem vždycky byla k politikům poměrně kritická i k těm, se kterými jsem v té vládě seděla, ale myslím si, že teď jsme se dostali do té polohy, že bych tak řekla, ty žabomyší války, které tam mezi sebou vedou, mi připadají skutečně velmi úsměvné, ale na druhou stranu je velmi smutné, že se opravdu neřeší ty podstatné problémy, které máme. To znamená, že se nezabýváme tím, jak postavit stát odolnější, jak se připravit na rizika a konec konců to, co se děje posledních pár let od covidu právě po nástup umělé inteligence a války v našem bližším nebo vzdálenějším okolí, určitě velí k tomu, abychom se nezabývali blbostmi.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabila 10 okupantů, čímž by Ukrajinci zničili dvakrát více ruských vojáků, než Moskva zvládne měsíčně mobilizovat. Útočník Slavie Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartana Esgra Serencena. Jeho spoluhráč David Douděra si nezahraje 3 utkání. Nejpřísnější trest komise udělila dalšímu slávistovi Davidu Mousisovi. Za surovou hru, jejímž důsledkem byla zlomená čelist Petra Hodouše z Liberce v úvodním kole nadstavby, má zastavenou činnost na 8 utkání, pokračuje předseda disciplinární komise Jiří Macner.
4: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení. Jakkoliv nebereme to druhé vyloučení jako recidivu, tak to spojujeme s tím prvním, což bylo napadení. Tím pádem je tam za surovou hru, což vlastně i v rámci jeho vyjádření došlo k potvrzení, že s udělením červené karty souhlasí a samozřejmě za takovou hru je potřeba, kde hrozilo zranění hráče, trestat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek nás čekají přehánky, hlavně v Čechách, výjimečně také bouřky, nejvyšší den.

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
0: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
0: A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
4: a taky kam vyrazit a proč.
0: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
4: a Marek Valášek.
0: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Sněmovna se postavila proti sjezdu. Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky a Maďarsko předvolalo ruského velvyslance. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému nakonec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. Policie v podvečer zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
4: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
3: Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v presklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Řekla také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
5: Já myslím, že bohužel stále ještě digitální země nejsme, protože jsme nezačali ty věci dělat jinak. A jak jste říkala, digitalizujeme ten způsob, jakým se to dělalo doteď. Ale samozřejmě informační technologie mají určitý vliv na efektivitu státní správy. Na druhou stranu, když si vezmeme několik příkladů z minulosti, tak se ty velké projekty tak úplně nedaří, takže upřímně jsem si před těmi 20 lety, kdy jsme pokládali ty základy prvními legislativními rámci, myslela, že to dneska bude vypadat úplně jinak.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Pétera Maďara po letech blízkých vztahů s Ruskem za jeho předchůdce Viktora Orbána. Klub hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. Aktuálně je partnerem soutěže společnost BPA Sport Marketing. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o tom v tiskové zprávě, ve které zároveň odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka a jeho společnosti Real Most.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: V pátek nás čekají přehánky především na českém území, výjimečně také bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky. Uchazeči o střední školu budou znát výsledky a slávisté dostali velké tresty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Policie v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Jak Frekvence 1 řekla ředitelka Cermatu Barbora Rusluková, všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DIPSY ve stejný čas.
3: Dorazí ve stejný čas, jsou zveřejněny komplet nebo budou zveřejněny komplet pro všechny uchazeče v jednu dobu. Ale to, kdy to bude, to opravdu ještě neumím říct.
2: Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v presklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Řekla také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
4: Tak já jsem vždycky byla k politikům poměrně kritická i k těm, se kterými jsem v té vládě seděla, ale myslím si, že teď jsme se dostali do té polohy, že bych tak řekla, ty žabomyší války, které tam mezi sebou vedou, mi připadají skutečně velmi úsměvné, ale na druhou stranu je velmi smutné, že se opravdu neřeší ty podstatné problémy, které máme. To znamená, že se nezabýváme tím, jak postavit stát odolnější, jak se připravit na rizika a konec konců to, co se děje posledních pár let od covidu, právě po nástup umělé inteligence a války v našem bližším nebo vzdálenějším okolí, určitě velí k tomu, abychom se nezabývali blbostmi.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabila 10 okupantů, čímž by Ukrajinci zničili dvakrát více ruských vojáků, než Moskva zvládne měsíčně mobilizovat. Útočník Slavie Chorý obdržel od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faul loktem na Spartana Esgra Serencena. Jeho spoluhráč David Douděra si nezahraje 3 utkání. Nejpřísnější trest komise udělala dalšímu slávistovi, Davidu Mousisovi. Za surovou hru, jejímž důsledkem byla zlomená čelist Petra Hodouše z Liberce v úvodním kole nadstavby, má zastavenou činnost na 8 utkání, pokračuje předseda disciplinární komise Jiří Macner.
5: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení. Jakkoliv nebereme to druhé vyloučení jako recidivu, tak to spojujeme s tím prvním, což bylo napadení. Tím pádem je tam za surovou hru, což vlastně i v rámci jeho vyjádření došlo k potvrzení, že s udělením červené karty souhlasí a samozřejmě za takovou hru je potřeba, kde hrozilo zranění hráče, trestat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V pátek nás čekají je přehánky, hlavně v Čechách, výjimečně také bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna se postavila proti sjezdu. Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky a Maďarsko předvolalo ruského velvyslance. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudeckých Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovanému nakonec příštího týdne ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. Policie v podvečer zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
2: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
1: Upisovací období pro první emisi dluhopisů republiky potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Bývalá ministryně informatiky Dana Bérová hodnotí v presklubu současnou situaci ohledně digitalizace. Řekla také, že je a byla vždy přísná na politiky a podle toho také vnímá dnešní politický stav.
3: Já myslím, že bohužel stále ještě digitální země nejsme, protože jsme nezačali ty věci dělat jinak. A jak jste říkala, digitalizujeme ten způsob, jakým se to dělalo doteď. Ale samozřejmě informační technologie mají určitý vliv na efektivitu státní správy. Na druhou stranu, když si vezmeme několik příkladů z minulosti, tak se ty velké projekty tak úplně nedaří, takže upřímně jsem si před těmi 20 lety, kdy jsme pokládali ty základy prvními legislativními rámci, myslela, že to dneska bude vypadat úplně jinak.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Pétera Maďara po letech blízkých vztahů s Ruskem za jeho předchůdce Viktora Orbána. Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. Aktuálně je partnerem soutěže společnost BPA Sport Marketing. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o tom v tiskové zprávě, ve které zároveň odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka a jeho společnosti Real Most.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek nás čekají přehánky, především na českém území, výjimečně také bouřky, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: arms are bursting at the seams.
1: 2 hodiny. Frekvence 1. Zprávy.
2: Policie zadržela podezřelého z krádeže lebky. Uchazeči o střední školu budou znát výsledky a slávisté dostali velké tresty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Policie v podvečer zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí,